0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Soud v Moskvě uvěznil Čecha. Cena nafty v Česku stoupá nejvíc v Evropě a tenistky postupují do semifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana. Ten uspořádal protest u Leninova mauzola na Rudém náměstí v Moskvě. Uvedli to agentury Interfax a TAS. Podle nich muž držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů. Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Macinka se v úterý sešli u snídaně v New Yorku. Oba státníci se tak po dlouhé době při příležitosti valného shromáždění OSN vrátili k vzájemné komunikaci. Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marian Jurečka zaglosoval chování současné vlády. Nechápe růst zadlužení státu v téhle situaci. V presklubu rozkličoval i snížení schodku rozpočtu o 3 miliardy.
2: To včerejší oznámení vlády, že snížili ten schodek o ty 3 miliardy korun, tak já jsem se na to v detailu podíval a víte, co to znamená. To znamená to, že vláda na papíře navýšila příjmy o plus 9,5 miliardy, ale zároveň navýšila i výdaje o plus 6,5 miliardy a ten rozdíl vydali za tu úsporu těch 3 miliard korun. Tak takhle může hospodařit nějaká domácnost v této zemi? No nemůže.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens Frederik Nielsen v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, která je autonomní součástí dánského království. Trump v projevu v OSN označil ujednání, které se týká amerických bezpečnostních zájmů. Na tomto arktickém ostrově za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postupují do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Nosková. Ta porazila Bulterovou 2-0. Wimbledonská šampionka navázala na výhru Bouskové nad Kartalovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čeká slunečno bez deště, ráno se ojediněle objeví mlhy, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy ke 20. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ševčík má problém s rozpočtem. Češi se vrhli na 5 litry a dráha na rychlobruslení může být na jihu Čech. U zpráv. Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanec SPD a bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík nehodlá podpořit návrh státního rozpočtu na příští rok, jak jej v pondělí schválila vláda. Novinkám to sdělila předsedkyně Trikolory a poslankyně SPD Zuzana Majerová. Oba požadují v rozpočtu provést další škrty v řádu 20 až 34 miliard korun. 5000 korun se speciálním přítiskem si na pobočkách České národní banky v Praze, v Brně, v Ostravě a také v Hradci Králové pořídili tisíce lidí. Uvedla mluvčí banky Petra Vlčková. Bankovky budou k dispozici na pokladnách i ve středu, opět od 7:30 do 16. hodiny. Centrální banka je bude nabízet do vyčerpání zásob. Celková emise je 200 tisíc kusů. Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marian Jurečka zaglosoval chování současné vlády v presklubu. Nechápe růst zadlužení státu. V této situaci rozkličoval i snížení schodku rozpočtu o 3 miliardy, ale také si je vědom toho, že lidovcům v průzkumech klesají preference.
2: To já pokorně a férově přiznávám, na druhou stranu děláme s tím teď docela dost. Myslím si, že není mnoho lidí na sociálních sítích, kteří by v posledních 2-3 týdnech nezaznamenali například Jana Grolicha a jeho odlehčená videa, kdy si umí udělat legraci sám ze sebe.
3: A vy jste s tím songem spokojený? A stačí to? V dnešní době.
2: Stačit to nebude. Samozřejmě jedna věc je forma, umět ty lidi zaujmout, umět si udělat zase legraci, ale musí být tomu taky ten obsah a ten my jako lidovci rozhodně dodáváme a dodávat budeme v daleko větším měřítku.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Generální tajemník OSN Antonio Guterres v projevu na úvod všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku vyzval světové vůdce k uklidnění sporů, ukončení bojů, dialogu a spolupráci. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu, který tam má vzniknout. Na projektu se domluvil jeho český kraj a sportovní svazy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude slunečno, bez deště, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy ke 20. Příjemný poslech, frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Soud v Moskvě uvěznil Čecha. Cena nafty v Česku stoupá nejvíc v Evropě a tenistky postupují do semifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana. Ten uspořádal protest u Leninova mauzola na Rudém náměstí v Moskvě. Uvedli to agentury Interfax a TAS. Podle nich muž držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů. Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Macinka se v úterý sešli u snídaně v New Yorku. Oba státníci se tak po dlouhé době při příležitosti valného shromáždění OSN vrátili k vzájemné komunikaci. Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marian Jurečka zaglosoval chování současné vlády. Nechápe růst zadlužení státu v téhle situaci. V presklubu rozkličoval i snížení schodku rozpočtu o 3 miliardy.
2: To včerejší oznámení vlády, že snížili ten schodek o ty 3 miliardy korun, tak já jsem se na to v detailu podíval a víte, co to znamená. To znamená to, že vláda na papíře navýšila příjmy o plus 9,5 miliardy, ale zároveň navýšila i

0: výdaje o plus 6,5 miliardy a ten rozdíl vydali za tu úsporu těch 3 miliard korun. Tak takhle může hospodařit nějaká domácnost v této zemi? No nemůže.
1: Celý Press Club najdete na našem webu frekvence1.cz. Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens Frederik Nielsen v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, která je autonomní součástí dánského království. Trump v projevu v OSN označil ujednání, které se týká amerických bezpečnostních zájmů. Na tomto arktickém ostrově za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postupují do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Nosková. Ta porazila Bulterovou 2-0. Wimbledonská šampionka navázala na výhru Bouskové nad Kartalovou.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čeká slunečno bez deště, ráno se ojediněle objeví mlhy, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy ke 20. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Přejeme hezké středeční ráno.
2: Jsou to zprávy a má je Lucie Černá.
3: Dobré ráno, poslance čeká schvalování konce zdražování dálničních známek. Prezident Pavel dnes vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Dnes nastává podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim. Sněmovna dnes bude na mimořádné schůzi řešit konec každoročního zdražování dálničních známek. Valorizace cen má skončit podle vládního návrhu už příští rok. Podrobnosti k tomu řekl šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura.
4: Takže zrušíme ten valorizační mechanismus neboli zdražující mechanismus.

0: Zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Policie v úterý zasahovala v sídle Akademie věd v centru Prahy. Podle deníku N tam shromažďovala dokumenty a faktury kvůli podezření z uzavírání fiktivních dohod o provedení práce. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej potvrdil, že kriminalisté v budově sbírali důkazy. Městské státní zastupitelství zatím nezahájilo žádné trestné stíhání. Na severní polokouli dnes začíná astronomický podzim. Slunce přesně ve 2:05 ráno vstoupilo středoevropského letního času, vstouplo do znamení Vach a nastala tak podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Hackerská skupina Shiny Hunters tvrdí, že pronikla do systému amerického federálního úřadu pro vyšetřování a ukradla údaje tisíce jeho zaměstnanců. Skupina na dark webu a v online konverzaci s agenturou Reuters napsala, že se na FBI zaměřila kvůli tomu, že úřad letos v květnu zveřejnil detailní popis jejich praktik a radil obětem jejího vydírání, aby nic neplatili. Hokejisté Liberce zvládli přestřelku na ledě s úřadujících mistrů extraligy a Pardubice v předehrávce 11. kola porazili 5-4. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši tak vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Probudili jsme se do velmi chladného rána. Teploty se venku drží jen mezi 5-9 stupni. Přes den bychom si měli užívat slunečného, jasného nebo polojasného nebe. Jen na východě země může být přechodně oblačno a místy se tam mohou objevit přehánky. Teploty odpoledne vystoupí na 16-20 stupňů.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A opatrně na D10.
3: S opatrností projíždíte na dálnici D10 na exitu 46, výjezd směr Turnov, se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. V místě dopravní nehody se řidiči zdrží okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A máte tu Míra s Lubkou a startuje středeční ráno na frekvenci 1.
4: Přejeme hezké ráno s datem 23. září. Myslím, že nejde začít jinak dnes než takhle.
5: Noci jsou chladné.
6: Co?
5: Noci jsou chladné.
4: Ano.
7: Strašně.
5: Jo, jo. To, abych si vzal teplé prádlo.
7: Jo.
4: Chladná byla, ono není se čemu divit, máme tu podzim, před chvilkou o tom mluvila Lucka.
7: Chladná nejenom noc, ale chladné i ráno. Já jsem dneska vyrazila jako s holejma nohama, bez silonek, které už jsem tento týden, ale mám dlouhou sukni. Jako,
4: nemáš boty?
7: Boty mám.
4: S holejma nohama.
7: Jakože bych vyrazila bez toho, jo, na nějakou jogínku.
4: A já stejně jako každý den jsem vyrazil s holou hlavou.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dnes je rovnodennost. Luzka mluvila ve zprávách o tom, že dneska je stejně dlouhý den jako noc.
1: Aha.
0: Já jsem teda rozhodně měl noc kratší než den. Tady mi to tam nějak nevychází.
1: Nevychází ti to, já mám vždycky noc kratší než den. V podstatě, já nevím, jak jsou takový ty aplikace na to, kolik hodin máš stát, tak tam je vždycky, že máš stát 12 hodin, že jo? To v podstatě znamená, že každou hodinu by ses měl aspoň jednou postavit. Ale není tam napsáno, že by si měl spát 12 hodin.
0: Jakože by si i v noci ve dvě na chvilku si stoupnout.
1: Přesně, postavit se tak a lehni si. A zase postavit se, lehni
0: si. Já už to s ohledem na věk tak trošku mám. Ta cesta je jasná v noci. Pojďme na horoskopy.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné středeční ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes začíná podzimní rovnodennost. Astronomický podzim. Slunce vstupuje do znamení vah. Svátek slaví Berta a Lena. Gratulujeme. Slunce ve vahách zvyšuje emoce, vášeň, posiluje sex a taky plodnost. S lunou ve vodnáři se nudit nebudete. Hvězdy vám přinesou mnoho inspirace. Co čeká váhy? Zřejmě se dostanete do osidel milostných svodů a budete mít co dělat, abyste z následujících potíží vybruslili. Večer je plný naděje, nálezů, ale taky ztrát. Štíři, v milostné oblasti a obchodní sféře si dávejte pozor, než cokoliv slíbíte nebo podepíšete, vše promyslete. Chybička se může vloudit. Střelci, co vysíláte, to přitahujete. Potkáte někoho, kdo bude pro vás nadmíru přitažlivý. Kozorozi, vaše dušička jakoby pookřála. Nelze říct, že získáte vše, co chcete, ale vaše plány mají naději. Vodnáři, luna je ve vašem znamení. Štístko vám přeje, ale na úspěch si budete muset ještě chvíli počkat. Ryby, ve vážných věcech nespoléhejte na to, jak to dopadne. Pro dobré výsledky proto něco udělejte. Berani, události naberou rychlý spád, což ve vás může probudit řadu emocí. Pokud nechcete někoho ztratit, dejte mu to najevo. Býci, v práci zřejmě trochu polevíte, ale doma budete mít elánu až. Sebeuspokojení najdete v kuchyni i v ložnici. Blíženci, jste mistři v překvapování, ale dnes zřejmě někdo překvapí vás. Věřme, že pozitivně. Radci, sem tam nějaký ten mráček vám náladu neskazí. Výtečně by vám měla fungovat intuice i komunikace s okolím. Volný průběh má mít láska. Lvi, uprostřed týdne budete řešit věci, které vám nedají spát. Jste tak trošku na vážkách, jak se věci budou vyvíjet. Odvážným štěstí přeje. Pany, dnes jako vždy pojedete na plný plyn. Do všeho půjdete s jasným cílem a odhodláním. Jen v lásce s vámi budou cloumat emoce. Díky tomu se donutíte změnit, co vám v životě nevyhovuje. Milí přátelé, zřejmě vás čeká zlomové období v tom nejlepším slova smyslu. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré ráno, 7:45. Ideální čas na to trošku si vylepšit náladu. Co tomu říkáš?
1: Umíš vylepšovat?
0: To fantasticky dneska.
1: Tak pojď to zkusit. Pojď to vylepšit, Míro, pojď.
0: Baví se dva kamarádi, jo?
1: Ano.
0: U piva.
1: Ano.
0: Teď jsou takový už jako trošku...
1: Hodina už pokročila.
0: Ano, trošku ohnutý nad tím barem.
1: Dobře.
0: A jeden říká tomu druhýmu. Kamaráde, jo, žena mi utekla. A druhý mu říká. Stávají se i horší věci. Moje se vrátila. Děkujeme za tenhle fórek od Martina. Zdravíme.
1: Tady vyloženě pro tebe, viď?
0: Ano, krásně jsem si ho prožil.
1: Ano.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: skupině se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme.

0: krásné středeční ráno na frekvenci 1. Chladné, opravdu chladné ráno, ať vás to nepřekvapí. Teploty se drží jen mezi 5 a 9, ale nádherný má být víkend, takže se těšte, začne se oteplovat a příští týden přinese na některých místech opět i letní teploty okolo 25. Každopádně dnešní maxima mezi 16 a 20, většinou jasná obloha v Čechách, na Moravě a ve Slezsku hlavně.
1: Šlezsko. Morava a Šlezsko.
0: Hlavně dopoledne ještě lehce pod mrakem.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
1: Přesně 6:30, čas na krátké zprávy. Lucie Černá, hezké ráno.
4: Hezké ráno, poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je taky například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Armáda teď trénuje na moravských polích u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou operace s drony, obranu proti nim i pozemní roboty. V rámci cvičení Dronechill 2026 prověří také, jestli různé technologie dokážou spolupracovat. Zapojeny jsou na místě i technologické společnosti z Ukrajiny. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku setká se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Schůzka proběhne v ten samý den, kdy s projevem před valným shromážděním vystoupí ukrajinský prezident Zelenský. První krok splněn. České tenistky jsou po výhře 2-0 nad Britkami v semifinále Billie Jean King Cupu. Teď mají 2 dny volna a v pátek v něm vyzvou vítězky dnešního zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem, který postrádá světovou jedničku Jelenu Rybakinovou.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se podíváme na silnice.
6: Z opatrností projíždíte na dálnici D35, kde na 153. kilometru ve směru na Olomouc se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla, která je mimo komunikaci. Na místě jsou záchranné složky. A se silným provozem počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se popojíždí mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Zdržení je tam okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A hezké ráno s datem 23. září. Dneska v kalendáři září jméno Berta.
0: Ale není to jediné jméno, které má dneska svátek. Dívala jsem se na to. A mimo jiné slaví třeba i Božetěcha. Mm-hmm. Což bude asi, já nevím, Boženka. Ale taky Xantipa.
1: Jo, tak to bych nevěděl teda.
0: Zlá hádavá.
1: Xantipa, jak bych říkal
0: Xantipa. Manželka Sokrata.
1: Typy.
0: No, časopis byl nějaký, ne? Který se tak jmenoval. A teďka nevím, jestli byl pro ženský nebo pro chlapy, ale vlastně by bylo docela zvláštní, kdyby byl pro ženský, protože ženská to hádavá právě. Myslím si, že právě díky ní Sokrates pronášel takovou tu slavnou větu: díky své ženě se dokážu snést s každým.
1: Si pamatuješ, jo?
0: Sokrata?
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Veldi jsou kvůli suchu brambory příliš malé na hranolky. Co vy na to?
2: No tak snad si nějak poradíme. No tak třeba bude mít hranolku. Já bych vám řekl pravdu, horší než problém s bramborama je problém s energetickýma surovinama. Takže možná na brambory vůbec nedojde, protože nebudeme mít na čem vařit, takže bych se tím tak nevzrušoval.
1: Jo, takhle.
2: No, budeme opékat na slunci.
1: Jo. No, na benzínu evidentně ne, ten nám ale krásně vylít nahoru.
2: No, nejen benzín, všechno.
1: To je neuvěřitelné.
2: No, benzín, plyn a elektřina bude v závěsu schovaná, protože část elektřiny se dělá z plynových elektráren, i když v Česku moc ne, ale bez energie není života na Zemi. Proto tu cenu benzínu musíte vnímat jako cestu ke Green Dealu, protože výsledkem Green Dealu je, že zahubíme-li život na Zemi, příroda bude vzkvétat.
1: A kolik si myslíte, že musí benzín stát, aby lidi přestali jezdit autem? Kde je tak psychologická
2: můžete
1: hranice?
2: Můžete se podívat do zemí, kde už jako to překročilo hranici snesitelnosti, tak tam jsou bouřlivé demonstrace s bojovným jaksi charakterem a nádechem.
1: No a my se tím držíme a Praha stále je neprůjezdná, takže 50 je málo teda ještě.
2: No tak ona velká část té dopravy nemůže padnout bez ohledu na cenu, protože souvisí se zásobováním a tak dále. Ale promítne se to v cenách všeho. Protože doprava je součástí ceny a nejen doprava, že jo, ale ta energie je potřeba při výrobě a podobně. O tom nemá cenu vůbec mluvit, to bychom tady mohli mluvit. A já myslím, že to každý normální člověk celkem ví. A energie je elementární základ jaksi společenského bytí. Jako proto si kdysi lidi nebo pralidi udělali oheň.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: hodin, 40 minut vás všichni moc zdravíme. V tuto chvíli musíme prověřit, kdo z nás dvou bude dnes chytrej, jak rádio. No,
1: hey, jo. Já dneska mám, bych měla mít já a já teďka vůbec nevím.
0: No, jestli už mi to náhodou nedávala.
1: Jestli už jsem ti to náhodou nedávala.
0: A to by nevadilo, abych si to aspoň pamatoval, měl bych správnou odpověď.
1: Jo,
0: ale,
1: tak
0: zkus nadhodit a já, když by to náhodou už proběhlo, tak já tady mám na tebe fantastickou otázku dneska.
1: Ne, já se tě zeptám normálně. Mm. A nebo jako ty máš fantastickou.
0: Nemám. A každá moje otázka je fantastická.
1: Dobře, tak já se tě ptám, jak dlouhá je nejdelší hudební skladba, oficiální?
0: Jo, tak to nevím, no. To jsme neměli. No.
1: Vydaná na světě.
0: Aha, nejdelší.
1: Jak, prostě jak nejdelší je hudební skladba. Jak nejdelší je nejdelší. Mm-hmm. Prostě,
0: Já rozumím,
1: jak dlouho
0: tomu
1: trvá, nebo
0: nejdelší,
1: jak to
0: nejdelší písnička prostě v podstatě.
1: Ano, kolik tak asi může jako měřit v minutě?
0: 8 hodin.
1: Říkáš 8 hodin? Říkáš 8 hodin.
0: 8 hodin říkám.
1: Co myslíte vy?
0: Ratatata.
1: Toto není.
0: No taková nějaká. 8 hodin říkám.
1: 736-300-444, klidně posílejte svoje tipy a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: píseň, nebo respektive skladba na světě. Já si tady nad tím přemýšlím, jestli jsem se trošku neunáhlil s těma 8 hodinama. No, je to příliš mnoho.
1: Takhle.
0: No.
1: Jako, když ti řeknu, jak to mám napsaný,
0: no,
1: tak v podstatě možná by ti to sedělo, jo. Protože
0: ale
1: je to skladba, během které většinou lidi zvládnou uběhnout půl maraton. Což by možná pro tebe bylo 8 hodin.
0: To by bylo, počkej, půl maraton, no to by bylo rozhodně.
1: To je 20 kilometrů, jo, ale jinak prosím tě, skoro 2 hodiny trvá ta skladba. Jmenuje se Two Aureus, je zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů a trvá skoro 2 hodiny. Přesně je řečeno tedy, 1 hodinu, 59 minut a 54 vteřiny.
0: A my si ji, přátelé, teď pustíme. Hezké ráno.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Za chvíli 7, po 7 hodině peníze.
1: A není jich málo, no. Ale musím se podívat, abych neřekla nějakou blbost, protože v momentě, kdy se blížíme těm vyšším částkám, tak je člověk daleko opatrnější. 12,5 tisíce pro vás máme dneska v prvním ranním posledním slově. Telefonní číslo, o které si občas píšete, je 257-400-999.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
2: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
10: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
11: 7 hodin. Frekvence 1 zpráv.

0: se akorát víc zadluží. K valorizaci navíc přistoupily i jiné státy.
1: Zvyšují cenu dálniční známky, například o inflaci a také třeba o to, jak se rozrůstá ta dálniční síť. Tak jsme to měli v České republice a bylo to správné třeba i proto, aby tu zátěž spojenou s dalším růstem dálniční sítě nenesli všichni daňoví poplatníci, ale aby v tomto případě větší podíl právě byl na bedrech těch, kteří tu síť nejvíc využívají. To znamená právě motoristé.
0: Tomáš Čermák, který je už téměř 3 roky ve vězení za podporu a propagaci terorismu, požádal o podmíněné propuštění. Píše o tom dnes i rozhlas.cz. Muž vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. Soud o něm rozhodne tento týden. Čermák byl už dříve ve výkonu trestu kvůli jinému deliktu. Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marian Jurečka v presklubu Frekvence 1 zaglosoval chování současné vlády. Nechápe růst zadlužení státu v téhle situaci, rozklíčil i snížení schodku rozpočtu o 3 miliardy. Také si je vědom toho, že lidovcům v průzkumech klesají preference.
2: To včerejší oznámení vlády, že snížili ten schodek o ty 3 miliardy korun, tak já jsem se na to v detailu podívala, víte, co to znamená? To znamená to, že vláda na papíře navýšila příjmy o plus 9,5 miliardy, ale zároveň navýšila i výdaje o plus 6,5 miliardy a ten rozdíl vydali za tu úsporu těch 3 miliard korun. Tak takhle může hospodařit nějaká domácnost v této zemi? No nemůže.
0: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Armáda trénuje na Moravských polích u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou operace s drony, obranu proti nim i pozemní roboty. V rámci cvičení Drone Shield 2026 prověří také, jestli různé technologie dokážou spolupracovat. Zapojeny jsou i technologické společnosti z Ukrajiny. Americký prezident Donald Trump jednal na valném shromáždění OSN v New Yorku s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří a že on sám je připraven se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. 20-letá česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O účast ve finále se Blažková utká dnes v Sofii s ruskou Demurčianovou, světovou šampionkou z roku 2023.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska jsme se probudili do velmi chladného rána. Teploty se venku stále drží jen mezi 9 a 5 stupni. Přes den bude ale slunečno, jasno nebo polojasno. Jen na východě země může být přechodně oblačno a místy se tam mohou objevit přehánky. Teploty odpoledne vystoupí na 16 až 20 stupňů.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: A kolony hlásí D1, nehodu D35.
5: Z opatrností projíždíte na dálnici D35, kde na 153. kilometru ve směru na Olomouc se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla, která je mimo komunikaci. Na místě jsou záchranné složky. A se silným provozem počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se popojíždí mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A přejeme vám hezké ráno, teď krátce po 7 hodině.
7: Krásné ráno.
6: Máme tady nádhernou zprávu, která se objevila v zahraničí, myslím, že v Americe.
7: Jo. Ceny paliva se začínají rovnat cenám jako ve filmu Já legenda předtím, než ve filmu vypukla apokalypsa.
6: To je film, kde je v hlavní roli Will Smith. Je to z roku 2007 a je to vlastně takový apokalyptický, katastrofický film.
7: Ano.
6: A těsně předtím, než vypukla ta ohromná apokalypsa, tak tam probíhá samozřejmě takový to různý rabování a zdražování a tak dále. A někdo si dal tu práci a našel fotku, kdy tam Will Smith sedí na silnici a za sebou má návěstidlo s cenami té čerpací stanice, kde jsou ty ceny jako samozřejmě extrémně přepálený, jak by se tak slušilo a patřilo na začínající apokalypsu.
7: Tak, no. Je tam cena 6,63 dolarů za litr benzínu. A v Kalifornii teď zaplatí 6,17.
6: No, tak

0: Že už jako je to dorovnaný, jo, zhruba.
1: Už je to skoro jako, už tam chybí nějaký padesátník.
0: Je to strašně vtipný, no. No nic, tak samozřejmě vás moc zdravíme, přejeme pevné nervy u čerpacích stanic, držte se.
1: Já mám pocit, že tam se teďka drží jako úplně všichni, jako jo.
0: Já jsem minulé bral za 2 kila.
1: A dojel si kam? Na semafor?
0: No to nejde, jde o to, jaká rychlost to byla. Říká, je.
1: Je, a je to.
0: Už? Hezky ráno.
1: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné středeční ráno přejeme. Před pár minutami, přátelé, odstartoval podzim a tak je tu s námi vlastně první podzimní host roku 2026 a to je herec Jiří Hána. Dobrý den.
1: Hezké ráno přeji.
2: Krásné ráno. Tak otázka jasná. Nejoblíbenější roční období?
1: Já mám rád všechny.
2: Fakt?
1: Já nemám rád jenom jedno, já mám rád všechny, protože myslím, že každý období je krásný, něco nabízí. Jaro je překrásný, že se všechno probouzí, začíná to vonět. Léto je naprosto úžasný, to hrozně rád trávím, léto na chalupě nebo u moře nebo na horách, jezdím na kole, podzim, že jo, to zase ty barvy krásně, jak ty listy, jak to listí padá a prostě má to taky nějaký nádech něčeho, protože rozumím tomu, že někdo třeba miluje jenom teplo nebo jenom zimu, jo, a podle toho se rozhodne třeba i tam žít, ale mně každý to období prostě připadá něčím z hezký a já bych asi nedokázal žít celý rok jenom na sluníčku nebo prostě, nebo v zimě někde. Takže ten podzim je hezký a zima, no tak zima je trošku něčím smutná pro mě, protože já jako kluk si pamatuju, kdy padal sníh a hráli jsme si s kamarády před barákem, prostě jsme hráli hokej a sáňkovali jsme a všechno možné, co se sněhem dalo dělat, tak jsme dělali. No, dneska vždycky, když přichází zima, tak vlastně si říkám, napadni, prosím, napadni, ať i ty děti si to užijou a ať prostě třeba nějak se ta voda začne v té přírodě držet a tak, no.
0: Tak začíme. Ohnulo se nám to zvláštním směrem.
2: Tak ještě jinak, no? Čas raději zimní nebo letní?
1: Ty báho, musíte mi teďko... Ne, já ten zimní, já ten letní
2: podle
1: čas...
2: Podle pána boha.
1: No, protože upřímně, jako kluk si pamatuju, že jsem usínal a vždycky venku ještě bylo světlo a my jsme museli mít zatažený závěsy. Uh-huh. Bylo vždy světlo, protože se šetřilo kvůli elektřině, že jo. Když si vezmete, dneska máte vlastně na elektřinu úplně všechno, už je auta. Uh-huh. A vlastně myslím si, že ta úspora je minimální, prakticky žádná. A já jako nepotřebuju, aby do 10 hodin do večera bylo světlo. Mně stačí třeba, aby to bylo teda v létě do 9. Uh-huh. Jo, myslím, že i těm dětem se bude líp usínat a prostě nepotřebuju ten letní čas. Naopak ten mně připadá takovej logičtější.
0: Herec Jiří Hána s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: Herec Jiří Hána je dneska s námi na Frekvenci 1. Dost možná je tohle váš poslední rozhovor před kulatou padesátkou. Příští týden, je to tak?
1: Ano, je to tak, je to tak.
0: Nějaká party velká, chystá se?
1: Ne, velká party nebude, ale rozhodl jsem se, protože víte, já jsem nikdy skoro moc svoje narozeniny neslavil. Já si pamatuju, že jednou jsem udělal oslavu, když mi bylo 30 let. Je to takové zajímavé, že to říká před 20 lety. A to jsem udělal opravdu teda se svými spolužáky z DAMU. Spousty kamarádů jsem pozval, jo, a opravdu jsme udělali oslavu v jednom klubu, který se pro nás jakoby uzavřel a přišlo tam asi 100 lidí, jo. To byla taková moje velká v úzovkách oslava, jakože nějaká party, nebo jak to nazvat. Tentokrát jsem to pojal decentněji, já ten čas budu trávit s nejbližšími lidmi, hlavně samozřejmě s rodinou, ale s nejbližšími lidmi, a já jsem si zamluvil restauraci v Zátiší, kde jsem se rozhodl trávit gurmánský svůj čas, to znamená, že to nebude žádný večírek, kde by se jako pilo a tancovalo, ale budeme sedět u stolu a ochutnávat speciality této restaurace a k tomu popíjet dobré víno.
2: Vnímáte to nějak zásadně? Budete bilancovat?
1: Ne, já to, takhle, víte, myslím si, že pro mě to je číslo. Já myslím, že důležitý je to, jak se cítím já, jak se cítím v hlavě, jak se cítím tady, jak vnímám svoje tělo, co pro to tělo dělám nebo nedělám. Každá věc, kterou děláme, tak se vždycky časem projeví, buď bohužel pozitivně nebo negativně, ale vzhledem tomu, že nejsem úplně asi noční živočich a nepoužívám žádné jiné věci, aby to moje tělo bylo nějak bystré a tak dále, tak věřím tomu, že to moje tělo tady ještě nějakou dobu vydrží. A spíše je to o tom, že dá se říct, že ti druzí mluví o tom, no, už ti bude pade, tak co s tím to? A já vždycky tak, jak na první koukám, říkám, no ano, bude mi pade, no. No dobře, no tak asi teď už se blíží ta 60, to je pravda, ale jako nemusíte mi to trochu
0: připomínat.
1: Proto, jo, jakože si myslím, že na toho člověka spíš dopadne to, že ti druzí o tom mluví.
0: Jasně, no.
1: Než to, že jo, tak neříkám, že ano, je mi 50, bude mi 50 tedy, a je pravda, že už mám rád trošku svůj klid a hned se do všeho taky neženu, a dost často se mi stává, že když mám volný večer nebo i po přestavě několikrát hned jezdím domů, protože těch povinností mám hodně, a většinou je to tak jako vtipný, že třeba 11 hodin a já už jsem vykoupaný v tom pyžamku v té peřince, jako v té posteli, a už jsem tak jako ležím a říkám si, ježiš, to je příjemný, no, to je příjemný pocit, no za chvilku usnu, je, to je krása, já se vyspím. No, prostě tak.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
9: Frekvence 1.
10: To je to nejlepší z muziky.
9: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
10: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
9: Tušíte, který rok?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2015. Gratulujeme!

0: Frekvence 1 s vámi v 7 hodin 26 minut jdeme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Jsme to tady řešili, samozřejmě tento týden už jsme nad 10 tisíc, 12,5, jestli si
3: je
0: to pamatuju
3: tak.
0: Dobře.
3: 12,5 tisíce pro vás máme právě teď na telefonním čísle 257 400 999.
0: Samozřejmě ve hře skupina Čechomor, to už asi víte, ale uvidíme. Kdo tam? Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Haló?
4: Dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša, vy jste nějaká tajemná v práci nebo doma?
4: V práci.
3: Jo, jasně.
0: Takže tak musíte být potichu trošku.
3: Aby kolegové náhodou, kdybyste to vyhrála, nevěděli. Že jo, abyste se nemusela dělit.
4: Spíš, abych někoho nerušila.
3: Jasně, jasně. Tak pojďme na to.
0: Tak větu nám tu nechali kluci z Čechomoru.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
4: Fanoušci.
0: Pojďme to 12,5 hře.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Nejsou to fanoušci.
3: Nedá se nic dělat, teda dá se přihodit a vy musíte jít pracovat. Mějte se krásně, hezké ráno.
0: Naslyšenou.
4: Mám taky, naschledanou.
0: Takže my dáme 500 k dobru. Hrajeme každé ráno dvakrát.
3: No, to znamená, že za hodinku o 13 tisíc.
1: Ráno Frekvence 1.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1, chladné, ale odpoledne už by mělo být celkem příjemno. Ty nejvyšší odpolední teploty budou šplhat až k 20 stupňům. Na jižní a východní Moravě dopoledne ještě mraky, ale jinde většinou skoro jasno nebo i slunečno.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Dvě minuty po půl osmé, krátké zprávy a Lucie Černá.
5: Hezké ráno, poslanci dnes mají schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečné kole je také například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Eona pražská plynárenská reagovaly na současný růst cen na velkoobchodním trhu a v minulých dnech zdražily některé své fixované tarify elektřiny a plynu. Zvýšení cen většinou v řádu stovek korun se týká nových klientů. Iránský ministr zahraničí Arakčí se v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN osobně setkal se zvláštním americkým zmocněncem Stevem Bitkoffem a sdělil mu striktní podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Země požaduje okamžité zrušení americké blokády iránských přístavů, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách odporu. Hokejisté Liberce zvládli přestřelku na ledě úřadujících mistrů extraligy a Pardubice přehráli v 11. kole v předehrávce 5-4. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši tak vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
7: Dopravní nehoda, při které skončil kamion mimo vozovku, se řeší na 154. kilometru dálnice D35 na Olomouc. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením pouze levým jízdním pruhem. S 15 minutami navíc počítejte v místě dopravního omezení, kde se navíc zastavilo porouchané vozidlo na D11 na Prahu mezi 64. a 60. kilometrem. A s opatrností projíždějte okolo nehody osobního auta v levém jízdním pruhu na D1 na Ostravu na kilometru 310. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Hezké ráno, středa s datem 23. září.
0: Krásné ráno, před 180 lety objevili nejvzdálenější planetu od Slunce, a sice
4: Pluto.
0: To už není planeta.
4: Já se ho nevzdám.
0: Neptun?
4: Ne, já ho nenechám takhle vystrčit. Já jsem je to přijde hrozně
0: prostě
4: traumatický.
0: Prostě ho bráníš, já
4: nejmenší,
0: vím, chápu.
4: Nejvzdálenější.
0: No, prostě
4: kdo
0: nejslabší,
4: chvíli,
0: no.
4: Kdo chvíli stálo podál, stojí tam pořád, nebo jak to bylo?
0: Přesně. No jo, no tak byl malej, tak ho zšikanovali, no. Ale kulatiny má dneska zakládající člen divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka.
8: No vidíš, princ Jasoň. Slunce zapadá, už by tady měl být. Musím se podívat,
4: Cimrmanovci, to je samozřejmě velká věc.
0: Hele,
4: pro český
0: on,
4: národ.
0: On to měl asi normálně prostě ve vínku od narození, mm-hmm. Protože se sice jmenuje Miloň, ale pokřtěný je jako Amadeus. A víš proč?
4: Nevím.
0: Protože pan farář odmítl jméno Miloň zapsat.
4: Ne.
0: Miloně odmítl, ale Amadeus
4: ten mu nevadí,
0: prošel.
4: Jo. Zajímavý.
1: Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Cestující na italském trajektu nacpal poníka do malého Citroenu. Co vy na to?
2: No tak on neměl jako odvíc, no.
1: Ale to byl nějaký strašně malinkatý Citroen.
2: No on to byl asi malý poníček.
1: Tak. No nebyl, prý tam byl chudinkou úplně jako takový celý.
2: No, ale možná tak jezdí leta, jenom si toho teďko někdo všiml.
1: No všem, ale to nahlásili.
2: No je potřeba se podívat, jestli poník nemá trochu hlavu na křivo, když takhle je venku. Protože to by mohl místo Citroena.
1: A nebo jí tak má normálně a proto může do Citroena.
2: A nebo jí tak má normálně a ono to do Citroena dává tak, aby měl hlavu na druhou stranu, že mu to chce srovnat.
1: Jakože rehabilitační cvičení.
2: Je to rehabilitační Citroen pro poníky.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Středeční ráno, Frekvence 1 s vámi a Frekvence 1 hlavně opět na cestách, proto je s námi ve studiu Tomáš Fíla. Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno.
1: Další den naší soutěže s Peter Legwood a Chodím zdravě a další poukazy a dárkové balíčky, které čekají na nejrychlejší posluchače.
0: Otázkou, kam dnes tedy Tomáš vyrazí a hlavně, co tam bude dělat a co po vás bude chtít. Tome.
2: Takže pojďme na to. Dnes jedeme do města, které je lehce vyslovitelné. To je Liberec, ano. Ale jedeme tam do ulice, která mi teda dává dost zabrat. Rum Jancevova 16. No. Tam nalezneme právě prodejnu Chodím zdravě. Před ní se sejdeme v 10.00 a první tři, kteří přijdou a správně odpoví na otázku, kde se vyrábí zdravotní obuv, tak ti jsou automaticky ve hře o vlastně poukaz na nákup této zdravotní obuvi v hodnotě 5 000 korun a druhý a třetí místo bude odměněno vlastně dárkovými balíčky v hodnotě 2 000 korun.
0: Je středa, vlastně už jsme dvakrát takhle vyjeli, kdybyste chtěli malou nápovědu na tu správnou odpověď, tak můžu teďka říct, že jsme nejdál dneska od místa, kde se vyrábí tyhle boty.
2: Ano, a dokonce můžeme i říci, že my celý tento týden už dál nebudem.
0: Dobře.
1: Takže dneska teda Liberečáci se můžou těšit na italskou obuv Peter Legwood, kterou si můžete vyzkoušet v prodejnách Chodím zdravě. Je lehká, pohodlná a upravitelná tak, aby dobře seděla na noze i při celodenním nošení.
0: No tak jo, Tome, přejeme ti šťastnou cestu a těšíme se.
2: Ještě naposledy v 10.00 Rum Jancevova 16.
1: Když už se to naučil, tak to chceš říct několik.
0: To není těžký. Rum Jan. Jdeš s Honzou prostě na rum. Rum Jancevova.
2: Rum Jancevova 16, 10.00. Těším se. Ahoj.
1: Ahoj.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
4: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
5: Go!
4: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.

0: Jak takhle slyším Evu,
1: ano.
0: Farnou, tak musím říct, nevím, jestli jsi viděla aspoň jeden díl, že letos velmi vyšla podle mě porota v Superstar.
1: Já vůbec to nesleduju.
0: Neviděl jsi.
1: Já mrzí, že tam nejsem, že mě tam nechtějí.
0: Jako do poroty nebo jako soutěžícího?
1: Jako soutěží, no takhle jako vítěze.
0: Kdyby to šlo bez...
1: Kdyby to šlo, prosím vás, bez té soutěže.
0: Hele, oni tam chtějí i lidi, co neumějí zpívat.
1: To já vím.
0: Na něch jsou kolikrát postavený upoutávky a tak.
1: Ale... Zdravím Aničku.
0: Jenom chci říct, jo, teda včera byl takovej jako sestřih. Jako, a teď uvidíte, ty, co se rozhodně nikam nedostali. A teď to šlo jedno za druhým. Ale Eva mě baví velmi, když jsem ji teďka slyšela, jak zpívá, a hlavně mě baví hrozně lidsky. Mm-hmm. Protože ona v sobě má, já nevím, jak to nazvat, asi to, že je máma. Víš, tak má v sobě takový to, že má pro ty lidi pochopení a vlastně jim to dokáže hrozně hezky vysvětlit. Jo? Tam byl včera, já nechci spoilerovat, jo? Protože kdyby náhodou někdo koukal až v televizi, tak... ale byl tam takový hrozně hezký okamžik, víš, jako kdy prostě pomohla holce, která už na tom psychicky nebyla úplně dobře. A baví mě. Velmi mě baví Eva. A mrkni na nějaký díl. Nebo ty budeš koukat, až potom o něco půjde, jo?
1: Já nevím, no. Víš, co mě pak je rozčilo, jak to těm lidem jde, maladejm. Víš?
0: To ne, to já jako je obdivuju. Jakože já tady v tom jako žádný ambice nemám, jo? Mm-hmm. Takže já obdivuju ty, kteří vlastně umějí zpívat. A u těch, kteří neumějí, si říkám jako proč? Víš? Jakože...
1: Myslíš, že tohle si říkáš u mě, jo?
0: Že oni fakt nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim
1: řekl. Kdo by to řekl, jakože je to blbý, jo?
0: No.
1: No vidíš, já zase přemýšlím celou dobu úplně nad jednou věcí. Ta písnička, kterou tady Eva Farná zpívala, se jmenuje Perpetuum Mobile.
0: No.
1: A já jsem si až teprve teď ve svém věku všiml, že tam jsou dvě U.
0: Perpetuum.
1: Perpetuum Mobile, no.
0: Perpetuum Mobile.
1: Já jsem si to hledal na Google, jestli to není překlep.
0: Že bychom to měli jako překlep v názvu písničky, jo?
1: Je to Perpetuum. To jsem si nikdy nevšiml, no jo?
0: Perpetuum.
1: No, tak teď už to dává smysl, samozřejmě. Frekvence 1.

0: Za chvíli 8, po 8 hodině samozřejmě pokračujeme vesele dál. Máme pro vás taky zprávy.
1: No a 13 tisíc v posledním slově.
0: To je 13. Fuj, tu nechci.
1: Ale jo, chci.
2: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: 8 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
11: Dobré ráno, poslance dnes čeká schvalování konce zdražování dálničních známek. Do Česka míří babí léto, může se protáhnout až do října. Půl hodiny teď necháte na D5 před Prahou. Sněmovna dnes bude na mimořádné schůzi řešit konec každoročního zdražování dálničních známek. Valorizace cen má skončit podle vládního návrhu už příští rok. Podrobnosti k tomu řekl šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura.
12: Takže zrušíme ten valorizační mechanismus neboli zdražující mechanismus, který zavedla bývalá Fialova vláda. A mám tedy dobrou zprávu, od ledna nebudeme zvyšovat dálniční známky a opět lidé tedy ušetří a budou mít více peněz.
11: Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely současného kabinetu i v dalších letošních 2570 korun. Poslanci patrně doplní vládní návrh o úpravu platnosti jednodenní známky. Má platit 24 hodin od zakoupení, nikoliv do půlnoci daného dne. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Pavel je v New Yorku poslední den. V plánu má i návštěvu výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovíckého pokladu. Do Česka míří babí léto. Závěr září bude slunečný, teplý a suchý. Výhledy navíc naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Počasí se k lepšímu začne měnit v sobotu. Zatímco čtvrtek i pátek proprší, o víkendu už bude slunečno a teploty vystoupí nad 20 stupňů.

0: důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo hned několik požárů. Pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obrana a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. V úterních přípravných zápasech hokejové NHL se poprvé představili čeští útočníci Bostonu. David Pastrňák s Pavlem Zachou schodně zapsali po jedné asistenci u výhry 5-1 nad Filadelfií, která už ve 14. minutě vinou zranění přišla o brankáře Dana Vladaře. V dalších duelech se trefili mladík Ondřej Becher za Detroit a golman Karel Vejmalka slavil výhru v Utahu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Přes den bychom si měli užívat slunečného počasí. Bude jasno nebo polojasno, jen na východě země může být přechodně oblačno a místy se tam mohou objevit přehánky. Teploty nám vystoupí na 16 až 20 stupňů.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Do dlouhých kolon teď vyjedete na D5 před Prahou.
3: Půlhodinová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením okolo 20 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A přesně 4 minuty po 8. hodině už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
4: Ano, jsme tu, přejeme hezké ráno společně s námi taky Scatman John nebo Xindl X a Dřevo už za chvilku.
5: Krásné ráno. Já prosím tě sleduji světové kalendáře a hrozně mě baví Francouzi. Protože Francouzi mají každý den pojmenovaný. A víš, jak se jmenuje dnešek?
4: Nevím, středa asi, ne?
5: Ne, dnešek se jmenuje Vinný hrozen.
4: Jo, takhle, jakože mají k tomu...
5: Den, který se jmenuje, prostě 23. září, první podzimní den a Francouzi Vinný. Mají jasno.
4: Vinný, no nemají, protože zítra už jasno mít nebudou.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: s námi na frekvenci jedna herec Jiří Hána. Mimochodem teď čerstvě zpátky v ulici. Něco zásadního bude?
1: No tak já myslím, že to bylo hodně zásadní. Vzhledem k tomu, že já jsem byl v ulici naposledy před 6 lety, kde jsme 2 roky točili s Hankou Holišovou. Scenáristi nám psali Liebesbrief, jakože opravdu jsme se dávali postupně dohromady, aby jsme vytvořili takový ucelený vztah plný lásky a porozumění. Po 6 letech jsem se vrátil, teď už to říci můžu, protože ty díly běží, ale já jsem se vrátil, takže těsně před svatbou s Hankou, kterou jsem plánoval a požádal jsem jí o ruku, tak se zjistilo, že vlastně mám milenku a že ta se mnou otěhotnila, no. Takže jako prostě, no, ale na druhou stranu, já když jsem to člověk se říkal, no tak to je pěkný po 6 letech, ale pak jsem byl trošku jako realista a já když jako se tak jako zpětně vzpomenu na příběhy různých lidí, které znám a co v životě zažili. Tohle se prostě bohužel děje. Tohle se děje a dějou se i horší věci, samozřejmě i hezký, má to samozřejmě spousta těch příběhů mají krásný jakoby konce, ale tohle je realita života a ta je prostě surová, když to řeknu, jo. Děje se to a já samozřejmě jsem začal dostávat na těch sociálních sítích
0: kapky
1: že jsem hajzl a takovýhle věci. To tak jako je, že jo, někteří diváci to prožívají, asi to prožívají hodně. Já vždycky se snažím diplomaticky odpovědět, že to nejsem já, ale že to je scénář, který já jako herec plním. Prožívají to, je to vlastně něčím až kouzelný, jak někdy divák s tím příběhem dokáže jít a vlastně komentovat ho a pak si vás i zařazovat do různých škatulek, že teď teda budu asi pro diváky ulice ten podvodník, tak třeba já nevím, za roku vidím, že se to třeba změní. Jak to bude pokračovat dál, nevím. Mm-hmm. To zase úplně nesmím už prozradit, co se potom mezi námi bude dít. No, tak prostě je to takový výtažek ze života. No,
0: vrátil jsem se, abych zčeřil vody.
2: No, ano, já si myslím, kdo to byl z vašich hereckých kolegů. No nám tady říkal, že na něj dokonce nějaká paní v metru plivla.
0: Jo, počkej, to někdo byl.
1: Ano.
2: Jako, že to nevydržela prostě, že řekla, já to vím, že jste jenom herec, ale mě prostě tak rozčilujete a plivla na něj.
0: To je strašný.
1: Já mám taky různé takové jako zážitky a tam ty slova byly ještě peprnější. Teďko nemůžu tady hned na frekvenci říkat, ale jo, děje se to a vlastně mě to něčím přijde, já nevím, no, v ten moment je člověk zaražený, ale mě to přijde něčím prostě strašně kouzelný.
0: Jak málo stačí.
2: Herec Jiří Hána s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Další účtenka na stole, zkusíme zavolat Aleně. Alence.
3: Máš to takový zpomalený.
2: Já jsem celkově dneska zpomalený.
3: Ty jsi jak to, jak kazeta stará, víš, když se začne namotávat.
2: Tak. Takže prosím tě, Alena, já jsem zkontroluji telefon, že to mám dobře.
3: Každopádně je tam napsáno na účtence dobré ráno, moderátoři, takže předpoklad.
2: Tak to není pro nás.
3: Že by to mohla Alča zvednout, tady jistý je.
2: Uvidíme.
3: Tak. Po horkém a slunečném létě si pořídila pár krémů na vylepšení stavu pleti. Ráda poslouchám vaše rádio. Provázíte mě každou chvíli.
2: Ale teď to zrovna není.
3: A to vypadá to, že to zrovna ta chvíle právě jako pominula. Každopádně koukám, že to bylo v akci. To vlastně Frekvence 1 díky tomu ušetří.
2: Jasně.
3: Díky tomu, že Alča nakupovala v akci. Ale to je škoda, Ali, kde se nám touláte? Krémy nejsou úplně levná záležitost.
2: Pojďme to ještě.
3: Ke všemu
2: ještě
3: to vypadá, že jsou to takový ty, víš, jako takový ty dobrý krémy.
2: Ono chleba.
3: Jen pomazánkovej, lísko oříškovej a tak. Ne, tohle jsou opravdu krémy na vylepšení stavu pleti. Není tam, Alča?
2: Není, bohužel. Tak poslední zvonění.
3: A pak trhneš.
2: Jak za maturitu. Tak, nedá se. Tak to mě teda mrzí.
3: Smolík
2: pacholík.
3: Když
2: Alenka poslouchá, tak třeba příště pošle další účtenku.
3: Třeba to vyjde.
2: Někdo, pokud tam máte někde Alenku, vyřiďte jí to. Jo?
4: Stavební Nedek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: je s námi na frekvenci jedna herec Jiří Hán. Od té doby, co jsme se neviděli, uplynuli 3 roky.
1: Já jsem si říkal.
0: A tenkrát jste říkal, že byste rád zažil stav bez tíže. Nepovedlo se to náhodou za tu dobu?
1: Ne.
0: Takže fanoušek vesmíru pořád, bez tíž pořád ne. A sledujete třeba příběh našeho Aleše Svobody?
1: Sleduju ho na Instagramu, dávám mu lajky, je to naprosto úžasný úspěch, klobouk dolů na to, jak jsme malá země, ten podíl toho na těch vesmírných projektech a tak dál, šmankotej, jen tak dál, to jsou věci, které jsou nějakou vizitkou té společnosti, té země a já jim hrozně moc přeju a opravdu, je to krásný. Stav bez tíže ne, no. Možná takhle, když jedu autem na zájezd, tak máte takový ty hupy, jo.
0: Jako trošku hupy. To je nejblíž.
1: To je ten pocit. Ne, bohužel. Nikdo mě ani nevolá, neoslovil. Asi nejsem na Instagramu aktivní.
0: Minule jsme řešili třeba Interstellar. Nějaký nový třeba tip na nějakou nový sci-fi seriál, film.
1: My jsme mluvili. Já mám hrozně rád Prvního muže s Ryanem Goslingem a vlastně První cesta na měsíc, to mně přijde jako naprosto úžasně udělaný film. Samozřejmě jako sci-fi, ale v uvozovkách reálné sci-fi, že jo, věci, které se odehrávaly. Já jsem teďko ten poslední film s ním neviděl. Já nevím, jestli víte, o čem mluvím. Mm-hmm. Natočila si před rokem, měl premiéru, zrovna shodou konci taky Ryan Gosling sci-fi filmu, ale já jsem teďko hrozně dlouho nebyl v kině. Já mám pocit, že jsem byl naposledy asi před 2 lety na Duně na Dvojce, myslím.
2: Takže ani Odysseia vás nezlákala, jo?
1: Ne. A pravda je ta, že já jsem nějak v kině dlouho nebyl. Já nějak jako asi nikam teďko poslední dobou už nechodím.
2: No to říkáte, chodíte v 10 do postele spát.
1: Ale ono, když člověk jako pořád někde je, tak samozřejmě, když má volný čas, tak prostě je rád, že ho věnuje svým blízkým.
2: Jiří Hána dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence.

0: Příští týden se vrátí babí léto. Příští týden teploty odpoledne až u 26. Hezky už bude teď o víkendu. Ale dneska...
1: Ale ty jsi zas nastřelená teda. Co pak se stalo?
2: No nic, bude hezky.
0: Bude hezky. Bude hezky.
2: To mi ke štěstí stačí.
0: Dneska teda ještě kosa. Kosa po ránu, kosa přes den, ale o víkendu...
2: Není 20, není kosa. Je nádherně.
0: Tak jo.
2: Já jsem šťastná.
1: Můžete se přestat bavit o počasí a nechat to na někoho, kdo tomu rozumí, třeba na Dáši Honcovi.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Krásné ráno a je to tady. Probouzíme se do astronomického podzimu. V noci, konkrétně ve 2:07, slunce stoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. No a startujeme pěkně z ostra, místy s přízemními mrazíky. Na druhou stranu nejvyšší odpolední teploty se při polojasné obloze zastaví až na 20 stupních Celsia, a to konkrétně na jižní Moravě. V Čechách to budou teploty mezi 14 až 18. V okolí Jeseníku a Beskydce ojediněle budeme setkávat s přehánkami. Srážkové úhrny se ale plně vejdou do 3 mm, tedy do 3 litrů na metr čtvereční. A cože to máme se začátkem podzimu spojené? Jsou to mlhy, je to zkracující se délka bílého dne a také ochlazování. No a také babí léto. I to vám mohu slíbit, a to na konci tohoto týdne.
3: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny? Go! Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Čas na krátké zprávy, je tu Lucie Černá.
2: Dobré ráno, E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií většinou v řádu stovek korun se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Přesně ve 2:05 ráno nastal astronomický podzim. Dny se tak ode dneška budou zkracovat, noci do zimního slunovratu 21. prosince naopak prodlužovat. Změna na zimní čas přijde letos v neděli 25. října. Při přechodu se hodiny ve 3 ráno posunou o hodinu zpátky. Tomáš Čermák, který je už téměř 3 roky ve vězení za podporu a propagaci terorismu, požádal o podmíněné propuštění. Píše o tom dnes i rozhlas. Muž vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. Soud o něm rozhodne tento týden. 20-letá česká boxerka Stella Blažková získá medaily na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Kuterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O účast se ve finále Blažková utká dnes v Sofii s ruskou Demurčianovou, světovou šampionkou z roku 2023.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
5: Dopravní nehoda, při které skončil kamion mimo vozovku, se řeší na 154. kilometru dálnice D35 na Olomouc. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením a pouze levým jízdním pruhem. S opatrností s minimálním zdržením okolo 10 minut projedete také okolo dopravní nehody na 7. kilometru D6 na Prahu. Půlhodinová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte s dalším zdržením okolo 30 minut až k exitu Ořech. A Pražský okruh brzdí také v opačném směru ve směru na Ruzyni mezi Jesenicí a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 30-minutové zdržení naberete na příjezdu do Brna po D1 od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Herec Jiří Hána s námi na Frekvenci 1. Já jsem si teď vlastně vzpomněl, že my jsme tady s Lubkou řešili, když hrajete policajta, tak jestli máte makety těch zbraní, anebo jestli jsou to normální zbraně, akorát bez nábojů.
6: Makety to jsou, ale není to taková ta maketa umělohmotná.
1: No to by bylo poznat, že?
6: Jsou to většinou takhle makety, jsou to většinou zbraně na poplašňáky, jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou způsobeny tak, aby ani ten poplašňák nebyl vystřelen. To znamená, že ta zbraň má svoji váhu, je opravdu z kovu, jo? Aby to působilo věrohodně, aby člověk netasil tu zbraň jako umělomotnou hračku. Když tak te doporučuji, puste si statečné srdce. A když William Wallace už zemřel, tak na konci potom je takový zpomalený záběr, kdy se ti Skotové rozbíhají a chtějí bojovat za toho Williama. A tak běží ti skočit jen dvoumetrový, jako jo, tyhle ty chlapy, jak běží s těma sekerema a tak dále, tak si podívejte na detail toho jednoho vojáka, který drží sekeru a jak se mu klepe, jak je gumová, jako jo. Takže to doporučuji. Takže tohleto my nemáme žádné gumové hračky, my máme opravdu zbraně, které mají váhu, dobře se jakoby drží, jo, jako ta skutečná zbraň, akorát jsou to na poplašňáky zbraně.
7: Jiří Hána byl s námi na Frekvenci 1. Mějte se krásně a díky moc.
6: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
3: A Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Bule hlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy. Co vy na to?
2: No, tak pití alkoholu údajně mladým nějak nepijou, ve cvičej. A pak asi se mění vůbec společenské zvyklosti. Já teda neznám přesně ty čísla, ale celkově, jak si minimálně v Česku, ten fenomén, že ubývá spotřeby alkoholu, je už několik let a údajně je veliký už. Jako z hlediska těch bývalých let.
1: Ono jako přestalo hodně lidí taky pít, protože si píchají ty injekce a ty prý zabraňují chuti na alkohol.
2: Aha, takže taky jo. No, tak to já nevěděl ani. Ale tak ten parametr je jedna věc a výsledek je jednoznačný. Prostě spotřeba alkoholu klesá.
1: No, ale zase tyhle ty kořalky, oni vlastně nestratí na kvalitě, ne, když si počkají.
2: No, tak jo, zkuste to říkat těm výrobcům a chodníkům toho.
1: Tak já bych ráda utěšila. No,
2: a můžete říct, jako to zkusej odvízt do sebe do Koreje, nebo
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Pokud, přátelé, je pro vás 13 šťastným číslem, tak by to právě teď mohlo být.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: A pokud není, když to vyjde,
0: tak bude.
3: Tak se určitě šťastným číslem stane.
0: Takže tak. 257 403 devítky číslo, na které teď můžete volat, tedy o peníze. Hrajeme o 13 000 korun, což už vám asi z kontextu došlo.
3: Tak, nedokončená věta kapely Čechomor. Franta s Karlem si předali mikrofon a nechali pro vás jednu jedinou větu a chybí v ní jedno jediné slovo.
0: Tak, je tady tedy Míra, Lubka, Franta, Karel. Uvidíme, kdo na telefonu. Hezké ráno.
4: Dobré ráno, tady Květa z Litvínova.
3: Květa z Litvínova, slyšíme dobře?
4: Ano, ano.
0: Ano, ano, trošku nám to hapruje, tak pojďme rovnou k věci. Tady je věta od skupiny Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak, co myslíte, Květo?
4: Nálada.
3: Nálada, prověříme náladu.
0: Zkusme, možná za 13 000, zkusme to.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Není to nálada, Květi. Mrzí nás to, ale není. Neva, třeba se uslyšíme, až tam bude víc peněz. Mějte se krásně, naslyšenou. Děkujeme.
3: Takže. Víc peněz přihodíme teď.
0: Ano.
3: Pětistovka navíc, z toho dělá 13 500.
6: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
7: Go!
6: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.

0: typicky podzimní píseň, teď mi to vlastně došlo. A co bylo dál, jenom vítr.
1: A zemi se až k, teda stromy se až k zemi sklonily.
0: No, sedí to právě do toho podzimního počasí, protože jsem teďka o víkendu někde slyšel pozvánku na drakiádu už.
1: Jo, no? U nás už byla drakiáda.
0: No, já mám pocit teďka o víkendu, že toho bylo hodně.
1: S gulášem to bylo u nás
0: jako na vsi. Jste přivázali guláš ne, a pouštěli jste ho.
1: Tatínkové měli guláš a pivo a děti pouštěli draky, ale aha, je teda pravda, že fičák je velký teďka docela na draka, ideální počasí. Já jsem včera přišla domů a teď vidím normálně uprostřed zahrady víko, docela těžký víko od nádrže na vodu, co máme, jak sbíráme dešťovku. Říkám, co to? A dcera, asi vítr máchale.
0: Myslíš, že by si někdo pouštěl víko, jo?
1: No, prostě to ten vítr normálně urval, že jo?
0: Myslíš, se říká počasí na draka díky tomu?
1: Asi jo, podle mě jo,
0: takže počasí na draka. Takže to tak starý, veď? Asi draci nebudou tak starý. No, teda v Číně už je dávno, ale...
1: Přesně.
0: Ale tady u nás si myslím, že to zase taková hitparáda nebude.
1: Já nevím, podle mě určitě pouštěli děti. Tak podívej se na Ladu, že jo, v obrázcích je má.
0: To je pravda.
1: No.
0: Tak, hele, přichází Miloš.
1: Můžeme se zeptat Miloše, jestli si pouštěl draky a zjistíme tím pádem, jestli jsou draci staří nebo ne.
0: A je, ty, tak... Tak teda, to byl úvod. Miloš, hezké ráno.
2: Ahoj. Song od BSP.
1: BSP.
2: A měl jsem to rád, holka Čapni draka.
0: Ale no, to je výborný song. A my se tady vzpomínáme na draky, jak to mají teďka ty děti jednoduchý, že si všechno koupí, my jsme si to museli lepit.
2: Ježíš, my jsme. Špejle. A nebylo lepidlo, a nebyly špejle, a nebyl vítr. Všechno jsme dokázali se zařídit.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volíte 800 110 800.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
10: 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: No, začínají další zprávy. Maja Lucie
1: jo,
0: Černá.
1: No, no
0: má tu Miloše, tak on je trošku rozjívená, ale pojďme teď
1: dobré
0: k vážným věcem.
1: Ano, dodavatele energií zvedají ceny. Polské letectvo znovu zachytilo ruský průzkumný letoun. Dlouhé kolony zůstávají na D5 před Prahou. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují tak na růst cen na velkou obchodním trhu. 100 koruny navíc za megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. A jak Frekvenci 1 řekl energetický analytik Jiří Gavor, postupně se i s ohledem na start topné nové sezony přidají další dodavatelé energií.
11: Pomalu už budou oznamovat dodavatelé i zdražení smluv na dobu neurčitou. A je to jenom otázka strategie a taktiky dodavatelů, kdo z nich se první odhodlá a jaké bude zdražení. Neočekávám, že bude drastické, třeba nějak na ten dvojnásobek, ale ty 100 koruny na megawatt hodinu si určitě přidají.
1: Gábor doporučuje zvážit zafixování cen elektřiny a plynu na 2 až 3 roky. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je i například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat například změnami pravidel penzijního spoření anebo růstem důchodů starších penzistů. Armáda teď trénuje na moravských polích u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou operace s drony. Obranu proti nim i pozemní

0: vydalo přehřátého řidiče. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Polské stíhačky podle tamního ministra obrany znovu zachytili ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem. Uvedl, že se nejedná o ojedinělé incidenty, ale součást neustálého tlaku. Podle polské agentury PAP ruské průzkumné i bojové letouny pravidelně provádějí lety nad Baltským mořem s vypnutými transpondéry a bez letových plánů, čímž testují reakci a protivzdušnou obranu NATO, ale představují také riziko pro civilní letectví v regionu. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k utkání druhého kola. Měla hrát s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska má být hezky, slunečno, jasno nebo polojasno, jen na východě země může být přechodně oblačno a místy se tam mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, ale až odpoledne.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A dlouhé kolony zůstávají před Prahou na D5.
4: Půlhodinová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením okolo 30 minut až k exitu Ořech. Pražský okruh brzdí také v opačném směru ve směru na Ruzyni mezi Jesenicí a i tady kolona končí u exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A přesně 5 minut po 9. hodině startuje show 2-3 Miloše Pokorného na Frekvenci 1.
5: Takže bychom to přejmenovali show 2-3. No dobře. Hezké ráno, přátelé, já miluji naše předávky, vždy se na to těším, žiju z toho. Někdy je to to nejlepší z té hodiny. Tak, Berta má dneska svátek, všechno nejlepší. No a my budeme v této hodině volat jednu oslavenkyni, českou zpěvačku. Je neuvěřitelné, že někdo jako, to mám říct, Tereza, může slavit poměrně zralé narozeniny, protože já ji pamatuju vlastně jako od malička. No, k tomu se dostaneme, až si budeme volat. Přátelé, hezké ráno, teď hudba na Frekvenci 1 a pak jdeme tedy vytáčet ten telefon.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

čase zhasla. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: Kdyby kapela Europe zpívala místo Kerry, Terry, jako Terry, Terry, Terry, tak by se mi to hodilo trošku víc, protože my za chviličku budeme volat, jak jsem slíbil, jednu známou, velmi známou českou zpěvačku, kterou já v uvozovkách pamatuji od dětství, protože jednak znám jeho tatínka a jednak jsem kdysi viděl takový dokument, kde taková malá hezká holčička tančí a stepuje a strašně jí to jde a v tom ve všem boduje. Takže teď by měla být na telefonu Tereza Kendlová. Terezo, hezké ráno.
1: Ano, krásné ráno, zdravím,
0: já tě zdravím. Já jsem si řekl, že speciálně dneska rozdělíme to povídání na dva vstupy, protože toho je trošku víc. Jednak tě čeká významné životní jubileum, hezké, velmi, velmi hezké, a ty navíc máš tu výhodu, že vypadáš na půlku, jo, z toho jubilea. A ten druhý vstup budeme věnovat tvému asi zatím životnímu koncertu, který se nezadržitelně blíží, a to si necháme lehce popul, ať na to máme víc času. Takže Teresko, já teda přeju dopředu všechno nejlepší. Já jsem neřekl, řekl jsem významné životní jubileum, že u žence věk neříká a nikdo to nemá rád, ale v tvém případě říkám, kdybychom to vydělili jako dvěma, tak to by tak sedělo. Ale prostě léta běží, vážení. Takže jak se cítíš v tomto věku, řekněme, mladé, půvabné, hezké ženy?
1: Zralejší. No, cítím se báječně, já fakt zažívám teďko jedno z nejkrásnějších období vůbec, tak můžu říct. A ty říkáš, neprozrazujeme věk. No, kdyby nebyl internet, tak by se to možná ani nevědělo.
0: Jo, máš pravdu. Já jsem stará škola, já jsem hrdý oldschooler, takže neprozrazuju, ale ta 40 tam prostě je.
1: Je to tam prostě. Už to není ani 30, už to není ani 20, ale musím teda říct, že to stárnutí mi vlastně jako vůbec nevadí, protože člověk má víc zkušeností, co v životě chce a je to vlastně úplně v pohodě a fajn a moc teda si toho vážím, děkuju a je teda fajn, mě si myslím, že vypadám mladší, takže všechno je dobrý, jsem akorát.
0: Tak to je skvělé. Prosím tě, ty vzhledem může pendluješ aspoň co já vím mezi rodiči Moravou, Prahou a Španělskem, tak je to i třeba tohle důvod, že tě to stále udržuje v takový tý dobrý kondici, že prostě to není jenom o tom, že máš jedno jako místo a ten sitzfleisch je prostě na tom jednom fleku a ty prostě jako ty kendluješ prostě mezi třemi a to tě taky musí udržovat jako ve střehu a v kondici, protože logistika přejezdů, koncertuješ, vystupuješ, není to úplně jednoduchý.
1: Není to jednoduchý, já teda teďkon moc nekrndluju už, protože jak chystáme vlastně ten můj největší koncert, tak teďkon jsme ve Španělsku už nebyli řadu měsíců, jsme opravdu poslední, já nevím, 3/4 rok tady v Česku, ale tak určitě to má něco do sebe. Já myslím, že spíš taková ta celková jako aktivita, že člověk sportuje, dobře jí a stýká se s fajn lidma, s kterými je dobře, cítí tu lásku kolem, dělá práci, co má rád. A to jsou asi všechno věci, které jsou důležité a já myslím, že to mám asi i v genech. Moje maminka má hrozně jako mladistvý vzhled a taťka je prostě taky takovej fresh pořád a myslím, že to mám i po nich vlastně, takže tam budou takovýhle věci asi všechny dohromady.
0: Když se vrátíme k tomu teda věku, je třeba něco, co si říkáš, že prostě už třeba tě ani nezajímá, protože se v tom věku, v jakém se a dřív třeba uvedu banální příklad, večírky třeba do pozdě takzvaně. Jestli třeba tohle už jako si říkáš, hele, to už jsem zažila. Teď nám to asi vypadlo. Nebo tady zase mé otázky omdlela. Halo. No nic, vrátíme se k tomu popůl, pokud Tereza se rozmýšlí, tak má ještě čas a pak se vrhneme na koncert, který se nezadržitelně blíží a který mě zajímá nejvíc. Hezké ráno.
2: je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok

0: právě na frekvenci 1. Lucko, já se tě chci zeptat, že za chvilku mám opět na telefonu Terezu Kendlovou. Jestli jsi ji vnímala už jako holčičku?
1: Jednoznačně.
0: A nebo jestli až když byla jako už jako ženou?
1: A já nevím, jakoby od 18 teda.
0: Třeba.
1: Jako dál. Já jsem je poslouchala, když byly Black Milk.
0: Jasně.
1: Od samého začátku je milovala.
0: Fakt
1: jsem je milovala.
0: Aha.
1: Já jsem na ně dokonce chodila i na koncerty.
0: Ne.
1: Jo.
0: Fakt, jo. No tak to je skvělý. A vnímala jsi už jako takovou tu talentovanou holčičku,
1: no,
0: že ona...
1: No jasně, tak oni byli všechny talentovaní.
0: Stepovala, že jo, když byla malá,
1: jo,
0: Tereza.
1: Jo, takhle malinkou
0: no,
1: ještě
0: no,
1: ne.
0: No, já jsem tenkrát viděl nějaký právě dokument a tam jako, že tak nějaký medaile měla dokonce a tak dále. Takže já už jako velmi brzy jsem věděl, kdo je Tereza Kendlová. A pak už to šlo.
1: Pak
0: jako velmi, velmi hezky.
1: Hezky. A teď má nějaký velký koncert.
0: Teď má velikánský, to se budeme bavit.
1: Ve Foru Karlín Prej ještě nikdy nic takového nezažili. A to, že tam bylo přední interpretu.
0: Ježišmarja. To tak dobře. Malé zprávy, velký hlas, frekvence 1, Lucie.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
5: Celý týden na frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
1: Hezké dopoledne, krátce před 9:30, krátké zprávy. Poslanci dnes budou schvalovat změnu zákona, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní návrh ruší každoroční valorizaci jejich cen. Za roční známku tak motoristé zaplatí i v dalších letech 2570 korun. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojených s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Do Česka míří babí léto. Závěr září bude slunečný, teplý a taky suchý. Výhledy navíc naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Počasí se k lepšímu začne měnit v sobotu, zatímco čtvrtek i pátek proprší. O víkendu už bude slunečno a teploty vystoupí nad 20 stupňů. V příštím týdnu dokonce k letní 25. Po Radku Gudasovi převezme roli kapitána hokejistů Anaheimu v NHL finský útočník Grenlund. C-čko na dresu Dax ponese 34-letý trojnásobný mistr světa jako 10. hráč v historii klubu. Gudas byl kapitánem Anaheimu 2 sezony. V létě ho ale Dax vyměnili do Floridy, kde pak český obránce podepsal 6-letou smlouvu.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Dvě dopravní nehody se vyšetřují na D11 na Prahu na 38. a 11. kilometru. V obou místech počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. A 20-minutová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením okolo 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: single.
1: Track, jak se dneska říká, Diamanty. A Tereza by měla být po druhé na telefonu. Teresko, hezké ráno.
2: Krásné ráno, slyšíte?
1: Krásné ráno, víš, já pořekám Teresko, já tě vidím furt jako to, no, malou.
2: A to je dobře.
1: To je dobře, tak to je dobře. Tak prosím tě, pojďme k tomu velkému a zatím můžeme říct asi životnímu koncertu. Kde, kdy, jak to bude vypadat, protože jenom co jsem zaslech, tak údajně ten prostor, o kterém se budeme bavit, to prý ještě nezažil. A to už tam hráli kapely.
2: No, musím teda říct, že je to opravdu rok příprav a chystáme něco nevídaného. Já myslím, že tohle už není v podstatě koncert, myslím, že to je vlastně show. Je to celý připravený, domyšlený, myslím si, že tam nebude nouze o nádherný dojemný momenty. I mám skvělou kapelu, která výborně šlape, chystáme tam vlastně vzpomínku Heleně Zeťový, takže je tam part Black Milk medley, kdy Terka Černochová přijala pozvání a zaspíváme spolu.
1: Tak to je, to je skvělý.
2: No, máme jsou teď zkoušky a myslím si, že to bude opravdu fantastický a se vším všudy, takže já se na to nesmírně těším. Fórum Karlín 10.10. Já když jsem šla včera spát, tak mám informace, že už bývá asi jenom 50 místů poslední, takže
1: no, tak
2: jestli by se to chtěli vidět a být tam, tak možná ještě seženete svůj lístek a uvidíme. Třeba když tady spolu teď mluvíme, tak už budou pryč, ale můžete to ještě zkusit.
1: Zkuste to 10.10. ve Fóru Karlín. Tereza. No, já vím, že u takovéhle koncertu je vždycky jako spousta nápadů, pak samozřejmě jde o to, co se dá zrealizovat. Z těch nápadů, co jste měli a z toho, že jste si říkali, takhle bychom to chtěli, kolik procentuálně zůstalo a uvidíme ve Fóru Karlín?
2: No já chci říct, že my jsme asi dostali vlastně všeho, co jsme si přáli. Chtěli jsme opravdu ty naše představy a sny naplnit, takže jediný, co jsme trošku řešili, že jsme měli na začátku nějakou stage, kterou jsme vlastně ještě potom změnili a ještě jsme to vlastně celý trošku vylepšili.
1: Aha.
2: A všechny ty nápady v podstatě tam budou. Nemůžu říct, že bychom na něčem slevovali, naopak prostě chceme udělat něco opravdu jedinečného, nezapomenutelného a tím, že ještě já mám ty narozeniny, tak prostě chci, aby to opravdu byl jako zásadní a životní koncert a budu věřit, že samozřejmě tímhle nekončíme, ale i přesto, že Fórum Karlín není samozřejmě nějaký obrovský sál jako O2 Arena nebo
1: takhle, není malej Terzo, já...
2: Ale malej rozhodně není a prostě bude plný dům a to je pro mě nádherná zpráva, že máme vyprodaný koncert v podstatě.
1: A na rovinu, vzhledem tomu, že jsem zažil osobně oba prostory, tak musím říct, že Fórum Karlín má tu nesmírnou výhodu, že vlastně ať lidi stojí nebo sedí kdekoliv, tak pořád seš v kontaktu. Kdežto, pojďme si říct upřímně, že v O2 aréně nejseš na určitých místech v kontaktu. Je to prostě, jak jsi říkala, je to velká hala, je to veliký, je to skvělý, ale jako tohle postrádá, protože jak je něco velkýho, no tak ten kontakt už tam není, takže za mě Fórum Karlín je skvělá volba. No.
2: Ale je to velká pravda, protože myslím si, že tohle pořád může být vlastně naprosto jako osobní.
1: Jasně.
2: A ten kontakt s těma fanouškama tam prostě je a Fórum Karlín má výbornou atmosféru.
1: Tak.
2: Myslím si, že vlastně všichni jako uvidí a všichni ucítí ty emoce velmi napřímo a není to tak neosobní věc.
1: Hele, Terezo, aniž by si prozradila, protože už si prozradila, že je s jedním z hostů, prostě bude tvá bývalá kolegyně, nicméně bude ještě někdo, nebo to opravdu takzvaně odtahneš už potom sama? Ale já nechci vědět, kdo eventuálně, jestli ještě bude.
2: No určitě tam ještě bude plno překvapení a hostů, takže ano.
1: Tak jeden to stačí. Stačí. Nechme to na desát.
2: Stačí. A ty tam budeš taky, prosím tě. Ne,
1: já se budu maximálně snažit, dojedu asi později, ale budu se maximálně snažit.
2: Dorazit. Ale měl bys, fakt to stojí za to, měli byste to vidět. Je to skvělý, bude to skvělý.
1: Dobře, takže 10.10. Přátelé, pokud byste to chtěli zažít, Terezu Kendlovou, její výroční koncert plus oslava narozenin, wow, dá se to ještě vůbec něčím přebít, uvidíme. Tak, Terezo, měj se hezky, ať vám to všechno do koncertu a hlavně na koncerte dobře dopadne a budu se těšit zase příště. Měj se hezky.
2: Moc děkuju, přeju krásné ráno, děkuju za zavolání a těším se na vás na všechny.
1: Taky.
2: Ahoj.
0: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: už tady mám Martičku, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Martě, já jsem se teď bavil s Terezou Krdlovou, kterou čeká velký koncert ve Foru Karlín a říkala, že právě jako zvažovali a tak dále. Mě zajímá, ty jako zpěvačka, interpretka, máš raději velké prostory, jakože třeba festivaly, kde je opravdu mrak lidí a nevidíš nakonec, nebo taky ty velký haly typu Utučka? Nebo máš radši klubovější prostory? Ono má všechno svoje.
1: Přesně tak. No. Jsem chtěla říct, že je to těžký to jako říct. Já bych řekla, já mám radši ty sály, které jsou plný. Mm-hmm. Ty jsou narvaný. Ale kde ty lidi prostě jsou s tebou.
0: No to je ale důležitý, protože když je to megasál, tak jako...
1: Já vím, ale stejně jako tam můžeš nějaký to napojení mít. Jako já jsem třeba poslední fakt velký koncert byl Foo Fighters, který jsem viděla v červnu. Tam bylo, já nevím, možná 15-20 tisíc lidí. A je to jako super samozřejmě. Samozřejmě, že jich se přála je vidět třeba právě ve Fóru Karlín nebo v Lucerně Music Baru. Víš, že člověk jako má, protože se na něj může šáhnout. Ale pro toho muzikanta, jak je ten malej sál jako fajn, tak je fajn samozřejmě, i když prostě vyprodáš celou halu. Jako jo. Ale on je rozdíl mezi publikem a publikem. Ty můžeš mít horší publikum v malém sále a lepší v obrovském, samozřejmě i v obráceně. A je to opravdu od městu k městu, když třeba člověk je na turné, můžeš mít úplně stejné podmínky a některé koncerty jsou prostě lepší díky tomu, díky jakoby té náladě. Rozumím. Takže na té velikosti rozumím. Fakt nezáleží.
0: Rozumím. Já teda teď, jak jsem byl v sobotu na té Janě na Nýny v Berlíně, 20 tisíc lidí, ale tam byla obrovská výhra, že amfiteátr. Takže vidí všichni, slyší všichni. Italský fanoušci z celého světa, až to byl jeden jediný koncert a samozřejmě Němci. Ona teda ještě mě udělala výborný for, že jednu věc naspívala v němčině, to bylo pod Italky jako nevídaný. A to teda samozřejmě to prostě v tu chvíli už jako zobali z ruky úplně všechno. Ale vlastně i ten druh toho prostoru, když je to placka a ty lidi jsou vzadu a mají pod nohou bedny a tak jako tak to není, tak tě to nevtáhne.
1: Já třeba nemám ráda Letňany.
0: Nemám rád, je špatný, nesnáším. Nechodím.
1: Já prostě říká, to se radši pustím doma. Vidíš,
0: nechodím, mě to nebaví prostě, takže...
1: Třeba v nějakých těch arenách tam aspoň sidíš, vejš, a řekneš si sednu si a nebudu muset stát celou dobu. Byla jsem nedávno na Garbage, kapela vlastně jako naší doby, v Lucerně, ve velký Lucerně, a to bylo super, akorát normálně... 2 hodiny stát na jednom místě je docela už pak nepříjemný.
0: Ale Lucerna
1: má genius. Takže jsem chodila.
0: Má genius Loci jako bez diskuze.
1: No to je
0: nádhera,
1: tam je ta atmosféra
0: tam je to,
1: super.
0: Tam je to ve zdech.
1: Ano.
0: Tak hezky vysílám.
1: Tak je hezký den.
2: Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Máme tady zprávy s Lucí Černou.
13: Ale už ho mám zapnutý. Hezké dopoledne. Sněmovna bude moci opětovně jednat a hlasovat o zákonech i v noci. Ve zbrojovce na Benešovsku došlo k explozi. Iránské aerolinky ruší kvůli sankcím lety. Letiště v regionu je nepřijímají. Sněmovna bude moci opět jednat a hlasovat o zákonech i v nočních hodinách. Prosadila to koalice s ohledem na počet norem, které chce dnes probrat. Dnes by se měli poslanci zabývat například koncem každoročního zdražování dálničních známek. Uspořádání mimořádné schůze k běžné agendě nechápe poslankyně opozičního hnutí STANA Michaela Šebelová.
14: Uměla bych pochopit, že svoláte mimořádnou schůzi na něco, co je akutní. On tady k tomu velmi dobře a obšírně hovořil včera náš předseda Vít Rakušan. Uměla bych pochopit, že vláda svolá mimořádnou schůzi k bezpečnosti, to by bylo potřeba. Ale že v době, kdy mohla být řádná schůze, kde projednáváte běžné zákony, svoláte si to jako mimořádnou schůzi, dokonce dvě mimořádné schůze, kdy tu jednu naplánujete přímo na ty interpelace.
13: Mimořádná schůze sněmovny bude pokračovat i zítra. Řešit mají návrh na zmrazení platů vrcholných politiků. Ve zbrojovce na Benešovsku dnes došlo k explozi. Dva lidi měli v péči záchranáři kvůli pracovnímu úrazu. Jednoho z pracovníků zdravotníci odvezli do nemocnice se středně těžkým poraněním. Další si pak stěžoval na pískání v uších. Mluvčí policie Vlasta Suchánková uvedla, že podle prvotních poznatků se jeden člověk zranil vlivem chybného zacházení s takzvanými zápalkami, což jsou součástky palných zbraní určené k zažehnutí střelného prachu. Incident provázela exploze. Podle mluvčí k ní ale došlo pouze na daném místě a k požáru nebo dalším výbuchům nedošlo. Tomáš Čermák, který je už téměř 3 roky ve vězení za podporu a propagaci terorismu, požádal o podmíněné propuštění, píše o tom Rozhlas. Muž vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. Soud o něm rozhodne tento týden. Kvůli americkým sankcím platným ode dneška byly íránské letecké společnosti nutné

0: Detroit a golman Karel Vejmelka slavil výhru Utahu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska má být slunečno, jasno nebo polojasno, jen na východě země může být přechodně až oblačno a místy se tam mohou objevit přehánky. Teploty nám odpoledne vystoupí na 16 až 20 stupňů.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na hlavní tahy.
3: Dvě dopravní nehody se vyšetřují na D11 na Prahu na 38. a 11. kilometru. V obou místech počítejte s menším zdržením okolo 10 minut. A 20-minutová kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalším zdržením okolo 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A po zprávách v 10 už máte na Frekvenci 1 přenádhernou i nenamalovanou Martu Jandovou.
4: Ty seš miláček. Děkuji ti, Lucínko,
0: černá. Já teda
4: černá.
0: Jsem si nevzala dneska brýle, ale...
4: Ale jsi také krásná. Nádherná. I bez brýlí tě to sluší. Tak, máme 23. září, dámy a pánové, nebo holky kluci. Dnes ve 2 ráno začal astronomický podzim. Co to znamená? Dny se budou zkracovat, noci prodlužovat, listí bude žloutnout, výzdoby v obchodech se zblázní úplně. Začnou samozřejmě víc bublat konvice s vodou, naše bundy se probudí z letního spánku, prostě se to láme. Tak uvidíme prostě, no. Já vám přeju krásný podzim, plný lásky, síly a samozřejmě naděje. Svátek má dneska Berta a Bertiček je přes 750 u nás v naší krásné zemi. Tak holky, slečny, dámy, krásný sváteční den vám přeji a my jdeme na to. Dnes na téma plavání a otázka, jak jste se učili nebo naučili plavat. Jsou to nějaký pamětníci plavání s instruktory, kteří do nás strkali tyčí třeba? Prostě pište na 736 300 444. Já vám přeju krásný den, krásný poslech a tady divokej byl a písnička Čmelák, takže bzz, hezký poslech.
1: Co se děje?
5: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: Metallica, Nothing Else Matters. Vlastně taková nejvíc popová písnička od Metallica, která je dostala do rádií právě i, který se nespecializuje jenom na rockovou hudbu.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Jinak mě ještě napadlo, že právě James Hetfield, zpěvák kapely Metallica, tady tu písničku prý napsal, když byli na turné a on byl někde na hotelu nebo v zákulisí, prostě měl chviličku, kde byl sám o samotě a stejskalo se mu prý po jeho holce. A tak napsal tuhle písničku a spousta jejich fanoušků tenkrát je na ně trošičku zanevřelo kvůli tady té písničce, protože tak tvrdá rocková kapela nemůže jim říct takovou baladovou písničku, která bude znít ve všech rádích po celém světě. A vlastně to z nich udělalo tak strašně slavnou kapelu kompletně, jako i mezi jinýma vrstvama lidí. No nic, já jsem dneska navodila téma plavání, protože plavání je poměrně důležitá věc, si myslím, v jakýkoliv době a každý si to plavání učil trošičku jinak. Já jsem tady naznačovala plavání právě třeba v 80. letech, kdy vás instruktoři prostě ze školy hodili do vody a tam byly nějaký takový jako instruktorky právě, nebo instruktoři a ty měli takový ty dřevěný tyče a když jste se nějak jako konečně domáchali ke břehu, jako k toho bazénu, tak vás zase odstrčili. A já vždycky měla tenkrát pocit, že se utopím. Nenaučili mě vůbec nic. Jenom vlastně z té vody mít strach, protože to znamenalo, topím se a místo, aby mi někdo pomohl, tak mě ještě strčí dál. A mám tady pár zpráv, protože vidím, nebo čtu, že to rezonuje i ve vás. Napsal René z Mělníka. Ahoj, jak se říká, nauč ho plavat, hoď ho rovnou do vody. Strýc mě hodil z houseboatu do Vltavy v Županovicích v 60. letech. Bylo mi 7 let. A jak je vidět, tak úspěšně. Jinak bych tu zprávu nedostala. Ještě Iveta z Teplic píše, ahoj Marto, plavání mám ráda. Na základní škole jsme měli kurz plavání. Pak mě učil plavat a nebát se vody strejda ze Slovenska o prázdninách. Tak koukám, co tady ještě třeba přišlo. Je to totiž tak, já třeba, jak jsem vám říkala, jo, že nás prostě hodili taky přesně do toho bazénu, odstrkovali nás těma tyčema, já jsem se potom strašně plavat bála a když jsme potom byli v bývalé Jugoslávii, tak tam byl takový bazén, kde byla jako i kousek hlubokýho a já jsem byla hrozně vytrvalá a tady ty dva metry jsem vždycky plavala kolem té zítky, kdybych náhodou se topila, ať se můžu chytit, protože jsem se mermomocí chtěla sama naučit plavat, abych nemusela zase se nechat odstrkávat tou tyčí od těch instruktorek a fakt jsem se to naučila. Vlastně nakonec sama, když na mě nikdo nekoukal, když mi nikdo nic neříkal, protože jsem se bála, že to bude ještě horší, tak jsem tomu radši chtěla předejít. Pište mi vaše historky klidně i vy na 736 300 444. Já se budu moc těšit, ale teďko víte co, pojďme na to nejlepší z muziky. Já vám přeju už teď krásný poslech.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen

0: Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Dnes vzpomínáme na začátky našich plaveckých nebo neplaveckých kariér, záleží na tom, jak jste si to každý udělali. Já jsem se vás ptala, jak jste si učili plavat vy, a koukala jsem na to, jestli jste věděli třeba, že ve starověkém Řecku by vás bez této dovednosti považovali za úplný nevzdělance. Jo? Dokonce slavný filozof Platon tvrdil, že kdo neumí číst ani plavat, jakoby nebyl. No, pak přišel středověk, všechno bylo samozřejmě jinak, lidi uvěřili, že voda přenáší mor a nemoci, takže výuka plavání na celá staletí doslova zamrzla. Voda se vlastně stala takovým jakoby nepřítelem a ten strach z ní trval opravdu generace. Velký návrat potom byl na přelomu 18. a 19. století. První instruktoři totiž žáky do vody úplně jako nepouštěli jen tak, jo. Představte si, že oni seděli na břehu a ty lidi, kteří se chtěli naučit, měli na vodítkách, vlastně na lanech, který byly přivázaný k dlouhým rybářským prutům, a z toho sucha jim vlastně dávali pokyny. Jo. Teprve to minulý století vlastně udělalo splavání takový jako povinný školní předmět a dneska to bereme prostě jako absolutní samozřejmost. Ono, já to chápu, že člověk neví, co je pod tou vodou, co se může stát a tak dále, ale proto si myslím, že učit děti plavat úplně od raného dětství je opravdu jako výhra v loterii, protože ty děti se toho potom nebojí a nemají žádný traumata, jako jsme jich měli my spousta. Jo. Například tady píše Hana. Ahoj Marto, přesně jak popisuješ, tak jsme to měli taky, asi proto jsem se nikdy nenaučila plavat. Vidíte, kvůli těm instruktorům s tyčema prostě ten strach nás úplně zasek. Jakože opravdu, doufám, že se stydějí ty instruktoři, když oni taky nevěděli, že jak to dělat jinak. Píše ještě Romča, ahoj Marto, úplně si ve mně vyvolala nemilé vzpomínky, kdy mi na plavání na základní škole dřevěnou tyčí tlačili hlavu pod vodu. Tak to nám teda ne. Romčo, to je strašný úplně. No takže plavat jsem se tam rozhodně nenaučila. Hrůza střídá děs, běs, bych řekla. Tablinka píše, že to měla vlastně podobně. Ve školce teda si to plavání užívala, potom byl nějaký zlom a se vždycky potom bála, ale naštěstí ráno právě vždycky byli tolerantní lidi, žádný trauma nemám, ale naučila se až plavat vlastně v soukromí s maminkou, která byla neplavec. Tady prostě píše vlastně Pablinka hezkou věc. Já si vůbec nedovedu představit, že se sednu na břeh a koukám, jak se neplavající děti cárají v kruhu ve vodě. No a nakonec se Pablinka naučila plavat, vidíte. A pak tady ještě mám další zprávu. Tenhle šílený zážitek má i moje dcera, kdy je ve škole v plavání odstrkovali tyčí. Nikdy ve středu nechtěla chodit do školy. Nevěděla jsem proč, neřekla mi to. Tady ten psychický nesmysl s tyčí dělali jenom v Praze. Nikde jinde. Na Moravě nechají děti plavat, které chtějí, jinak je nenutí, a tak to má být. Přesně tak to je. No tak já moc děkuju za zprávy a doufám, že už se takhle někde děti neterorizujou. Tak za chvilku budeme přát narozeninám. Už tady některý telefonní čísla mám. Kdyby stále ještě chtěli, tak klidně posílejte. A já mám pro vás aktuální informace o dopravě a potom už budeme řezat do dortu. Tak zatím ahoj.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Dopravní nehoda kamionu se stala na dálnici D1 u Brna na 197. kilometru ve směru z Vyškova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na 9. kilometru z Prahy na Hradec Králové na dálnici D11. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Dnes 23.9. samozřejmě spousta lidí na světě slaví narozeniny, mezi tím i spousta muzikantů. Mám pro vás na chviličku krásné ukázky, ale nejdřív bych ráda zavolala příteli. Haló. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý den. Já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše přítelkyně, znáte Janu Gemzickou?
1: No ano.
0: Ano, to je vaše přítelkyně. Můžete mi říct, jak se jmenujete vy? Ona mi nenapsala, jak se jmenujete.
1: Já jsem Tom.
0: Tom, dobře. Tak milý Tome, Janička mi napsala, že dnes máte narozeniny a že vám chce skrz naše rádio popřát všechno nejlepší. Takže milý Tome, všechno nejlepší!
1: Děkuji, to mám ráda, děkuji.
0: A to není všecko, milý Tome, to není všecko, protože ona tady má pro vás i vzkaz, jo. Ona píše, že teda dneska slavíte kulatiny, 60. narozeniny, chce vám popřát všechno nejlepší, chce vám říct, že vás miluje, že každý den s vámi je úžasný a ona je ta nejšťastnější žena, která našla svoji druhou půlku. Sem píše, i když se kabrním a nemám nejlepší den, vždycky ví, co mi říct. Je mi oporou a nejlepším parťákem na cokoliv. Je nejlepším tátou všech našich 4 dětí a proto mu chceme popřát všechno nejlepší, nejkrásnější, lásku nás všech blízkých, zdraví a tuny štěstí. Přeje mu to prý smíšená mezinárodní rodina. Ona to Janička seřadila podle věku, aby nikoho neurazila, takže Jana, Natálka, Kája, Verunka a Daník. A prostě všechno nejlepší, milý Tome. Co na to říkáte?
1: Tak, to je bomba, děkuju. To jsem trošku v šoku. No, ale...
0: To je hezký šok.
1: Je to moc hezký, no.
0: To mě moc těší. Řekněte mi, ona tady zmiňuje mezinárodní rodinu. A co to znamená? Odkud jste všichni?
1: Já jsem Němec a... Jana je Slovenda.
0: Aha, ale z Gute bych řekla ještě jedno. Já jsem taková poloněmka. Z jak Jana. No tak jo, mluvíte krásně česky, to vám teda taky ještě musím pogratulovat. To je opravdu těžký se naučit.
1: Děkuji, snažím se.
0: No, krásný, úplně krásný. Tak se mějte krásně, Tome. Oslavte hezky narozeniny, ať vám vaše žena, vaše 4 děti dělají radost, jo?
1: Tak, děkuji moc.
0: Tak jo, schönen Tag noch. Tschüss.
1: Dankeschön,
0: tschüss. Naschle, čau. Tak to bylo hezký, víte, když se taky někdo naučí česky, ta čeština je fakt tak strašně těžký jazyk. No, další přání jde pro kolegyni Míšu, která dneska slaví narozeniny, všechno nejlepší a hodně zdravíčka vzkazují buchty z hor. Bylo tady teda přání písničky, já jsem ji bohužel tak rychle nenašla. Další přání je Emičce k narozeninám, moře zdravíčka, lásky, pohody, ať tě nezlobí malý bráška Tomášek, který má první narozeniny v sobotu a Emička má totiž dneska 6. narozeniny. A to vše přeje babička Ilonka, děda Vlastík, Viki, Terča, Bolďa, Luky, Tavísek, Čikolety a tak dále. Máme tě moc rádi a v neděli vše oslavíme, posílej pusinky. Pojďme na ty slavné. Dneska slaví Bruce Springsteen.

mexický zpěvák, tatínek Enrique Iglesiase Julio. Má dneska také narozeniny, tak všechno nejlepší. Julio, a tobě, jak se řekne, cumpleaños feliz bych měla říct ve španělštině. A tady už ho máte, Julio. To

Jo, taky vzpomínáme na herce Františka Filipovského a taky by dneska slavil ještě například malíř František Kupka nebo básník Jaroslav Seifert, který za literaturu dostal v roce 1984 Nobelovu cenu. Wow. 23. září se také narodila krásná Romy Schneider, tak posíláme spoustu pozdravů do nebe a vám všichni, co slavíte.

0: Taková písnička, kterou bych vždycky měla přivítat, Robina. Čau,
1: you
0: Robine.
1: Are the best, you are
0: You're
1: the best.
0: You're simply the best.
1: And me a little too.
0: Ano, je důležité si to občas říct, že jo.
1: Martičko, já bych chtěl jenom tady říct jednu takovou věc.
0: Ano.
1: Píše nám tady náš skvělý věrný posluchač Kociš, který měl včera narozeniny.
0: Počkej, Kociš ti přál narozeninám, ne, zprávu?
1: On mi přál a já ti musím říct, že to je, nevím, jestli jsem ti to říkal, ale tomu bývalý spolužák ze střední požární školy.
0: Říkal, ano.
1: Ministerstva vnitra Fridek Mistek. Vystudoval hasiče, je hasičem a hasičem zůstane.
0: A hasiče něco, máme rádi.
1: Něco jako pan Abraham v tom filmu, pamatuješ? Já jsem se vyučil knihovníkem, jsem knihovníkem, no a knihovníka dělám. A víš, jak na tom srazu po těch 30 letech. No, je to to samý. No, takže já bych mu chtěl samozřejmě popřát všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám.
0: Tak to já taky, všechno nejlepší.
1: No, on totiž mi napsal, že ta 80-letá babička včera měla přednost. To je hezké
0: hezký,
1: od něj.
0: To je od něho fakt
1: No,
0: hezký.
1: To je charakter.
0: To je charakter.
1: To je co?
0: No.
1: Hašoun jeden. No a počkej, a ještě mi tady teda píše, mohl bych tě poprosit o pozdravení kamaráda v éteru, že zdravím Vláďu Kašpara a děkuju mu za tu becherovku včera, ještě teď je mi blbě. Takže, splněno?
0: No, alkohol metlalectví.
1: Takhle, já bych chtěl jenom říct, že něco o tom stavu vím, protože včera jsem si vlastně naordinoval svou vlastní medicínu na dobrý spánek, akorát jsem teda becherovku zaměnil za slivovici. Ale o tom až potom, jo?
0: A dobrý, jo? Cítíš se dobře?
1: Nemůžu říct dvakrát, že dobře, ale zabralo to určitě. A jinak se
0: tak
1: mě...
0: se vyspal, chlapče. Tak to je dobře, ale ne?
1: No to je skvělé.
0: To je krása.
1: To je skvělé, ale nechci, ani nebudu to aplikovat dlouhodobě, tuhle léčbu. Rozumíš?
0: Neaplikuj. Přece jako doktor.
1: No. Dobrá, tak Martičko, řekli jsme si všechno?
0: Já bych ještě chtěla říct, jestli byste všichni milovníci psů mohli myslet na mýho nejstaršího Kašpárka, který ho bude v neděli 16 a už mu zase skoro nechodí, takže teďko rychle zkusím sjet na veterinu.
1: Dobře,
0: tak na něho myslete, posílejte Kašpárkovi energii. Děkuju moc, papa.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
9: Stavebniny teď přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na dek.cz.
10: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
11: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty pro vás dneska navaří Láďa Jakub.
11: Dobré dopoledne, italská premiérka zamíří na návštěvu české vlády v úterý. Policie stále řeší neodborné zacházení se zařízením ve zbrojovce na Benešovsku. Došlo tam k výbuchu a vlaky se nám zastavily na Pardubicku. Ještě jednou pěkný den. Potvrzeno. Úřad vlády potvrdil úterní podvečerní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, konkurenceschopnost a víceletý rozpočet Evropské unie a bezpečnost. Výbuch ráno otřásl zbrojovkou ve Vlašimi na Benešovsku ve firmě Sellier & Bellot. Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění a další má potíže se sluchem. Nebezpečí teď nehrozí. Policie věc věřuje jako pracovní úraz. Ve společnosti vyrábějí sportovní a lovecké náboje, i ty určené pro ozbrojené složky. Řadí se mezi nejstarší zbrojařské firmy v Česku i ve světě. Kriminálka navrhla obžalovat 18-letou dívku a jejího 30-letého přítele z loňské vraždy její matky v Bohuňovicích na Olomoucku a taky z pokusu o vraždu jejího otce.
12: Dvojici, která je odčinu ve vazbě, hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Vražda se stala loni v prosinci. Matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství. Motivem byl podle policie majetkový prospěch. Vražda v Bohuňovicích byla loni v prosinci 13. v Olomouckém kraji. Počet loňských případů více než dvojnásobně překročil statistiku vražd či pokusů. Kusu oni z předchozího roku. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
11: A ještě rychle na východ Čech. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení je od dopoledne omezený provoz regionálních i dálkových vlaků. A to konkrétně mezi Pardubicemi a Přeloučí na trati z Čech na Moravu. Vlaky tak nabírají zpoždění. Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové před chvílí kampus za 7,25 miliardy korun. Soustřeďuje výuku, výzkum i zázemí farmaceutické fakulty a lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ve státech se tak zdražuje, že mladí Američané ve věku od 15 do 45 let přestávají randit. Na randevu prý nemají peníze. Prý často neuživí ani sami sebe. Přednost tak dávají podle průzkumu bydlení jen pro ně samotné.
3: Frekvence 1.
5: Počasí.
11: Dneska bude určitě počasí na to vydat se někam do přírody, přehánky. Jen na Moravě a ve Slezsku, a to spíš jen výjimečně. Jinak sluníčko, teploty 15 až 18 stupňů nejčastěji a na jižní Moravě naměříme až 20.
13: Teplo za každého počasí vám.

0: prozradím, že Láďa přijel rovnou ze zubní pohotovosti, tak zjišťuji, jestli je všechno v pořádku.
1: Už je to v pořádku.
0: Jo?
1: Ano, už je to v pořádku. Včera jsem měl trošku větší obličej.
0: Jo, jde to vidět normálně,
1: ještě
0: přátelé.
1: To splasklo, ale je to ještě pořád vidět.
0: Takže nepodceňovat jakoukoliv prevenci a na druhou stranu slyšíte, že jsme tady jenom lidi taky.
1: Přesně taky s bolavými zuby. Teď už teda ne.
0: No.
1: Musím teda pochválit zubní pohotovost městskou polikliniku ve Spálené ulici v Praze.
0: Tam na Praze jedna, v centru se
1: byl. Výborné paní doktorky, paní sestřičky, taky.
0: Hmm. No tak jo, tak zdravíme, snad tam poslouchají frekvenci. A vám ostatně pro dobrou náladu a budeme hrát Sweetvox, Mandraže, taky LP a hrát budeme i o peníze, o 13,5 tisíce korun, protože tohle je aktuální bank posledního slova, tak držíme palce, aby to v půl 12. dobře dopadlo. Tak se hezky bavte.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Když se říká, že někdo vidí rudě, opravdu se mu při vzteku změní barva vidění? Nebo je ten básnický způsob, jak říct, že už má chuť někoho praštit? Roman 39 Nymburk.
2: Já si myslím, že jestli, tak je to vidět černě, člověče, mám já.
1: Jo.
2: Že mi takhle ze spodu lezou ký černý vlny, jako.
1: A mně se teď stalo, že já jsem byl na tom zatmění toho slunce, do kterého nesmíš koukat. Nevěděl jsem toho, protože jsem říkal, proč mají všichni ty brýle, jako. A nikdy jsem to nevěděl, jsem nějak hodně práce ten den, jsem se do toho koukal, asi několik vteřin v kuse a zjistil jsem, že jako pak jsem se dočetl, že mám oslepnout, tak jsem čekal.
2: No, no.
1: A četl jsem, že oslepnu až ráno.
2: No.
1: Na ráno jsem se probudil nic, protože jsem jel hodně mrkve samozřejmě celý život, ale což je obrana proti zatmění slunce, takže při vzteku změní barvení asi, jo, a právě tam jsem slyšel, že máš černý tečky, když víš, jako
2: blbě. No, to tě praskají. No,
1: to se zdíval do slunce.
2: To tě praskají, to je krev vlastně, akorát ty vidíš černě vevnitř.
1: Hmm.
2: Takže možná vlastně vidíš, že rudě, že je to ta krev, ale to oko si to promítá jako černý.
1: No ne, takže ta světle červená dohromady s tou černou dá tu rudou. Jo ne, že ty vidíš rudě, ale myslíš si, že vidíš černě.
2: No, ne, ty vidíš černě, ale myslíš si, že vidíš rudě. To je jednou, no prostě je to krev, ale ty vidíš černě.
1: A když prostě vidím růžově, jak se říká.
2: Tak seš blízko si někoho hodně mladýho asi.
1: Tak co bysme na to
2: říkali? Ne, protože se říká, vidíš rudě, vidíš černě, já to vidím černě, se říká. Pak někdo vidí rudě při hádce. Vidím modře.
1: Se říká taky.
2: Jo, taky?
1: Jo. Vidím zeleně, se říká, když máš zelený zákal.
2: Vidím zeleně?
1: Vidím zeleně, no, to je klasika. Jak se máš, Frantone, já už vidím zeleně, znáš.
2: Aha, to myslíš, že to říkají vojáci?
1: Vidím šedě, to je při šedém zákalu.
2: Jo.
1: A vidím růžově, když vidíš něco růžového hodně blízko, no.
2: No.
1: Třeba prase.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Pet Shop Boys. Na frekvenci 1 máme 11:30 a před námi je poslední slovo, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Tak, kdo se dovolal na 257-409-999 dnes jako první, kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tady Lenka.
0: Lenko, odkud k nám voláte?
3: Vysočina, Ledeč nad Sázavou.
0: A Ledeč, dobře, zdravíme. Tímto směrem je tam krásně, musím říct.
3: Je.
0: U té Sázavy, takže dobře jste si vybrala. No, pokud si dobře vyberete ještě poslední slovo, dobře ho zvolíte, tak na Ledeč budeme posílat 13 500 korun. Tak to by taky bodlo, ne?
3: To by bodlo.
0: Jo, tak držíme palce a pouštím větu, která Děkuju. Zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět
3: cymbál.
0: Pojďme zkusit, co udělá slovo cymbál.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Ne.
3: Tak ne.
0: Je to škoda, no, cymbál to není.
3: Je? Tak příště.
0: Tak příště, pojďme přihodit a tam je víc. 14 tisíc díky vám a pokračovat se bude v 16:30 odpoledne. No tak držíme palce zase samozřejmě příště. Vy se opatrujte, mějte krásně a užívejte počasí, protože dneska si myslím, že v Leči je nádherně.
3: To bude krásně.
0: Že jo.
3: Děkuju moc.
0: Tak jo, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No a s cymbálem přišel do studia Láďa Jakub.
6: Nevím, hezké odpoledne, dopoledne.
0: Nevím ještě. Proč sice, ale asi aby udělal pořádnou parádu v dopravě.
6: No, myslím, že to udělali řidiči sami.
0: Jo.
6: Kolona vás teď zdrží na D8 z Prahy na sever Čech od kilometru 1 až po 5. kilometr. Je to tam na 20 minut kvůli omezení. Na příjezdu do Prahy pozor, od plzeňské D5 jsou kolony na čtvrt hodiny od 7. kilometru. Míříme na československou D2 na 2,5. kilometru od Bratislavy na Brno. Je nehoda nákladního vozidla. V místě se vyboučuje. Dokonce mám tu čerstvou informaci, že jsou v sobě 3 nákladní vozidla. No a v Brně Žabovřeské ulici dejte pozor na předmět, na vozovce jsou tam rozmlácené dveře. Tak bezpečně dojďte s frekvencí 1.
0: Ježišmarja, proč to dělají? Proč tam mlátí do dveří? Co se děje?
6: Asi někomu upadli a někdo přes ně přejel.
0: Jo. Tak,
6: a teď tam ještě leží.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tak radši tam leží dveře než člověk. Za chviličku budete chodit zdravě, přátelé, proč to prozradí Tomáš Fíla.

0: Hrajeme status quo, hrajeme to nejlepší z muziky, za chviličku 11:45, na telefonu už Tomáš Fíla. Ten dneska vrazil do Liberce a měl by mít u sebe, a doufám, že taky má, první tři posluchače, kteří byli dost rychlí na to, aby se odnesli dnešní výhry. Jen pro vaši informaci, první získal poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy Peter Legwood, druhý a třetí získají dárkové balíčky produktů Chodím zdravě a Peter Legwood v hodnotě 2000 korun. No a jak říkám, Tomáš je připraven takzvaně vypovídat. Tak povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím z Liberce, kam jsem dnes dorazil do prodejny Chodím zdravě na Rumjancevově ulici. No a máme tu naše tři dnešní vítěze. Jsou to posluchači Frekvence 1. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Andrea.
3: Dobrý den, Radka.
4: Dobrý den, Eva.
1: Já vás, dámy, samozřejmě všechny zdravím a gratuluji, protože všechny jste vyhráli. Co pro vás máme? Máme dvě krásná druhá místa, to znamená dárkové balíčky v hodnotě 2000 korun od Peter Legwood a pro den Chodím zdravě. Těšíte se na to? Chcete ho vůbec?
3: No moc.
1: Jo, vy taky?
3: Samozřejmě.
1: No tak v tom případě nebudem to protahovat. Dámy, tady je první balíček.
3: Děkuju moc, mám velkou radost, děkuju.
1: My taky a druhý balíček je pro vás.
3: Děkuju, jupi.
1: No a vás jsem si nechal na závěr, protože vy jste přišla do prodejny jako úplně první, ale aby jsme vám mohli dát tu 5000 korunovou poukázku, musíte správně zodpovědět soutěžní otázku. Kde se vyrábějí boty Peter Legwood?
2: V Itálii na severu.
1: Odpověděl jste naprosto přesně, takže 5000 korunová poukázka je vaše, tady je.
2: Děkuji, děkuji moc krát, mám strašnou radost.
1: No a už jste třeba po nějakých botičkách koukala?
2: Koukala.
1: A máte nějaký tip, který se vám líbí?
2: Mám tady vybraný tady vedle.
1: Jo, už máte vybráno. No a já pro vás, pro všechny můžu jenom říct, že já už je mám na nohou a chodí se mi v nich báječně. Slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli sem do Liberce a zítra budeme zase někde úplně jinde. Kde se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat. My se na vás budeme těšit a ahoj!
3: Ahoj!
0: Ahoj! Zdravím celou partu. Dnešní vítězové budou, přátelé, opět chodit zdravě, stejně tak jako náš kolega Tomáš Fíla. Ten vlastně od té doby nechodí, ten běhá. No. Ale o tom až potom. Všem výhercům gratulujeme a pokud vás zajímá, jak jste na tom se svými chodidly, v prodejně Chodím zdravě si můžete nechat udělat jejich detailní diagnostiku a podle výsledku si nechat doporučit vhodné ortopedické vložky.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
5: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
7: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: No konečně taky New Kids on the Block ve vysílání Frekvence 1. Vzpomínáme na staré dobré časy, a to Hit'em Tonight. A vzpomínat budeme i na kapelu Buty. Protože jednou ráno přišel vítr, přátelé. A vzal si střechu i s pokrývačem. A to nechcete, Buty a celá písnička hned po zprávách, taky Činasky budou. Láska a data, no a když jsme u těch dat, středa 23. září, koukám za pár sekund 12. rychle na zprávy.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pravé poledne, 12. hodina zprávy, a Láďa Jakub.
5: Dobré poledne, poslanec Hnutí ANO si přes 6 let pronajímal na severu Čech byt za cenu určenou lidem v nouzi. Na našich řekách jsou stále vodáci, řekneme, kde se dají vody sjíždět. A irská kapela U2 slaví 50 let, vydává nové album. Poslanec Hnutí ANO Jan Richter si v Chomutově přes 6 let pronajímal obecní byt od městské firmy, ve které je předsedou dozorčí rady. Platil nájem okolo 60 korun za metr čtvereční. I se službami šlo zhruba o 4 až 5 tisíc korun měsíčně, napsali dnes Seznam zprávy. Richter tvrdí, že byt získal řádně jako každý jiný občan. Taková výše nájemného je přitom zpravidla určená pro lidi v sociální nouzi. Zatímco Richter bral v uplynulých letech jako poslanec v průměru přes 170 tisíc korun měsíčně. I když nám dnes začal astronomický podzim, vodácká sezona neskončila. Stále platí, že české toky jsou na tom podprůměrně. Hlavní trasy ale vesměs se splout dají. Jak Frekvence 1 řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček, nejlepší podmínky jsou aktuálně pro vodáky na Berounce. Přidal ale i další místa.
6: Samozřejmě na Vltavě pod Lipnem, kde ty průtoky jsou díky minimálním zůstatkovým průtokům neustále dobré, takže i teďka se tam dá splouvat. Sázava je sízná pouze ve střední části, ale už na limitu splavnosti, tedy mohou se objevovat hůře průjezdná místa. A pokud třeba se vydáme na Moravu nebo jsou vodáci z Moravy, tak jedna z těch hlavních řek, řeka Morava od Podstřelmova, je také poměrně dobře splavná.
5: Vody je sice málo, ale i tak Petr Ptáček upozornil, že vodácké akce pokračují i během podzimu. No a na řekách ještě zůstaneme, to se už dnes jen tak nevidí, totiž na řece Dyji v oblasti Soutok na Břeclavsku se už rýsuje nový jez. Ten pomůže s vodou v okolních lužních lesích. S pomocí jezu bude možné zavodňovat soustavu kanálů v nejrozsáhlejších lužních lesích v Česku o rozloze asi 1700 hektarů. Součástí projektu za téměř 184 milionů korun je taky obnova původních stavidel, stavítek kanálů, propustků, ale i tůní a vznik mokřadů. V Klatovech na západě Čech chtějí zvětšit a přistavět nemocnici. Plzeňský kraj tak vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu nového pavilonu Klatovské nemocnice. Do první soutěže se nikdo nepřihlásil. Kraj proto zvýšil nabídkovou cenu o 100 milionů korun zhruba na 650 milionů, což schválili zastupitelé. Plzeňský kraj tak chce se stavbou začít na jaře příštího roku, jak uvedl náměstek hejtmana Tomáš Soukup.
7: Pevně věříme, že se nám vyní přihlásí víc dodavatelů. Ještě jsme teda pro opozici slíbili, že provedeme ještě jeden nezávislý přepočet. Pokud bude všechno pořádku, tak s tím půjdeme na trh a chtěli bychom přes podzim vydat to výběrový řízení. Předpokládaná částka je cca 650 milionů korun a jsou do ní zahrnutý všechny stavební práce. Máme to momentálně bez těch technologií, protože předpokládáme, že by se nám mohlo zase přihlásit víc firm, mohla by tam zajít větší konkurence a tím bychom mohli snížit tu cenu. Předpokládáme, že by my bychom po novém roce podepsali smlouvu a že bychom prostě začali.
5: Klatovská nemocnice, která obsluhuje i Šumavu, je po státní fakultní nemocnici v Plzni druhým největším multioborovým zdravotnickým zařízením v plzeňském kraji. A je to tady. Další oslavenec má na krku 50 a je to známá kapela U2. Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. se dali dohromady v irském Dublinu před 5 desítkami let a zprvu hráli písničky ve stylu post-punku. Teď ale chystají nové album a vyjde v polovině listopadu. Už v únoru však vydali mini-album, které se věnuje válečnému dění nejen na Ukrajině a okolo Izraele a pásma Gazy.
4: Frekvence 1.
8: Počasí.

0: příjezdu do hlavního města po plzeňské D5C. Jsou tam kolony na 15 minut už od kilometru 7. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A Robinem Sobkem.
1: Děkuju, ano, bezpečně dojďte. Já vám přeji krásné poledne. YouTube slaví, počasí se nám zlepší a na Slovensku nás poslouchají, že jo, Láďo?
0: Ano, já jsem se stavil v Trenčíně na Hradě, tak nás tam znají a poslouchají, tak je zdravíme, tímto pokud nás teď ladí.
1: Ty jsi byl vlastně na Slovensku v Trenčíně, tam si potkal pána, který snad zná i jingly Frekvence 1.
0: No samozřejmě, začal mi tam zpívat.
1: Frekvence 1.
0: Přesně, tak mě to tak potěšilo, tak říkám. Tak ho zdravíme. A paní průvodkyni taky po Trenčínském Hradě.
1: Tak já doufám, že poslouchají i dneska. Velké pozdravy posíláme a taky to nejlepší z muziky Mr. President Robbie Williams, nebo taky si, a k tomu přejeme dobrou chuť.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Mr. Prezident, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 a my 2 minuty po čtvrt na jednu si dáme filmového odborníka.
1: To je to, že stát taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: My si dáme nádherné filmové ukázky k obědu dneska z 80. let, ale taky z roku 2008. Tady mám jeden filmový kousek. Víc prozrazovat v úvodu nebudu. Volejte na 257 400 999. A já se ptám, kdo je tam? Haló?
4: Robin, ahoj, tady Jarda, Pepa.
0: Jardo a Pepo, já vám rovnou pouštím první ukázku, která má asi 2 sekundy.
4: Ježíš, no.
0: No, Ježíš to určitě není, ale soustřeďte se, zní to takto.
5: Poskakuješ jako koza.
0: To je všechno.
4: Pepičko má středisko.
0: No! Já si, pánové, říkám, že ten vyslaný Ježíš vlastně do éteru byl úplně zbytečně.
4: No, tady u toho, jo.
0: To musíte uznat, protože tohle je naprosto, ale naprosto pohodová, velmi známá hláška z filmu Vesničko má středisková z československé komedie z roku 1985, kterou dělal pan Menzel. Pojďme dál, pouštím ukázku, která zní takto.
6: Co to piješ, vole?
7: Prosím?
6: Co to pijete, pane, vole?
7: No, vodku.
8: No tak my se dáme s váma. A táme z tý flašky.
6: Jo.
0: Co to pijete, pane vole, tak to je nejvíc.
4: Ale to je u mě dobrý.
0: U mě dobrý je správně.
2: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
0: Pánové, já vám zatleskám. Jarouši, Pepouši, vy jste to dneska vychytali teda, co vy na to?
4: No hele, poprvé se nám to povedlo, jakože jsme odborníci, už jsme se dovolali hodněkrát, ale poprvé to dneska padlo.
0: Poprvé jste filmovými odborníky, tak já vás zdravím. A mohu jenom potvrdit, že druhá ukázka je film Česká komedie s názvem U mě dobrý z roku 2008, kterou dělal Jan Hřebejk, mimo jiné teda Bolek Polívka si tam zahrál, pan Šmicer, my jsme tam slyšeli taky Koháka, že jo? A možná i podle toho jste to trošku trefili. No nic, já vám budu hrát velmi rád to nejlepší z muziky. Komu to chcete věnovat nebo poslat?
4: Prosím tě, pošleme to asi do druhého auta a nás firmy a moc je zdravíme.
0: Dobře, tak oni už budou vědět v tom druhém autě, viď?
4: Oni nás poslouchají, oni nás poslouchají.
0: Jo, tak my zdravíme tu další partu, mějte se krásně, Jardo a Pepo, a zase někdy zavolejte, ahoj!
4: Díky moc,
9: mějte se,
4: čau.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
2: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1, za chviličku na telefonu sporťák Aleš Svoboda. A budou tady sportovní novinky, ale do té doby taky aktuální doprava. Nebo Petr Jablonský, ten je připravený už teď.
1: Tady Petr Jablonský, s kým mluvím?
2: Dobrý den, tady je Monika z Pražského Proseka. Máte tam někde pana prezidenta? Chtěla bych se na něco zeptat.
3: Paní Moniko, dobrý den, jsem tady a můžete se ptát.
2: Dobrý den, pane prezidente, velice si vás vážím, volila jsem vás a pokud budete znovu kandidovat, budu vás volit. Ale jsem znepokojená, že jsem se doslechla, že snad pan Marek Eben má být mu udělen, nebo se zvažuje, že se mu bude udělovat státní vyznamenání. Mně se tato teorie zdá předčasná, protože bezesporu pan Marek Eben je umělec, je vtipný, je schopný, je možná všeho schopný, protože on je vlastně, on je velice vytížený, ale vadí vadí mi, že jako si dělá legraci z žen, že uráží ženy a dělá si legraci z velkých žen, vysokých žen. Já mám 1,82 m. Určitě bych měla radši 1,76 m nebo 1,74 m, ale to si člověk hodně nevybere. Aha.
3: Víte co, já vám slíbím, že já s ním promluvím, jo? Teď bude předávání státní vyznamenání. Já mu vyčiním, řeknu mu, hele, ještě jednou mi to uděláš a vrátíš mi to, tu medaili, ti říkám, jo?
2: Dobře, tak jo. Můj nedávejte, prosím vás, nedávejte.
3: A už jsem mu to slíbil a on teď chudák ještě ho vyhodili ze Stardance, prosím vás, má trauma, tak aspoň dostane tu medaili. Přejme mu to,
2: Stardance by měl moderovat někdo, kdo umí tančit, že by tam tančil třeba jasně. Petr Šadek, nebo,
3: já mu řeknu,
2: nebo třeba
3: prostě,
2: vy, pane prezidente, vy jezdíte na motorce, jel na motorce.
3: Určitě, určitě. Je to dobrý námět, nebojte se, promluvím s ním, vyčiním mu samozřejmě, udělám si s ním legraci, řeknu, ty jsi takový přerostlý vysoký bydlo, ty jedno. Ne, vtip. No tak mějte se krásně a zase
2: tak
3: někdy naslyšenou.
2: Zdravím celou Frekvenci 1, všechny posluchačky, posluchače, naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
7: Už dnes v 16.40.
5: Jen na Frekvenci 1.
7: Frekvence 1.
5: Doprava.
8: 3 minuty po půl jedné, zdravíme všechny za volantem D8, 42. kilometr od Prahy na Lovosice, hlásí poruchané vozidlo, opatrní buďte také v Mladé Boleslavi v ulici u stadionu. Na Chomutovské D7 na 63. a půl kilometru z Chomutova na Prahu leží spadlá větev na dálnici a pozorní buďte také na Liberecku u Chrastavy, máme tu zvířata na vozovce, dvě telata se tu pohybují, jsou špatně vidět. Ještě jedna havárka od osobního vozu s motorkářem je hlášená z okresu Karlovy Vary. Dejte pozor na 25. u Jáchymova. Bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 Robinem.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 3 a 1 ráno, hrajeme to nejlepší z muziky a pokračovat budeme za chviličku v tomhletom duchu, ale teď máme 3:15 odpoledne a na telefonu také kolegu Aleše Svobodu. A to z toho důvodu, že česká fotbalová reprezentace se plně připravuje na první zápas nového ročníku Ligy národů a ten odehraje v sobotu proti Chorvatsku. Jak zatím sraz národního týmu vypadá? Jaké změny musel realizační tým udělat v nominaci? A nebo jakou hrou by se Česko chtělo pod novým španělským trenérem Santim Deniou prezentovat? Tak to si povíme s Alešem. Hezké odpoledne, vítej.
1: Pěkné odpoledne, přeju.
0: Realizační tým musel oproti původní nominaci udělat hned 6 změn, což je skoro čtvrtina všech hráčů. Tak jak velký vliv to na národní tým bude mít?
1: Vliv to určitě bude mít. Přišli jste o zkušené reprezentanty Zimu, Proboda nebo o Chorého. Nový realizační tým tak přišel o některé z hráčů, na kterých hodlá stavět a dal to tak najevo. Nicméně pozitivní vedlejší efekt je ten, že do nominací se do národního týmu dostala některá neokoukaná jména, po kterých i volala odborná veřejnost, ať už je to třeba záložník Šubert z Mladé Boleslavy nebo stoper Ondřej Kryčfalušek, který úspěšně působí v Belgii.
0: Reprezentace se sešla poprvé od zpackaného mistrovství světa, tak jaká atmosféra zatím na srazu vládne?
1: Z toho, co vím, tak je atmosféra velmi dobrá. Nový realizační tým si zjišťoval okolnosti nevydařeného šampionátu, hledal a našel potřebné informace a došlo k nějakému vyhodnocení. Nicméně rozhodně nebylo cílem se v tom dál nějak brodit a babrat. Naopak nový realizák chce vytvořit tvůrčí atmosféru, prostředí, do kterého se budou hráči těšit, budou chtít reprezentovat a budou hrdí na to, že mohou být součástí národního týmu.
0: Národní tým a teď pod taktovkou španělský trenér, tak jak se to projeví na hře, kterou by Česko mělo praktikovat?
1: No, projevit by se to mělo. Samozřejmě nemůže nikdo čekat, že by národní tým měl hrát najednou. Stejně jako Španělsko nemá takovou kvalitu, nemá takové hráčské typy, ale jednoznačně bychom se měli dočkat atraktivnějšího pojetí, konstruktivní výstavby, apelu na kreativitu v přechodové fázi. Samozřejmě to musí mít nějakou rovnováhu, ale určitě to bude výrazná snaha hrát s větší odvahou a větší kuráží.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tolik sportovní novinky a další vám budeme nabízet v pátek odpoledne ve vysílání Frekvence 1. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
4: Už dnes v 16.40.
2: Jen na Frekvenci 1.
5: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
8: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
9: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
10: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Hezké odpoledne, zprávy připravil, navařil a bude servírovat. Láďáku.
12: Dobré odpoledne. U několika dětí ze základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzená nákaza salmonelózou. Němci začínají nakupovat léky přes český drogistický e-shop a pokračuje hubařská sezona, která nás může vyjít pěkně draho kvůli špatnému parkování. U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzená nákaza salmonelózou. Řekla na to mluvčí pražské hygienické stanice. Nemocných je podle jejich informací z úterý nejméně 240 dětí a 10 dospěláků. Školu navštěvuje asi 1100 dětí, druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíc, kvůli tomu mají dnes a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje. Němci začínají nakupovat léky přes český drogistický e-shop. Řetězec drogerií DM v Německu musí u soudu obhajovat své rozhodnutí prodávat léky bez předpisu online. Drogerie v Německu léky prodávat nesmějí. Dovoleno to mají pouze lékárny. Společnost DM tak využila skuliny v zákonech a od loňského prosince léky distribuuje přes Českou republiku. Žalobu na řetězec drogerií podala centrála pro hospodářskou soutěž v Německu, která chce internetovou lékárnu DM Med soudně zakázat. Proces začal dnes u soudu v Karlsruhe, na jeho západě Německa, kde řetězec DM sídlí. Energetický a průmyslový holding EPH podnikatele Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německé energetické společnosti Uniper. Uvedl to dnes deník Handelsblatt. Do portfolia Daniela Křetínského patří i naše rádio Frekvence 1. A pokračuje houbařská sezóna, ale pozor, může nás to vyjít pořádně draho. Kromě hub si z lesa můžeme přivést taky pokutu až 100 000 korun za parkování. Postih se může týkat i těch, kdo odstaví motorku u rozšířeného nájezdu na lesní cestu. Proč jsou pokuty za parkování v přírodě vyšší než třeba při porušení zákazu zastavení ve městě, nám vysvětlí expert světa motoru Martin Karlík.
13: Jde o to, že ten zákaz není obsažen v pravidlech silničního provozu, tedy v silničním zákoně, ale je obsažen v lesním zákoně. No a ten se logicky v autoškolách neprobírá, nicméně neznalost zákona neomlouvá a řidič bohužel musí znát i tento zákon, ve kterém se píše, že stání motorovými vozidly na lesních pozemcích je zakázané.
12: Zájem veřejnosti o 5 000 korun se speciálním přítiskem ke stému výročí fungování tuzemské centrální banky pokračuje i dneska. 100-metrové fronty zájemců se dopoledne tvořily před pobočkami České národní banky v Praze a Ostravě. Ve srovnání s úterým je ale fronta v Praze kratší. Česká národní banka vydala bankovku v emisi 200 000 kusů. Pořídit si můžeme 3 kusy na člověka. V úterý podle centrální banky získali tisíce lidí.
10: Frekvence 1.
5: Počasí.
12: Dneska bude jen pár mraků, ale spíš sluníčko, no a teploty od 15 do 20 stupňů Celsia nejvíc bude v Jihomoravském a Zlínském kraji.
14: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
5: Frekvence 1.
10: Doprava.
12: Zdravě všechny, kteří teď držíte v ruce volanty. 51. kilometr D1 na Brno, zdržení zhruba 15 minut a pevné nervy to chce taky na D2 od Bratislavy na Brno. Na 3. kilometru je nehoda 3 aut a tvoří se nám tu kolona už od 9. kilometru. Tak s tím počítejte na bezpečně, dojďte s Frekvencí 1. No a dneska Frekvenci 1 řídí Robin Sobek.
11: Řídím, ano, ale budu řídit jenom hodinu a pak zase odřídím úplně někam jinam a nechám to řízení a Vojtovi s Janou, ale každopádně dej si takhle na houby, aby ses provětral, udělal si radost, aby si vypnul takzvaně, aby si odnesl hlavně ty lahodné houby a odneseš si pokutu 100 tisíc.
12: To chceš, je? To. Už mě přešla chuť, teda já na houby nechodím, já totiž o ně zakopávám.
11: Ale to vlastně zajímavá informace, kterou si řekl ve zprávách, já jsem o tom parkování a o tak silné pokutě nikdy neslyšel. Mm. Mm. Takže díky za to a buďte opatrní, pokud přesně se chystáte tak třeba o víkendu na houby. Já bych šel pešky. Nick Cayman Eň a taky Sean Baker, to je to nejlepší z muziky a za chviličku je malé překvapení. Budu vám něco darovat, ale za pár minut řeknu víc. Hezké odpoledne.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Tohle je opravdu povedená krásná hudební vzpomínka. Nick Kamen a I Promised Myself na frekvenci 1 ve čtvrt na 2 odpoledne. Já jsem sliboval taky krásné překvapení. A to překvapko se bude konat v našem éteru právě v tuto chvíli. Takže volejte 257-400-999, protože my právě teď hrajeme o dvě vstupenky na Lord of the Dance a vyhraje ten, kdo se k nám dovolá jako třetí v pořadí. 257-400-999. Mimochodem, Lord of the Dance slaví 30 let na světových pódiích a v listopadu se tahletá fenomenální irská taneční show vrací k nám do České republiky a my vás pošleme rovnou ve dvou na tuto show. Výherce si navíc může vybrat, kam a kdy vyrazí. A na výběr máte Prahu, Karlovy Vary, Pardubice, Jihlavu, Ostravu i Brno. Tak, řečeno bylo dost. Já to jdu odpočítat. Tak, tohle je první telefonní číslo, tohle druhé a tohle by mělo být třetí číslo. Kdo je tam? Hezké odpoledne.
1: Ahoj, Miro při telefoně.
0: Kdo?
1: Miro.
0: Miro. Miro, ty máš dva lístky na Lord of the Dance.
1: Je, super!
0: Aha. Miro, už jsi někdy něco vyhrál u nás?
1: No, ani možná raz, ale ty už ani si nepamětám kedy.
0: Nepamětám si kedy. A pamětáš si ještě ty termíny toho turné, které jsem tady zmiňoval, nebo taky ne?
1: No, já jsem v práci, takže nějaké věci unikají.
0: Ty můžeš totiž vyrazit do Prahy, do Varů, do Pardubic, do Jihlavy, do Ostravy, do Brna, takže si to nech projít hlavou a kde to máš nejblíže. A pak si vybereš, jo?
1: Dobroš.
0: Dobroš, no tak jo, tak Dobroš, já gratulujem. Toto je naozaj povedené toto, Miro, toto je povedené. A já doufám, že budeš mít i druhou osobu k sobě, se kterou si to užiješ, jo?
1: No, tak určitě.
0: No, jasné, jasné, naozaj. Tak jo.
1: Taký hlas podobný, jak Miro Zbírka.
0: Ne, to nepreháňaj zase. Miro, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj,
2: ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Je to on, mého srdce šampion, je to Robin. Teda doufám, že to není žena. To by nebylo dobré teď, ale Robin Gibb není žena, Láďo.
1: Ne, Robin Gibb ne. Robin existuje, ale to je Švédka. Tohleto...
0: A nebo Robin S. taky existuje.
1: Robin S. taky.
0: Takže těch Robinek je vlastně hodně.
1: Robinek, Robinzonek možná.
0: A Láďa taky není žena a bude mít dopravu za chvíli.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A s dopravou Vládě Jakub 13.32. Hezké odpoledne všem řidičům. V Ostravě dejte pozor na Družební ulici, bouralo se v Jablonci, nad ní jsou v Jateční ulici a taky na D2 jsou v sobě 3 auta na kilometru 3. Kolony se nám tvoří už od 9. kilometru, je to ve směru od Bratislavy na Brno. Tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Robinem Sobkem.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Spice Girls a jejich Stop. To je hit, který jsme si dali na frekvenci 1. Okolo 1:45 odpoledne, Victoria Beckham, Melanie Brown, taky Emma Bunton, Melanie C, Jerry Halliwell, tak to jsou Spice Girls, britská dívčí skupina, která byla založena v 90. letech, abych to upřesnil, tak v roce 1994. Nevím, jestli si mám za to stydět, ano, i já jsem se na nich odkojil, ale není se za co stydět, Láďo, myslím.
1: Asi všichni.
0: A oni patří opravdu mezi jednu z nejúspěšnějších skupin 90. let 20. století a dle BBC se dokonce jedná o nejlépe prodávanou dívčí skupinu všech dob. Já nevím, víš něco o holkách?
1: Co mám doma kazetu ještě, jejich první. No, na kazetě ještě.
0: TDK, já mám taky
1: no,
0: možná.
1: Ježišmarja. No, co dělají dneska? Tak Victoria Beckham, tu známe, že jo, to je manželka Davida Beckhama, fotbalisty. Ta se věnuje hlavně módní a kosmetické značce, té svojí. No a s hudebním návratem na turné nějak jako nesouhlasí, no. Melanie Brown, ta zase aktivně tlačí na společenské projekty kapely, ta zase tu kapelu chce dát dohromady. Melanie, Chris Holm, čili Mel C, to je ta běloška, protože Mel B je černoška. Tak ta běloška pokračuje v solové hudební kariéře a vydává vlastní tvorbu dál a dál. Aha. Jerry Halliwell vlastně, ta píše knížky pro děti, věděl jsi to třeba?
0: To jsem nevěděl.
1: No, ta se věnuje rodině a taky píše knížky pro děti, no, právě, nejenom pro ty své.
0: Aha.
1: No a Emma Bunton, Baby Spice se jí říkalo, tak ta funguje v rádiu, představ si.
0: Dělá moderátorku.
1: Moderování, ano.
0: No tak kdyby náhodou chtěla se naučit česky, tak tady nějaká šance.
1: Je, to by bylo
0: Emo.
1: Emo, zavoláme do Londýna.
0: Budeš tady mít na frekvenci. Já se budu střídat nejenom s Martou Jandovou, ale i s Emu Bunton. No každopádně tak nebo onak, 10. září 2026 skupina po vlně tajemných upoutávek oficiálně představila box set The Singles Collection a ten obsahuje 14 CDček, takže k těm TDK kazetám, co máme doma, si přidáme a nadělíme.
1: Kupuju si větší byt, aby se tam vešlo.
0: Já už mám dárky normálně od Ježíška, asi už plánuju 14 CDček a taky 7 vinylových desek, myslím, budou mít. A budou to edice krásné, barevné, takže můžete 6. listopadu nakupovat klidně. Děláme tady reklamu.
1: Těšíme se na Spice Girls.
0: Tak jo. No a od nás třeba ještě Čechomoře, Lenka Dusilová nebo Celine Dion, hrajeme to nejlepší z muziky a v celou další zprávy.
2: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: 14. hodina před námi, po 14. spousta skvělé muziky. S Janí Knížkovou vám nabídneme třeba Harryho Stylese. Taky budou Krištof z Dominika Lagia. A nebo Madonna. Začneme s právami už za malou chvíli.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Se zprávami Ládě Jakub. Vláďo, hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Policisté hledají 19-letou Arielu Sofii Rezlerovou. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách na silnicích už 5 lidí a výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci chystají na Českolipsku. Česko ode dneška upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice. Oznamovat budou muset Rusové i účel cesty, její trasu a dobu nebo místo pobytu. Šéf diplomacie Petr Macinka začátkem září taky uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s tajnými službami připravuje návrh, jak upravit systém notifikací tak, aby to lépe odpovídalo jejich potřebám. Policisté pátrají po 19-leté Ariele Sofii Resslerové. Ta odešla v pátek 18. září ze svého bydliště v Karlových Varech. Naposledy se v rodině ozvala v sobotu. Pohřešovaná dívka má užívat léky, které ovšem u sebe nemá. Ariela Sofie Resslerová je střední postavy. Má zelené oči a vlnité hnědé vlasy. Je vysoká 160 až 175 cm. V Česku od dnešního rána zemřelo při dopravních nehodách na silnicích už 5 lidí. První podzimní den se tak řadí k nejtragičtějším dnům letošního roku.
7: Lidé přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Nejhorší byl letos 27. červenec se 6 oběťmi. Vyplývá to z dostupných policejních statistik a informací policie. Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, což je o 12 více než loni. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivu na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Třeba ČES v lokalitě provozuje fotovoltaické elektrárny a další ještě staví. A taky Liberecký kraj na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta k tomu dnes dodal.
8: Ta plánovaná hala má být poměrně velká a protože se v Ralsku a obecně v Kuřivodech staví najednou hodně velkých záměrů a některé velké záměry z minulosti typu fotovoltaické elektrárny tam už jsou, tak určitě stojí za to, aby to posouzení bylo podrobné ve všech možných oblastech a aby se posuzovalo i to nasčítávání se těch jednotlivých zátěží, které tam mohou vzniknout.
6: Podle informačního systému OEA chce společnost Ralsko AI Campus vybudovat na pozemku o rozloze zhruba 6,5 hektaru v části Kuřivody 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Liberce nebo Ústí nad Labem. A na severu Čech ještě zůstaneme. Botanická zahrada v Teplicích po 4 letech znovu vystavuje oblíbené sklípkany. Letos představuje 60 druhů a Češi je mají opravdu překvapivě rádi. Výstavy sklípkanů totiž trhají po celé zemi rekordy a letošní výstava v Teplicích potrvá do 11. října.
5: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Dneska bude ještě sluníčko až na Moravu a Slezsko, kde může s pár mraků i sprchnout, no a zítra už má pršet všude. Dnešní odpolední maxima už studené mezi 15 až 18 stupni nejčastěji, no a na jihovýchodní Moravě naměříme až 20.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Bratislavská D2 hlásí 3 auta v sobě, je to na 3. kilometru od Bratislavy na Brno, kolony už jsou od 9. kilometru. V Ostravě se bouralo v Družební ulici a v Jablonci nad Nisou, dejte pozor, Věteční. Po zprávách 4 minuty po druhé nastupuje Jana Vojta.
0: Mám začít já? Nebo co?
10: Já mluvím znakovou řečí. Já vím, že se to do rádia moc nehodí, jo, ale dneska, přátelé, dneska 23. září je Mezinárodní den znakových jazyků.
0: Jo, to jsem čet. Já jsem teda chtěl začít tím, že je mimo jiné den bisexuality, ale jako to dobře. Znakový jazyk je asi na tuhle denní dobu jako přívětivý.
10: Jako do rádia výborný.
0: Jo.
10: No, tak jak bychom ho mohli oslavit tady
0: ne,
10: v rádiu?
0: Ne, ale úctou ke všem, kteří znakovou řeč ovládají.
10: Jo, to pozor, no. Přesně.
0: No.
10: Jak vždycky, když sleduju nějaký třeba na český televizi dávají noviny televizní a tam dole je ta paní, která tam prostě udělá neskutečný cakrbliky, prostě je schopná dělat třeba hodinu v kuse.
0: No.
10: Ještě tam musí mít svaly, neskutečný.
0: Ale pozor, já jsem si všiml jedné věci, že když tam jsou třeba vyjádření různých politiků, tak je na nich vidět, co si o tom myslej.
10: Že se podle toho tváře, jo?
0: Jo, jasně.
10: A nebo dělají, ukazují furt jedničku.
0: Teď jde o to, jakým prstem, že jo?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Posloucháte Frekvenci 1. Před malou chvílí jsme řekli, že dneska je, jak je to přesně, mezinárodní den?
1: Je mezinárodní den znakových jazyků.
0: Znakových jazyků.
1: V tom případě znamená, že těch znakových jazyků musí být několik, teda není jenom jedna znaková řeč.
0: No, hele, to je třeba to samý, jako když jsem se ptal jako malej kluk, jestli třeba když má někdo v Německu psa, jestli ten pes štěká německy, anebo česky, jo.
1: Ta náš pes kukr španěl rozumí jenom španělsky. Ne, ale počkej, to je docela dobrá jako myšlenka.
0: No.
1: Jestli teda znaková řeč je ve všech koutech světa stejná, nebo naopak.
0: Jestli je ten znak, třeba já nevím pro jablko, jestli jasně, je stejný znak ve Španělsku jako u nás, jo.
1: To je docela zajímavá úvaha, ty jo.
0: Nebo jestli existují i tlumočníci jako z českého znakového jazyka do francouzského znakového jazyka, tak?
1: Ty vidíš to, počkej, no. Já to tady dám, hele, zadám to AI, ona to vymyslí.
0: Zadej to AI. A já jsem chtěl říct, že je fajn, že se třeba jakoby myslí na naše neslyšící spoluobčanky a spoluobčany i na akcích, kde byste to dřív třeba nečekali. Já jsem dokonce viděl záznam z koncertu.
1: Vám.
0: Záznam z koncertu, kdy vepředu před tou kapelou byla tlumočnice, která tlumočila texty těch písní do znakového jazyka.
1: To je dobrý, no. Jako to je fakt skvělý.
0: Je to výborný, ale zas na druhou stranu jako tlumočí text, že jo. Ale ten vjem hudební, jestli existuje i převod jakoby, jako hudby do znakového jazyka.
1: To těžko říct. No. Ale mě tady, hele, AI, my tady udělala takový seznam všech možných znakových jazyků.
0: No.
1: Znakový jazyk není pouze jeden univerzální jazyk. Existují desítky různých znakových jazyků a často se liší stejně výrazně jako mluvené jazyky.
0: Aha.
1: Takže se rozlišuje český, slovenský, britský, americký, francouzský, německý, rakouský, polský.
0: A brněnský hantec tam je taky.
1: Ale nevím, jako nevím, no. To je těžko říct, ale no. Mě teda překvapuje, že vlastně znaková řeč jako není jedna znaková řeč. Takže ty
0: a přitom
1: vlastně
0: by to dávalo smysl,
1: no jasně,
0: jo?
1: No. Tak by mi to jako přišlo prostě pro ty lidi samozřejmě jednodušší.
0: Ne, prostě na té babylonské věži byli neslyšící.
1: A víš, jak se řekne? Vlastně to ti nemůžu říct.
0: Co?
1: Za prvý je to vulgární a za druhý to nikdo neuvidí. Já vím, že takhle zemne blbeček.
0: Jo, tak já ti taky něco ukážu. Okay. A neber si to osobně.
1: No.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Frekvence 1 a já bych teď jenom takovou úvahu ohledně víkendového pečení. Jo? No. Já jsem si tu poznámku udělala už tady někdy v neděli, že potom jako chci mluvit. A
1: tak teď půlka týdne je na to úplně ideální.
0: Teď na to došlo. Já nevím, jestli se to stává třeba vám doma, no. Nebo tvojí ženě, když prostě něco upeče a teď to nikdo nejí, tak ona má potřebu to jako dojíst, protože přece to nevyhodí. Víš, jakože, příklad, upekla jsem bábovku s tím, že přijde náštěva, že si každý dá kousek, jenomže nikdo nepřišel, že jo. No. Takže já jsem prostě od soboty od dopoledne do neděle do večera prostě snědla. Já jsem skutečně natlačila prostě skoro celou tu bábovku.
1: No hele, já si myslím, že to není jenom o pečení.
0: Je to i o jídle,
1: že třeba jako když se udělá kotel jídla a člověk si řekne fajn, bude i na zítra. A teďko to jídlo se nesetká s očekávaným úspěchem.
0: Ty jo, a kdo ho jí teda potom?
1: No ty tak autor, že jo, jako.
0: No jistě, no.
1: A já mám ještě k tomu takovou průpovídku, že vždycky, když jdu, tak si tak třeba jako trošku nandám a okatě zařvu na celý barák.
0: Je to lepší.
1: To je tak dobrý.
0: To se tam rozleželo to koření, no. To je prostě skvělý.
1: Je to mnohem lepší, než to bylo v poledne.
0: A funguje to?
1: Ne.
0: No, je to vlastně podle mě taková jako odvrácená strana radosti z vaření. Víš, jakože prostě a z toho pečení. Ty prostě něco vytvoříš a oni o to prostě ty hadi nestojí. No, takže to, co uděláš? Musíš to co?
1: Já bych je uškrtil.
0: Musíš to prostě natlačit sám?
1: No, tak vidíte, jak to máme těžký, my co vaříme a pečeme.
0: Zdraví vás, metráčci.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: Kulové zprávy před námi na frekvenci 1. I dnes ve středu vás čeká příběh.
1: Ano, dáme si příběh buď pravdivý nebo blábolivý. Mně se ozval normální člověk přes Instagram.
0: Ano.
1: Už se teda dál neozýval, ale každopádně napsal, že ho tady ta rubrika moc baví a že má spoustu českých příběhů, respektive příběhů, který se staly v České republice, jestli může být dvorní dodavatel.
0: Jo.
1: Tak jsem mu napsal, že může a on.
0: A on se od té doby neozval.
1: Ne, on se určitě ozve, tak se na to těším. Tak to, no. To nás těší, že vás to těší.
0: No, tak to je skvělý. Tak za malou chvíli další z tohoto ranku, předtím ještě zprávy.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let. Ale i

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Tady jsou zprávy v 14:30 s Láďou. Dobré odpoledne. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražované. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Do polského vzdušného prostoru dnes dopoledne z Kaliningradské oblasti v Rusku vletěl ruský vojenský vrtulník Mi-8. Oznámila to před chvílí polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor zase opustil. Radnice v Olomouci jedná s ministerstvem dopravy o možném spolufinancování nákladné modernizace tramvajové trati z hlavního nádraží v Olomouci do Hodolan a Pavloviček, a to s využitím dotací z evropských fondů. Oprava 70 let staré tramvajové trati se vyžádá stovky milionů korun. Hostem presklubu Frekvence 1 bude dnes v 18 hodin předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny senátu.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Začínáme na bratislavské D2 na 2,5 kilometru od Bratislavy na Brno. Na příjezdu do moravské metropole se zdržíte kvůli nehodě 3 aut, která jsou tam v sobě. Je to na 20 minut. A na stejnou dobu si počkáte v kolonách taky na dálnici D8 od kilometru 1,5. Je to z Prahy na sever Čech. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte třeba ve společnosti Frekvence 1 Jany a Vojty.
4: Je pravda nebo blábou. Po zprávách můžeme slíbit příběh.
5: Ano, příběh, který bude buď pravdivý, nebo zcela smyšlený, jako vždy se na konci dozvíte, jak to vlastně celé bylo.

0: Na frekvenci 1 Pravda nebo blábol, tak o čem pak to dneska bude?
1: Pojďme hluboko do historie, pojďme do období hradů a zámků a různých válek. Jo. Představte si situace. Vojsko několik dní obléhalo takový malý hrad. Obránci odmítali kapitulovat. Útočníci už připravovali rozhodující útok, čekali potom jenom na vhodný okamžik, ale co se nestalo, jo? V noci, kdy měli zaútočit, tak se z hradu začal ozývat podivný hluk. Z brány začaly postupně vybíhat slepice a rozprchávaly se po okolí. Ty vojáci spozornili. Nikdo netušil, proč ty zvířata, ty obránci vypouštějí. No a začali mít podezření, že to je promyšlený trik. Že to má prostě...
0: Zmatení nepřítele slepicema.
1: Že to je prostě nějaký fígl, jak je jako ošálit. Někteří vojáci dokonce tvrdili, že slepice mohou upozornit obránce na pohyb nepřítele nebo sloužit jako návnada pro připravovanou past. Ráno proto velitel útok odvolal a nechal ten hrad nejprve důkladně sledovat. Teprve, když se ukázalo, že se ze zdi, nebo respektive za zdí nic neděje, tak vyslal několik mužů na průzkum a ti opravdu zjistili, že obránci v noci omylem převrhli ohradu a slepice utekly z hradu ven. Tudíž to nebyl žádný vojenský plán, ten neexistoval.
0: Ještě škoda.
1: A hrad tak ještě na jednu noc zachránilo hejno slepic.
0: A neopatrnost lidí u ohrádky. Já jsem si říkal, že to mohl být stejný jako fígl, jako byl třeba trojský kůň, tak něco jako trojský slepice.
1: No, jasně, no. Hele, ale...
0: To je třeba výbušný vejce v sobě, nebo to...
1: Takový ty, co...
0: Kamikaze
1: slepice. Ty jsem to chtěla říct, co se obětovali. Tak je to pravda, nebo jsem si to vymyslela?
0: Já myslím, že klidně by tohle mohla být pravda. Jana a Vojta
1: na frekvenci 1. Tak to pravda není. Je to úplný blábol.
0: Škoda.
1: Nic takového se nestalo. A možná stalo, ale my o tom... Není to nikde zdokumentováno a my o tom vlastně jako nevíme. Takže žádné slepice malý hrad nezachránili.

0: Na frekvenci jednak single X slaví 20 let a přátelé, těch 20 let samozřejmě patřilo muzice.
1: No a z těch 20 let single X vybral 20 největších hitů a o každém z nich nám každý týden něco zajímavého prozradí.
0: No a který ten song to bude právě dnes?
2: 20 let, 20 hitů. Single X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
3: Exkluzivně na frekvenci 1.
4: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska zavzpomínáme, jak vznikla písnička Chemie. Psal se rok 2008 a my jsme s partou kamarádů psali seriál Comeback. On si každý říká, že vymýšlet legraci musí být náramná legrace. Jasně, občas byla, ale vymýšlet legraci na povel, stíhat termíny, zpracovávat připomínky zhora, i když s nima třeba nesouhlasíte, zvládat být vtipnej často od 8 ráno do 10 večer a nechytit ponorku, že jste takřka non-stop s těma stejnýma 5 lidma, co se jako vy snaží být strašně vtipný, to už je legrace o něco menší. Abych v tomhle režimu dokázal fungovat, startoval jsem ráno na probuzení energeťákem nebo lehkou kolou, do který jsem si sypal instantní kafe, aby to mělo ty správný grády. Večer se dopoval panákama, abych si pořád připadal vtipnej a v noci si dával jointa, abych vůbec usnul. A do toho pár brufenů, protože mě bůh ví proč furt bolela hlava. Navíc filmaři, to jsou křehký duše. A já jsem počase zjistil, že jsem v našem týmu jediný, kdo nejede na antidepresivech. Teda ještě kromě kameramana, ale ten se aspoň jmenoval Smutný. Takže téma antidepresiv a jiných látek, co ovlivňují naší psychiku, se mi zažrávalo pod kůži víc a víc. Pomalu jsem si k tomu tématu začínal psát rýmy, co mě napadaly. Když jsem jednoho dne ty rýmy poskládal za sebe, text k písni Chemie byl na světě. Říkám ti, spánek je pro nuly, chce to po nocích morgeny, po ránu Red Bulli, nebudem bulit, že nám život ulít a když máme plín, můžeme se zhulit. Tahle část je hodně autobiografická. Jiný kousky odpozorovaný nebo zobecněný. Každopádně i po letech ve mně některé části textu pořád hodně rezonujou. Je to jedna z těch nejosobnějších písní, který v repertoáru mám. A asi je písnička, kterou hraju nejradši. Tak si ji pojďme pustit. Na frekvenci 1.
5: Mám se fajn,

0: Posloucháte Frekvenci 1, i dnes se za vámi výjíždělo a dnešní výjezd s Petr Legwood a Chodím zdravě nás zavedl do Liberce.
1: Tam totiž náš kolega Tomáš Fíla předal 3 výhry nejrychlejším posluchačům. První získal co?
0: Poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy Petr Legwood.
1: Druhý a třetí potom získali dárkové balíčky produktů Chodím zdravě a Petr Legwood v hodnotě 2000 korun.
0: No a jak to celé probíhalo, nám přímo Tomáš teď řekne. Tome, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Liberce, z prodejny Chodím zdravě na Rumjancevově ulici a máme tady 3 dnešní vítěze. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, Andrea.
4: Dobrý den, Radka.
5: Dobrý den, Eva.
2: Dámy, já vás všechny zdravím a jsem rád, že jste přišli. Vítězka je jenom jedna, ale máme 2 krásná druhá místa. Než odměníme vítěze, tak jenom zmíním, že 2 druhá místa získávají dárkový balíček, dárkovou tašku v hodnotě 2000 korun od Chodím zdravě a Petr Legwood. A musím říct, že koukal jsem dovnitř. Fakt jsou tam super věci. Takže jedna je samozřejmě vaše.
3: Děkuju moc, mám velkou radost.
2: To mi taky. Ta druhá taška je pro vás.
3: Moc děkuju, super.
2: No a teď jdeme k vítězce. Aby jsme jí mohli předat 5000korunovou poukázku, tak se musím zeptat, kde se vyrábí boty Petr Legwood?
5: Na severu Itálie.
2: Ha, a to je správná odpověď. Tím pádem už nic nebrání v předání. Tady jí máte.
5: Děkuju moc, jsem šťastná jak blecha.
2: Už jste si tady třeba vybrala nějaké botičky, už
5: jo,
2: se vám nějaké líbí?
5: Koukala, ano, ano.
2: Jo, jaký typ? Budou to nějaký podzimní nebo pantofle?
5: Podzimní.
2: Podzimní. A vidíte, já jedny takový mám právě na nohu a musím říct, chodí se mi v nich báječně, takže se vám to určitě bude líbit.
5: Určitě, děkuji moc.
2: No, slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli sem do Liberce a zítra budeme zase někde úplně jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání Uměry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat, my se na vás budeme těšit a pro dnešek se loučíme. Ahoj!

0: Frekvence 1 má pro vás spoustu skvělé muziky. Celé odpolední vysílání, dopolední, polední, večerní, podvečerní. A co vám zahraje po 15. hodině?
1: Třeba Capital Cities. Taky bude Michael Jackson. A nebo Imány. A samozřejmě zprávy už za chvíli.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ládě Jakub. Láďo, hezké odpoledne.
7: Dobré středeční odpoledne. Poslanec hnutí ANO si přes 6 let pronajímal na severu Čech byt za cenu určenou lidem v nouzi. Na našich řekách jsou stále vodáci, řekněme si, které řeky můžou sjíždět. A stojí nám D8 ven z Prahy. Poslanec hnutí ANO Jan Richter si v Chomutově víc než 6 let pronajímal obecní byt od městské firmy, ve které je díky politickému postavení předsedou dozorčí rady. I s platem poslance přes 170 tisíc korun měl podle Seznam zpráv platit sociální nájem okolo 60 korun za metr čtvereční.
8: Byt prošel před jeho nastěhováním rekonstrukcí za 194 tisíc korun. Částku Richter zaplatil z vlastního a poté mu peníze byly postupně z nájmu odečítány a právě na nájemné měl po opravě zaplatit přes 35 tisíc. Richter podle webu Hlídač státu přitom měl jen díky práci poslance 175 tisíc korun měsíčně. V té době, kdy byt obýval, měl i další příjmy. Například byl místopředsedou Českého fotbalového svazu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
7: I když nám dnes začal astronomický podzim, vodácká sezona zdaleka nekončí. Stále platí, že české toky jsou na tom podprůměrně. Hlavní trasy se ale vesměs spolovat dají. Jak Frekvence 1 řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček, nejlepší podmínky jsou aktuálně pro vodáky na řece Berounka. Přidal ale i další místa.
9: Samozřejmě na Vltavě pod Lipnem, kde ty průtoky jsou díky minimálním zůstatkovým průtokům neustále dobré, takže i teďka se tam dá spolovat. Sázava je sízná pouze ve střední části, ale už na limitu splavnosti, tedy mohou se objevovat hůře průjezdná místa. A pokud třeba se vydáme na Moravu nebo jsou vodáci z Moravy, tak jedna z těch hlavních řek, řeka Morava od Podstřelmova, je také poměrně dobře splavná.
7: Vody je sice málo, ale i tak Petr Ptáček upozornil, že vodácké akce pokračují i během podzimu. A na řekách ještě zůstaneme, to se dnes už jen tak nevidí. Na řece Dyji v oblasti Soutok na Břeclavsku se totiž rýsuje nový jez. Ten pomůže s vodou v okolních lužních lesích. S pomocí jezu bude možné zavodňovat soustavu kanálů v nejrozsáhlejších lužních lesích v Česku. O rozloze asi 1700 hektarů. Součástí projektu za téměř 184 miliony korun je taky obnova původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků, ale i tůní a vznik mokřadů. Řím uzavřel své koloseum, nikdo se tam teď nedostane. V noci tam totiž zemřel dělník. Na místě stále pracuje italská kriminálka. Podle agentury ANSA pracoval 22-letý muž na instalaci nového osvětlovacího systému a spadl z výšky přibližně 10 metrů. Italská premiérka Giorgia Meloni už vyjádřila soustrast rodině oběti. Hladový řidič z australského státu Queensland dostal velmi vysokou pokutu za to, že si při řízení začal mazat pečivo máslem. Zdůvodňoval to tím, že byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No jak zvládl volant? No, řídil kolony. Řekl, že měl takový hlad, že by ani nedojel domů.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: A zítra se přes poledne objeví přeháňky a bouřky, a to ve všech našich krajích. K večeru se zase může vyjasňovat. Teploty od 8 na horách až do 17 stupňů Celsia v nížinách.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
11: Frekvence 1. Doprava.
7: Na 20 minut vás čekají kolony, které se tvoří na výjezdu z hlavního města ve směru na Roudnici nad Labem po dálnici D8. Kolem 1,5 kilometru se nám to štosuje, tak počítejte s tím, že se tam zdržíte. Přejeme pevné nervy. Teď už opět Jana a Vojta.
1: Pojď si střihnout,
0: pojď už. Jak je ta znaková řeč? Teďka slavíme tu znakovou řeč, tak jsme si špatně. Takže jsem vyhrála.
1: Ne, dáma má přednost, povídej.
0: Říkáte u vás doma kámen, nůžky, papír teď, anebo kámen, nůžky, papír?
1: My u nás doma říkáme kámen, nůžky, papír, tapír, spok.
0: A víš, jak se to řekne německy?
1: Kámen, nůžky, papír.
0: Šnik, šnak, šnuk.
1: Šnik, šnak, šnuk.
0: Mně se to strašně líbí. Šnik, šnak, šnuk.
1: To připomíná šníš, šná, šnapy, ani klajme krokodýl.
0: Ježiš, no, to je písnička, která podle mě žádnýho rodiče neminula.
1: Já jsem šnapý, maličký krokodýl.
0: Taky to u nás jelo. Ještě mňam, bobík u nás jel. Aha. Co tam ještě jelo? Já jsem jim hrozně ráda, dětem mý
1: Skot
0: ségry.
1: Skot má sukně a dudy, to u nás jelo taky, když jsem byl malý. No.
0: A u nás právě, když byly děti malí, tak jela hodně Dáda Patrasová. Ježi. Strašně jí měli rádi.
1: Jo, tancuj s námi.
0: Čoko, čoko, čokoláda.
1: Jo, takhle. No, já ona... myslel, že rumbarej.
0: No to taky. Ona měla vlastně několik videí, no. Že jo. A my jsme to vždycky pouštěli těm dětem. Oni stáli před tou obrazovkou a ona měla ty taneční kreace. A oni vydrželi třeba celý odpoledne prostě tancovat s Dádou. Chápeš? To je, no, to je... jako Dáda podle mě našla díru na trhu.
1: Dáda Rules.
0: No. A fungovalo to dokonale. No nic, tak my pro vás ale Dádu nemáme, máme pro vás jinou skvělou muziku.
1: Ano, od Žížaly Julie.
0: Co jsme chytli na pasice.
6: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na Frekvenci 1 budeme proplácet, přátelé, účtenky, děláme to rádi, budeme to dělat i teď.
1: Takže pokud jste utráceli a poslali nám účtenku, je poměrně velká šance, že se vám za chvilku rozdrnčí telefon.
0: A my vám držíme pěsti, jdeme na to, jdem vracet peníze.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A právě teď voláme Líbě z Železného Brodu, která se podle účtenky, kterou tady máme v ruce, odměnila. Otázkou je, za co se odměnila a čím. Tak když nám to Líba vezme, rádi se jí zeptáme.
4: Ano.
1: Dobrý den, Líbo, které rádio platí za vás?
4: No, Frekvence 1.
1: No, samozřejmě. Dobrý den, Líbo, já tady mám v ruce vaší účtenku a vy jste si dala oběd za odměnu.
4: Ano.
1: A za co jste se odměňovala?
4: Odměnila jsem za to, že jsem manželovi dala na auto, ale ne nový, ojetý, ale krásný.
1: Počkejte, takže vy doma držíte kasu?
4: Jasně.
1: Manžel řekl, že by chtěl auto a byl hodnej, tak jste mu ty peníze dala, jo?
4: No, neřekl, že chce auto, ale chtělo to obnovit a říkal, měl podmínku. Buď to obměníš jako v rodině, to bych byla jako já, že by si vzal mladší, a nebo že to bude u auta.
1: Ježiš, ten tak to je skvělý.
4: Vybral
1: tak,
4: auto.
1: Tak vy jste se odměnila za to, že jste dala manželovi peníze obědem. Vidím tady částku 674 korun, rádi vám ji vrátíme.
4: Je, děkuji. To jste teda zlatička, no, děkuju moc.
1: To my jsme, ale málo se to o nás ví. Tak se mějte krásně.
4: Ne, všude to říkám a poslouchám pořád od
1: tak
4: rána.
1: To máme radost. Děkujeme a naslyšenou.
4: Já taky, naslyšenou.

0: Posloucháte Frekvenci 1 ve středu odpoledne. Doufám, že se vám dneska daří.
1: Jeden takový zajímavý tip, který mě zaujal, týká se vlasů.
0: Co je s nimi?
1: Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy.
0: Obráceného mytí? Že si jako umyješ bradu a na vlasy se vykašleš, jo?
1: Prosím vás, ono je to vlastně trošku alchymie, umýt si dobře hlavu.
0: No.
1: Jo. Já jsem třeba vůbec nevěděla ve svém věku, vím to třeba půl roku, že bys ten šampon měl použít na tu hlavu víckrát. Já prostě dám šampon, vymydlím, dám kondicionéra, jdu. No, bylo mi řečeno, že ten šampon bys měl prostě do těch vlasů se snažit vmýt třeba dvakrát.
0: A proč? Jakože nejdřív jako uvolní špínu a pak jí smeješ.
1: Pak jí smeješ, jo? Přesně tak. Takhle nějak si to jako já představuju. No a teď přišly kadeřnice s novým trendem, který by prej mohl ty vlasy ještě více ozdravovat. Tady se totiž píše, že dokonce po tomhle způsobu mytí vlasů se vám vlasy přestanou lámat a přestanou padat.
0: No a jak to probíhá jako obrácený mytí vlasů?
1: No, ty totiž nejdřív použiješ kondicionér a potom použiješ teprve šampon.
0: A ten šampon potom ztratí jako platnost, protože ten kondicionér ti obalí ty mastní vlasy a ten šampon potom jenom sjede.
1: Tady se píše, když sáhnete po šamponu jako první, zbaví vlasy mastnoty i usazeného stylingu. Spolu s nimi ale odplaví i tenkou vrstvu přirozených olejů, která vlákno chrání. Odhalený vlas potom blablabla. Obrácené mytí tenhle sled překlápí kondicionér nebo maskadou na vlasy jako první a na délkách po nich zůstane jemný ochranný film. Šampon pak umyje pokožku a kořínky, ale samotné vlákno už tolik nevysuší. Vlasy díky tomu dostanou dost vláhy a u kořínků přesto nezůstanou zatížené. Já to zkusím.
0: Zkus to. Zkus to, rádi se necháme poučit. Když tak,
1: ne,
0: když tak kdyby se náhodou něco stalo, tak Míra má kontakt do Turecka.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Frekvence 1 na Vínepulové zprávy a mrkneme se taky, jak to bude s počasím, přátelé.
1: Ano, podzim v plném proudu, různě se nám to střídá, tak jak bude zítra.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Tady máme krátké zprávy, je 15:30, hezké odpoledne. Policie hledá ženu, která se s motocyklem ocitla na železničním přejezdu ve Vendrini na Frýdecko-Místecku v době, kdy byla spuštěná výstražná světla a závory. Motorka podle policie zůstala mezi závorami a těsně za ní projel nákladní vlak. Událost zachytilo video na Facebooku. Policisté teď žádají o pomoc případné svědky i samotnou řidičku. Rafinerské marže u nafty dosáhly v Evropě rekordní úrovně. Prémie evropského nízkosrného plynového oleje, která je významným cenovým ukazatelem pro trh s motorovou naftou, dnes dopoledne vůči severomořské ropě Brent dosáhla zhruba 95 dolarů za barel. Růst marží odráží napjatou situaci na trhu s naftou, způsobenou konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině a taky obavy z dalšího omezování dodávek. Třeba teď nově i ze Spojených států. Třinec na Frýdecko-Místecku by se mohl zařadit mezi města, ve kterých stojí další lavička Václava Havla, už 62. Knihovna Třinec vyhlásila veřejnou sbírku na její vybudování. Umělecké dílo podle návrhu architekta a designéra Božka Šípka by mělo stát pod vzrostlým platanem v sousedství knihovny.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A máme tu dálnici D8 na výjezdu z Prahy na kilometru 1,5 se nám to štosuje, je to zhruba na 20 minut ve frontě. Opatrní pak buďte také na 12. kilometru na trase od Mělníka, od Nové Vsi na Prahu, tam stojí porouchané vozidlo. Bouralo se v Plzni na Ukrajinské ulici, taky ve Stráži nad Nisou, na Liberecku v Kateřinské a ve Svitavách u Třímostů. Přejeme šťastnou cestu s Janou a Vojtou.
5: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Přes naše území bude přecházet frontální systém a tak očekáváme více oblačnosti a také místy déšť nebo dešťové přehánky. V horských oblastech spadne až kolem 10 litrů na metr čtvereční. Po ránu pozor na mlhy, které budou velmi výrazně snižovat naši dohlednost. No a co teploty? Díky zvětšené oblačnosti v ranních minimech nebudou zpravidla klesat po 400 stupně Celsia, v odpoledních maximech potom nejčastěji naměříme 13 až 17 stupňů, na jižní Moravě až 19.
1: Posloucháte frekvenci 1. Před malou chvílí jsme řešili mytí hlavy, jo? A já jsem se chtěl zeptat, jestli když si myješ hlavu, tak si ji myješ v předklonu, anebo v sedě se zakloněnou hlavou?
0: No, hele.
1: Mě totiž od malička učili zakloněnou hlavu, což já do dneška nesnáším a od jak živa si meju hlavu tak, že jsem v předklonu.
0: No, to je o něco taky přijde logický.
1: No.
0: Ale třeba ve sprše ji vlastně zakláním, protože já mám takový zvláštní nešvar, já si prostě ve sprše sedám. Já si vždycky ve sprše sednu.
1: Já taky.
0: Ty taky jo.
1: A miluju, když na mě padá ta horká voda.
0: No.
1: A úplně nejvíc to mám rád, když jsem někde v hotelu a nechám na sebe tu horkou vodu padat hodně dlouho, protože už to někdo zaplatil.
0: Ne, to neříkej, buď to fakt, jo. Tohle děláš, jo.
1: Ne.
0: A baterky z ovladačů na televizi si taky bereš domů.
1: Já je měním za ty vypotřebovaný, já je vozím z domova.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. My jsme před chviličkou zmínili takové ty nešvary, co Češi dělají v hotelech.
1: No jasně.
0: A Vojta říká, já u toho chci zůstat, já jich dělám mnohem víc.
1: Ne, já jsem neřekl, že já jich dělám mnohem víc, ale přijde mi to vlastně jako hrozně nosný téma.
0: No, ale mně to teda přijde strašně smutný téma.
1: Ne, takhle. Já jsem chtěl vysvětlit to s tou sprchou, jak jsem tady jako nejapně prohlásil, že tu vodu už někdo zaplatil. Tak jako to není ta motivace. Já i doma jsem schopný.
0: Víš, jsou lidi, kteří to už slyšeli, pak to vypli. A teď už budou celý život žít s tím, že jsi přesně takový, že jezdí do hotelu vyplejtvat.
1: Mají nás poslouchat díl. Jo?
0: Dobrý, takže jak to je? Jak to je?
1: Ne, je to tak, že prostě já mám rád horkou, dlouhou sprchu.
0: Ale doma si to nemůžeš dopřát, protože jste čtyři, že jo? Ne. Tři, pět.
1: No pět, se zvířatama je nás pět. A že ty zvířata tý vody vyplňují.
0: Když se tomu směješ, ale našemu psovi normálně napouštíme plnou vanu.
1: Fakt,
0: zjistili jsme, že vlastně lípí nikdy nemůžeme umýt. Ty musíš vlastně v té vodě jakoby odmočit.
1: Jo, takže vy se venku vyšplejchnete v dešťovce.
0: Jako, no, mnohokrát se stalo, že říkám, Míšo, neteče teplá, no musíš počkat do rána. No.
1: Pes to by potřeboval. Ne, jako když můžu, mám ten čas a prostor, tak si dám třeba jako horkou sprchu dlouhou, anebo třeba i horkou vanu.
0: Jo. To já nemám moc ráda.
1: Jenomže potom na té vaně mi vadí, že ta voda stydne. A člověk má furt tendenci dopouštět.
0: No ale to děláš, to je jasný.
1: No, jasně,
0: přece nebudeš vybíhat do kuchyně, dávat to tam do rychlovarné konvence. Ale, což je podle mě jako dost neekologický i neekonomický, že jo?
1: No jistě, jistě. Ale já jsem se chtěl dostat k těm hotelům. Jako já jsem narazil nedávno na jedno fórum na sociální síti. Nevím, jestli to budu citovat přesně, jmenuje se to nějak jako přiznání hostů, jo, nebo něco takového. A tam se lidé svěřují, co všechno dělají, když si zaplatí jako hotel.
0: Fakt se svěří, jo.
1: No, že třeba jako, že si berou domů ty malý mejdlíčka z těch koupel.
0: To mi zase nepřijde tak hrozný, protože to tam stejně musí doplnit. No. A myslím si, že je to tak, že ty když tam jsi, tak oni to stejně obmění.
1: No, a nebo když jsou to wellness hotely, tak si lidi berou župany a papuče.
0: To mi přijde hrozný.
1: To mi přijde jako taky šílený.
0: Jako ručníky, župany, papuče, tahají to domů, to... Já už jsem to taky mnohokrát vyprávěla. Já jsem se úplně styděla, když jsme přijeli do Itálie do hotelu a na recepci mi dala kartičku od pokoje a dala mi ovladač na televizi a já říkám, jako proč mi dává ten ovladač? No. A ona říká, no musíte nám ho sem vracet, oni nám totiž Češi z toho kradou baterky.
1: Fakt, jo.
0: Tohle mi řekla.
1: Já myslela, že jsi dělala legraci před chvíli.
0: Ne, tohle mi řekla. Oni nám z toho Češi kradou baterky.
1: Takže nejzásadnější otázka. Stojí vám za to kupovat si dovolenou v Itálii, abyste si přivezli dvě spola vyplencaný tuškovky?
0: No, no. Tak jako ty máš co říkat, tam plýtváš vodu.

0: Posloucháte Frekvenci 1, pojďme od těch hotelových nešvarů. Já jsem dokonce četl, že si někdo ukradl lampičku v hotelu, jo, ale to vůbec jako nebudeme.
1: A jak to ale proneseš? No proneseš vlastně.
0: Proneseš, to máš kufr, no, tak prostě jedeš s prázdným kufrem.
1: Až... Víš, co jsem třeba já, teda, pojďme se vrátit ještě k tomu hotelu, jsem si vzpomněla na jednu věc. Jela jsem se svojí kamarádkou, nebo respektive potkali jsme se svojí kamarádkou v Aténách a ona mi říká, hele, já jsem tady na konferenci a mám tady pokoj.
0: No.
1: A já jsem tam měla zaplacený Airbnb a ona říká, odlaž se z toho a půjdeš bydlet ke mně do toho pokoje. A já říkám, no počkej, jako, no normálně projdeš recepcí, on tě nikdo kontrolovat nebude.
0: A taky je ti to blbý?
1: Jakoby taková... bylo mi hrozně stydno, myslím, že to na mě museli poznat, protože jsem šla opravdu úplně rudá, měla jsem úplně takovou tu paranoju, jakože všichni se musí přijít zeptat, jestli mám kartičku od pokoje. A já tam s ní skutečně prostě 3 noci bydlela na hotelu.
0: A nespala si, protože jsi byla v nervech?
1: Ne, jako nebyla, ale neměla jsem ráda to přicházení a odcházení, protože jsem se strašně bála toho, že se mě někdo zeptá, ale normálně to šlo.
0: Takže si lezla po hromu z vodu, aby tě nikdo neviděl.
1: Ne, právě, že počkej, to mě jako překvapilo, že nikdo se potom nepídil. Já jsem chodila kolem té recepce, recepčních, potkávala jsem ty služební a prostě nikdo se nepídil potom, jak to, že na tom pokoji jsem. Protože oni to podle mě nemají šanci podchytit. Oni to nemají šanci jako kontrolovat.
0: Jde o to, jak je to velký hotel, že jo? No, když je to nějaký malý penzion o 5 pokojích, tak si jako asi všimneš, že jo?
1: Ale... To asi jo. Jako nechodila jsem na snídaně, že jo? To si myslím, že na to by se asi přišlo.
0: To ona ti vždycky vzala něco s sebou do kabelky.
1: No ale počkej, si děláš srandu. Ale fakt prostě. Takže já jsem bydlela prostě v tom hotelu.
0: No.
1: 3 noci jako s ní. To byla velká postel, to bylo takový to lůžko a půl, že jo? A normálně zadarmo.
0: Jo.
1: Takže to šlo, v Aténách to šlo.
0: A jsme u dalšího nešvaru. Lidi při těch bufetových snídaních a večeřích si nosej domů. A dokonce jsem právě v té skupině, o které jsem mluvil před malou chvílí, o těch přiznáních lidí, co bydlejí po hotelích a občas si tam něco vezmou, že normálně sebou vozejí takový ty plastový krabičky.
1: No.
0: A to jídlo si nandavají.
1: A to už taky není pravda.
0: A dokonce pobytu si to nechávají v těch hotelových ledničkách, aby se jim to neskazilo.
1: To je strašné. No jo, no. Ale já myslím, že už se to lepší.
0: Jo, jo.
1: Že už to dělají lidi málo.
0: Můžeme si to říkat, no.
1: Já věřím, že jo. Já jsem v tomhle optimista.
0: Jo.
1: No.
0: Tak já budu taky, aspoň na voku.
1: Co vás lidi nedělejte to.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Na Frekvenci 1 pro vás chystáme muziku. Muziku mezi 16. a 17. A teď prozradíme, jaká že muzika to bude.
1: Bude to třeba ta od Alefab na Illyri. Taky pro vás máme Taylor Swift. Taky budou Shaggy a Raven. A Ládě pro nás bude mít zprávy už za chvíli.
2: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
7: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
8: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
9: Go!
8: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
10: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A s nimi Ládě Jakub. Ládě, hezké odpoledne přejeme.
11: Pěknou zářivou středu. Počasí rozdělilo Evropu na dvě části. Někde už sníží, jinde se otepluje. Z hub si můžeme odvést i 100 tisícovou pokutu. Na Hradci otevřeli nový kampus. Evropu tento týden rozděluje výrazný kontrast v počasí. Zatímco do její východní poloviny pronikal v studený vzduch a místy už napadl první sníh, třeba na slovenských Tatrách, západ kontinentu zasáhlo mimořádně pozdní horko, při kterém padají letité rekordy. Česko zatím zůstává v té chladnější části. O víkendu se ale začne u nás taky oteplovat a čekáme. Babí léto. Ústavní soud zamítl stížnost otce v komplikovaném sporu, který se týká péče o 9letého chlapce. Matka se s ním bez souhlasu otce stěhovala z Česka na Slovensko. Soud nevyhověl ani stížnosti, kterou za chlapce podal jeho kolizní opatrovník. Justice podle dnešního nálezu komplexně a důsledně hodnotila nejlepší zájem dítěte. Pokračuje houbařská sezona, ale pozor, může nás to vyjít pořádně draho. Kromě hubce z lesa můžeme přivést taky pokutu až 100 000 korun, a to za parkování. Postih se může týkat těch, kdo odstaví třeba motorku u rozšířeného nájezdu na lesní cestu. Proč jsou pokuty za parkování v přírodě vyšší než třeba při porušení zákazu zastavení ve městě, vysvětluje expert světa motoru Martin Karlík.
9: Jde o to, že ten zákaz není obsažen v pravidlech silničního provozu, tedy v silničním zákoně, ale je obsažen v lesním zákoně. No a ten se logicky v autoškolách neprobírá, nicméně neznalost zákona neomlouvá a řidič bohužel musí znát i tento zákon, ve kterém se píše, že stání motorovými vozidly na lesních pozemcích je zakázané.
11: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a taky fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Nový kampus. Podle rektora Univerzity Karlovy Jiřího Zimy patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě.
12: Je to jedna z největších investic Univerzity Karlovy v řádu několika miliard a je to hlavně šance pro obě dvě fakulty, aby mohly více spolupracovat a využili to, co dneska otevíráme.
11: Výstava kampusu v Hradci Králové stála přes 7 miliard korun. Podle rektora obě fakulty získají společné zázemí odpovídajícímu tomu, jak se medicína, farmacie a biomedicína vyučují a rozvíjejí. Moskva se věří. Vysoká volební účast při nedávných parlamentních volbách v Rusku ukázala, že lidé podporují snahy vlády o posilení země. Dnes to podle agentury RIA Novosti řekl ruský prezident Putin. Ale strana Jednotné Rusko Vladimíra Putina získala ve skutečnosti v ruských volbách do státní dumy jen 34% voličů. Vyplývá to z propočtu serveru Novaya Gazeta Europe, která vyloučila ze sčítání hlasů volební manipulace. Podle výpočtu byla i účast u voleb nižší. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 návrhů předmětů, které by mohl náš český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohly posílat do pátku 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu.
10: Frekvence 1. Počasí.
11: Zítra se nám o něco ochladí, teploty od 8 na horách do 17 stupňů v nížinách. No a dopoledne i odpoledne čekáme déšť. O víkendu však přijde zmiňované babí léto.
13: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: D35 je zavřená, dálnice D35 tady neprojedete kolem kilometru 154 na Olomouc, je tam totiž vážná nehoda. A kolona je na D8 na výjezdu z hlavního města ve směru na sever Čech a dál do Německa. Od kilometru 1 máme tam omezení a zdržíte se zhruba 30 minut, jinak se nám štosují všechny příjezdy do metropole, tak s tím počítejte, i v těch větších městech se nám začínají tvořit zatím menší kolony. Tak šťastnou cestu s Janou a Vojtou.
0: Krátce po 16. hodině, přátelé, my jsme nezmínili jednu zásadní věc, ano. A ta je skutečně pro dnešní den zásadní. Dneska 23. září je první podzimní den.
14: Gratulujeme a posíláme klíčenku.
0: Ne, my jsme to tady včera dohledávali.
14: Vlastně dneska ve 2 ráno začal astronomický podzim.
0: Začal astronomický podzim, takže léto se loučí.
14: Budiš pochváleno.
0: Schovejte plavky.
14: Teď nás čeká jenom 8,5 měsíce deprese.
0: Ukličte opalovací krémy, vyfoukněte všechny lehátka a pelikány.
14: Prostě všechno, co máte nafouklý. Já bych to nerozváděl.
0: Všechny jsou tady. Ne. Je to tak.
14: A nebo třeba máte-li tu možnost, tak se prostě seberte a leďte si někam prodloužit léto. Mm. Takových lidí je, co si jezdí prodloužit léto.
0: Já jsem na to tady teď koukala a hrozně moc je zájem o Řecko.
14: O Řecko, jo.
0: Řecko je teplo.
14: No, ale jsou i jiný destinace, kde by to... A je to tam i levnější třeba. To bychom mohli probrat v téhle hodině.
0: No, tak třeba možná zrovna to Toskánsko, ne?
14: No, Toskánsko je možná to dražší, ale já mám přímo jako osvědčený tip přímo od mojí sestry, jak si na podzim prodloužit léto a za pár korun v podstatě.
0: No tak hele, máme pro vás doporučení už za chvilku.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko, připraveni jako vždy.
1: Otázka, odpověď, je to naprosto jednoduchý, jejich rubrika Cože nabízí odpovědi na to, na co vy se ptáte.
0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se říká, že někdo vidí rudě, opravdu se mu při vzteku změní barva vidění? Nebo je ten básnický způsob, jak říct, že už má chuť někoho praštit? Roman 39 Nymburk.
3: Já si myslím, že jestli, tak je to vidět černě, člověče, mám já.
2: Jo.
3: Že mi takhle ze spora lezou černý vlny, jako.
2: A mně se teď stalo, že já jsem

0: Na tom zatmění toho slunce, do kterého nesmíš koukat, nevěděl jsem toho, protože jsem říkal, proč mají všichni ty brýle, jako a jsem to nevěděl, jsem měl hodně práce ten den, jsem se do toho koukal, asi několik vteřin v kuse a zjistil jsem, že jako pak jsem se dočetl, že mám oslepnout, tak jsem čekal a četl jsem, že oslepnu až ráno.
1: No.
0: Na ráno jsem se probudil nic, protože jsem jel hodně mrkve samozřejmě celý život, ale to je obrana proti zatmění slunce, takže při vzteku změní barvení asi, jo a právě tam jsem slyšel, že máš černý tečky, když víš, jako
1: blbě. No, to tě praskají.
0: No, to se zdíval do slunce.
1: To tě praskají, to je krev vlastně, akorát ji vidíš černě vevnitř.
0: Mm.
1: Takže možná vlastně vidíš rudě, že je to ta krev, ale to oko si to promítá jako černý.
0: No ne, takže ta světle červená dohromady s tou černou dá tu rudou. Jo ne, že ty vidíš rudě, ale myslíš si, že vidíš černě.
1: No, ne, ty vidíš černě, ale myslíš si, že vidíš rudě. To je jedno, no prostě je to krev, ale ty vidíš černě.
0: A když prostě vidím růžově, jak se říká.
1: Tak seš blízko si někoho hodně mladýho asi.
0: Tak co bys měl
1: to říkal? Ne, protože se říká, vidíš rudě, vidíš černě, já to vidím černě, se říká. Pak někdo vidí rudě při hádce. Vidím modře.
0: Se říká taky.
1: Jo, taky?
0: Jo. Vidím zeleně, se říká, když máš zelený zákal.
1: Vidím zeleně?
0: Vidím zeleně, no, to je klasika. Jak se máš, Frantone, já už vidím zeleně, znáš.
1: Aha, to myslíš, že to říkají vojáci?
0: Vidím šedě, to je při šedém zákalu.
1: Jo.
0: A vidím růžově, když vidíš něco růžového hodně blízko, no.
1: No.
0: Třeba prase.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Na frekvenci 1, přátelé, pojďme řešit destinaci, která může lákat, a to proto, protože se tam ohřejete. A Vojta na začátku téhle hodiny slíbil, že to bude destinace, kde ani tolik neutratíte.
1: Jsou to dvě destinace.
0: Musíte si prostě najít nějakého bohatýho partnera.
1: Abyste jako neutratili ani korunu ze svýho.
0: To je taky řešení.
1: A nebo si to vybartrovat, dá to na sociální sítě,
0: nebo,
1: že jo?
0: Ale pozor,
1: tak se to dělá.
0: No, takhle se to dělá dost často teď.
1: Ale pozor, jako opravdu teďko zcela vážně, jsou dvě destinace, kam moje sestra s rodinou na podzim pravidelně létají. S tím, že tam je příjemně teplo, dá se tam ještě koupat v moři a opravdu se tam najít za pár euro.
0: Tak to
1: a to je
0: zajímá.
1: Jih Španělska.
0: Ano. Že úplně nějaká Malaga, jo?
1: No, kousek od Malagy.
0: Že jako Malaga mi nepřijde zrovna levná.
1: Malaga, to je to turistický centrum, ale tam jako na tom pobřeží, směrem jakoby do Středozemního moře, jsou místa, kde to tak drahý není. Protože
0: a když to připlavete do Maroka, tak to bude ještě levnější.
1: A můžou vás tam zavřít v nějakým detenčním centru, to bych jako moc.
0: No a o jídlo je postaráno. Ne, pardon.
1: No a potom, ty jsi zmiňovala, že lidé hodně chtějí létat do Řecka. Mm. Je teda fakt, že na podzim v říjnu jsem zažil Krétu a bylo to moc hezký.
0: Mm. Jo, jako, si, že
1: tam bylo
0: být.
1: Pořád ještě horko, moře vyhřátý z léta, ale už to nebylo takový to horko, který vás prostě spálí a unaví. Bylo to krásný. Jo. Mm. Ale moje sestra nedá
0: dopustit
1: na Apulii nebo Kalábrii, to znamená jih Itálie. Mm. Mm. A nebo Sicílie. Jenomže Sicílie už je taková jako trošičku dražší, kdežto když poletíte do té Apulie nebo Kalábrie, to znamená Bari, že jo, tam je dole, ten spodek té kozačky.
0: Ještě já toužím po Bari, tam jsem se hrozně moc chtěla podívat.
1: Právě tam ségra byla.
0: Aha.
1: A říkala, že to byla jedna z jejich nejkrásnějších dovolených. Že to vlastně není tím turismem tak poznamenaný.
0: To na to Bari teda, ale trošku
1: no, ne. Ale to je v těch vesničkách kolem. A že tam prostě jdeš do té kavárny.
0: Jo, jo. Dáš si to presíčko,
1: který
0: jste,
1: no pozor, pár centů.
0: No.
1: A nebo jdete do pekárny a za 5 euro prostě nakoupíte věci na snídani pro celou rodinu. Že to tam opravdu jako není
0: drahý. Otázka je, kolik je cena za letenku, že jo, teď v tuhle
1: dobu. No právě, že oni ty letenky sehnali, tak ona říkala, nás ten prodloužený víkend vyšel.
0: No?
1: Je čtyřčlenná rodina, jo.
0: No?
1: Nás ten prodloužený víkend vyšel, jenom letenky nás stály asi nějakých 7 000. Že to fakt jako nebylo drahý, no.
0: Ale koupili to loni už.
1: No koupili si to k Vánocům v roce 2012.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: popolových zprávách soutěž, takzvané PS-ko.
1: Poslední slovo, peníze za slovo PS.
0: Přesně, naprosto jednoduchý, takže za chvilku po zprávách.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Zprávy s Láďou Jakubem, hezké odpoledne v 4:30. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu. Po Praze začala jezdit černá tramvaj. Jde o kampaň. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. V Krušných horách pokračuje největší evropský pěší festival turistiky Eurorando 2026. Jeho návštěvníci, zkušení turisté z celé Evropy, si chválí členitost terénu na severu a západě Čech i rozmanitost tras tohoto pohoří s průvodcem i pestrost dalších výletů. Zjistili to naši zpravodajové. Zajímají se o hornickou historii regionu Karlovarska, ale i Ústeckého kraje a dějiny česko-německého pohraničí. Festival potrvá do 27. září. 81 českých vojáků, kteří v letech 23 až 26 působili na zahraničních pracovištích ve strukturách NATO a Evropské unie dnes převzalo medaile ministra obrany České republiky za službu v zahraničí. A hostem presklubu Frekvence 1 bude předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a taky na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Stále je zavřená dálnice D35 kolem 154. kilometru ve směru na Olomouc. Můžete využít objížďky exitu na odklonu na exitu 148. Na D8 z Prahy na Severček hlásí taky kolony. Od prvního kilometru se to štosuje kvůli omezení. Přejeme pevné nervy s Frekvencí 1 Janou a Vojtou.
1: Volejte 257-400-999, číslo sem k nám do studia a když se dovoláte, tak máte jednoduchý úkol.
0: Takže? Přátelé, držíme pěsti, potřebujeme jedno jediné slovo do té věty, která je teď aktuální. Stačí se trefit, pak stačí strašně málo. Nevymýšlejte žádný složitosti, jedno jediné slovo.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, s kým pak máme tu čest? Pojďte se nám představit.
2: Tady je Zoja z Opavy.
0: Tak zdravíme do Opavy a jdeme na to. Máme tady větu Františka a Karla z Čechomoru. Stačí doplnit o jedno jediné slovo a můžete vyhrát, ať vám nekecáme, radši se podíváme, 14 000 korun. Jdeme na to?
2: Jo, super.
0: No, takže věta zní takto.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Typujte.
2: Voda.
0: Zkusíme vodu.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Bohužel. Bohužel to není to slovo. Ale děkujeme za telefonát. Mějte se hezky, naslyšenou. A zítra ráno Lubky a Míry, 14,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
4: A ne, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 Business Party. Informace, které se mohou hodit, jsou to vesměs informace praktické.
1: Dneska to bude o elektrickém vytápění ve vzorovém pasivním domě v Omicích. Business
2: Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jste naším štamgastem, rád vás vidím a musím také připomenout posluchačům, že vyrábíte a prodáváte elektrické topné systémy a jmenují se EcoFloor, EcoFilm, EcoSun, EcoFlex. Podle toho samozřejmě, jestli to vytápí podlahu nebo strop a tak dále. Nicméně vy máte projekt, který mě zaujal už před léty, a to je projekt Omice, který jste dokonce spojil s firmou Phoenix Group v Jeseníkách. A bych vás poprosil, kdybyste přiblížil posluchačům, o co se jedná.
3: Ano, naše společnost, kterou, jak jste správně řekl, se od svého vzniku v roce 90 orientuje na výrobu elektrických topných systémů, tak jsme v roce 2016 se rozhodli rozšířit tu naši aktivitu na to pole bateriových ložišť v podstatě energie, protože jsme v tom viděli velkou přidanou hodnotu i pro ty topné systémy elektrické, protože používají samozřejmě elektrickou energii a s tou je potřeba nějakým způsobem hospodařit. Takže v rámci tady tohoto projektu jsme spolu s ČVUT vlastně zorganizovali výstavbu rodinného domku v Omicích, což je na jižní Moravě, a v tom rodinném domku máme částečnou soběstačnost díky fotovoltaické elektrárně velikosti zhruba 10,5 kW. A máme tam bateriové ložiště naše firmy Phoenix o velikosti 42 kWh kapacitě. Je tam elektrické samozřejmě vytápění, celá ta budova je elektrifikována, nicméně je postavena ve standardu pasivního domu. Co bylo velmi překvapivé pro nás je, že skutečně tato kombinace zajistila naprosto skvělé výsledky ekonomické. Ten dům v ročních nákladech na energie stojí zhruba nějakých 40 000 Kč, ale musíme zmínit, že v rámci těch 40 000 Kč zpočátku bylo jedno elektrické vozidlo, které se tam nabíjelo vlastně téměř výhradně doma, a v současné době už mají dvě elektrická vozidla, která tam nabíjejí. Pouze pokud vezmeme ten rozdíl v ceně nabíjení těch vozidel za cenou benzínu, kterou by platili, kdyby jezdili, tak dělá nějakých 140 000 Kč ročně. Takže pokud vezmeme, že ty náklady jsou 40 000 a oni ušetří 140 000 na těch vozidlech, můžeme říct, že je tam prakticky 100 000 bonus, který dostávají každý rok na celý provoz.
2: Je tam zmapovaná i návratnost?
3: No, ta návratnost je prakticky 2 roky při těchto cenách.
2: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešním Business Party se mnou povídal zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Děkuji a nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.

0: Frekvence 1 a ranní host. Každý všední den pro vás Lubka s Mírou vždy někoho vyspovídá. A kdo to byl dnes?
1: Dneska to byl herec Jiří Hána, se kterým je opravdu o čem si povídat, třeba o jeho návratu do seriálu Ulice. Lubka s Mírou se ho zeptali, jaký ten návrat byl.
2: Tak já myslím, že to bylo hodně zásadní. Vzhledem tomu, že já jsem byl v Ulici naposled před 6 lety, kde jsme 2 roky točili s Hankou Holišovou, scenáristi nám psali Liebesbrief, jakože opravdu jsme se dávali postupně dohromady, aby jsme vytvořili takový ucelený vztah plný lásky a porozumění. Po 6 letech jsem se vrátil, teď už to říci můžu, protože ty díly běží, ale já jsem se vrátil, takže těsně před svatbou s Hankou, kterou jsem plánoval a požádal jsem jí o ruku, tak se zjistilo, že vlastně mám milenku a že ta se mnou otěhotnila. No. A já samozřejmě jsem začal dostávat na těch sociálních sítích
0: kapky
2: že jsem hajzl a takovýhle věci. To tak jako je, že jo? Někteří diváci to prožívají, asi to prožívají hodně. Já vždycky se snažím diplomaticky odpověď, že to nejsem já, ale že to je scénář, který já jako herec plním. Prožívají to, je to vlastně něčím až kouzelný, jak někdy divák s tím příběhem dokáže jít a vlastně komentovat ho a pak si vás i zařazovat do různých škatulek, že teď teda budu asi pro diváky Ulice ten podvodník, tak třeba já nevím, za roku vidím, že se to třeba změní.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: letí to jako blázen, je tady 17. hodina a my pro vás na Frekvenci 1 máme Velké hlavy a Velké hlavy mají skvělou muziku.
1: Třeba od Marka Ambora. Nebo od Miley Cyrus. A nebo Celine Dion. A zprávy už za chvíli.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
9: Go!
8: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.
10: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
11: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ondra Odrecht. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Dnešní den je na silnicích v Česku velmi tragický. Ruská vláda snížila odhad letošní těžby zemního plynu a s komplikací počítejte na dálnici D1. V Česku dnes od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak společně se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích.
13: Lidé ve středu přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik a informací policie. Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Lidé ve středu přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku i na Rychnovsku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik. Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, což je o 12 více než loni. Odvolací soud na Slovensku dnes zamítl stížnosti dvou cizinců proti vazebnímu stíhání v případu, ve kterém čelí obvinění z obecného ohrožení pro podezření z přípravy útoku na továrnu výrobce bezpilotních systémů. Všichni čtyři cizinci připravovali podle slovenských úřadů útok na továrnu skupiny Skaeton na východním Slovensku. Skupina sídlí na Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi. Ruská vláda snížila odhad letošní těžby zemního plynu. Nové prognózy ministerstva hospodářství předpokládají, že jeho produkce v Rusku letos dosáhne na 683 miliard krychlových metrů. Zatímco v květnu vláda letošní těžbu odhadovala na 688 a něco víc miliard krychlových metrů. Vyplývá to z návrhu vládního dokumentu, ke kterému získala přístup Reuters. I navzdory zhoršení odhadu by se těžba nicméně měla zvýšit asi na ze 662,7 miliardy krychlových metrů v loňském roce. Fotbalisté Liberce vyhráli v dvouhrávce druhého kola Superligy na hřišti Ústí nad Labem 9-3 a získali tak na druhý pokus první body v sezóně. Dopolední duel věnovaný školkám a školákům navštívilo 792 diváků. Domácí na první úspěch v ročníku čekají. V úvodním kole prohráli se stejným výsledkem v Pardubicích.
11: Frekvence 1. Počasí.
12: Tak pojďme ještě na počasí. Dnes v noci budou teploty kolem 9 až 4 stupňů Celsia, bude spíš polojasno až skoro jasno. Zítra potom bude velká oblačnost se srážkami a teploty pro čtvrtek 13 až 17 stupňů Celsia.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Před Brnem zbrzdíte v koloně aktuálně zhruba půl hodiny, a to na 182. až 196. kilometru. Ve směru na Prahu to je o něco lepší ta situace. Tam je menší kolona na 194. kilometru. No a stále se taky zdržíte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, tak to necháte od D5 zhruba 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu, teďka už začínají Velké hlavy.
14: Velké hlavy jsou připraveny.
15: Dobrý den.
16: Nazdár.
15: Dobrý den.
17: Věděli jste, že názov farby blond pochází z latinčiny a znamená očarující?
15: Fakt.
18: Já myslel inteligentní.
15: No to ne, to nesouvisí, to, ne. Teda to nesedí.
16: Ale
15: to
16: by to hezký. Já myslel couvání.
15: Blond je, že couvání, no. Jo.
16: Before.
15: Jo, tak. No. Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
17: Velký hlavy ví, že jak můžete dostat ve Švýcarsku flaster za něco.
14: A protože my máme i rubriku nad dopisy diváků, poradíme s kombajnem.
11: Velké hlavy, frekvence 1.
15: Ale začneme za oceánem. Američanka Katie Kitová z malé vesnice Missouri každé ráno zdarma připravuje snídaně pro své sousedy. Postupně k ní začala chodit prakticky celá obec, jenže místní úřady ji nařídili, aby s tím vařením přestala. Podle úřadu totiž nesplňuje potřebné hygienické normy. Katie ale tvrdí, že žádnou restauraci neprovozuje a za jídlo si nic neúčtuje. To jsou prostě ty amíci, já to nechám.
16: Počkejte, já si to, jestli se nepletu, tak Ježíš ten nasytil taky zadarmo, jo. 5000 svých posluchačů. Uhum, já mám dojem, že taky zrovna neplnil hygienické normy.
14: A to souhlasím. A Američani jsou přece křesťani.
16: No.
17: A prosím vás, už se někdo opýtal na názor Donalda Trumpa?
16: Kdo to je?
11: Velké hlavy.

0: To Švýcarsko, to je vám ale zvláštní země, že jo? Mm.
1: Třeba tam vůbec nefunguje naše tel.
0: Co? Wi-Fi-na? Velké hlavy,
1: frekvence 1. A mají tam divnou měnu.
2: To je divný, jako to jako fakt, jako aby mi nefungovala česká Wi-Fi na ve Švýcarsku. To si dovolí.
1: Ne, já jsem chtěla říct, že tarif, jako nedovoláš se prostě.
0: Jana jela do Švýcarska a bylo jí divný, že nefunguje rádio a Wi-Fi. Mhm.
1: Tak pojďme na tu Švýcarku. 80-letá seniorka ve Švýcarsku zapomněla u samoobslužné pokladny.

0: naskenovat plastový sáček za 5 centů. Při kontrole se omluvila a sáček okamžitě doplatila. Myslela si, že je tím celá věc vyřešená, jenže od 4 měsíce později jí přišlo předvolání na policii kvůli podezření z krádeže.
1: Já v tom Švýcarsku žijou, ale hrozný kriminální živly.
2: A rozumějte, 4 měsíce ji nechali nasvobodit. Nebezpečnou páchatelku.
3: No hele, já otočím list. Už jste zkoušeli u samoobslužných pokladen to rozpoznávání zboží umělou inteligencí?
4: Já jsem zkoušel.
3: Ano. No.
4: Já jsem dal pod kameru banán. Aha. A ono mi to rozpoznalo pivo.
3: Aha.
4: Tak jsem si koupil celý trs piva za 12 euro.

0: tak Sigmund Freud, toho všichni známe, on měl něco společného se sexem.
1: Tak to snad my všichni, ne?
2: S tím
0: on víc.
3: Tak ale hovorí se, že to byl jeden z nejznámějších psychologů a on raz povedal toto, doplníte mi to. Velkou otázkou, na kterou jsem nikdy neodpověděl a na kterou jsem nemohl poskytnout přesvědčivé vysvětlení navzdory mému dlouholetému výzkumu ženské psychiky je...
0: Pochopit její mozek.
1: Nebo jejich logiku.
2: Její tužby.
3: Je, že nevím, co vlastně žena chce.
0: No takhle, to jsme řekli všechno.
1: Takhle,
0: no.
1: Žena neví, co chce. To víme, že to tak je. Ale nedá pokoj, než to dostane.
0: To si spleteš, to je leze po železe, nedá pokoj, až tam leze.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey.

0: Poznáte seriál Plechová kavalérie?
1: To s těma kombajnama, ne?
2: No, to, 80
0: no, to napísal
2: Dietl,
0: no, no.
1: To
2: a kdo tam hraje, kdo tam hraje hlavní roli?
1: Kombajn.
3: No Buchvaldek určitě.
2: Tak to probereme za chvilku, celý ten seriál.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Stále je uzavřená dálnice D35 na 154. kilometru ve směru na Olomouc z důvodu vyproštění nákladního vozidla po dopravní nehodě. Odklon dopravy je na 148. kilometru, exit Dašice. A dejte si pozor na dálnici D4 ve směru na Prahu, kde na 35. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 195.5 kilometru, kde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Tak pojďme se věnovat televiznímu seriálu. Přišel nám dotaz od jisté Elišky. Velké hlavy, můj manžel začal sledovat seriál Plechová kavalérie. Tak teď nevím, mám se rozvést, nebo co mám dělat?
0: Kup mu kombajn.
1: Nejlepší je podle mě ten díl s rohlíkama a spribináčkem.
2: Aha, co bys neznal?
3: To není svačina pro kombajnéry, to je svačina pro mateřské školy, se tam říká.
1: No jo, kaloricky je to ale hodnotná strava a dobře se po ní to dělá.
3: No, asi seče.
0: Seče.

0: Ano, tak to byl tlačící Bruce Springsteen.
1: Na kombajnu.
0: Na kombajnu. Tak jo.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
0: Bruce Springsteen má dneska narozeniny. Street of Philadelphia z filmu Philadelphia, myslím, nádherná.
1: Má 77 rokov.
3: Tolik?
4: To je šílený, jak to stárne.
1: A já mám takovou jednu jeho životnou jako záležitost. V roku 76 po Elvisovom koncertě sa opitý Bruce Springsteen o 3. ráno rozhodol, že urobí čo?
4: Stane se muzikantem.
1: Málo to něco společné s tím Elvisom?
4: Koupí si kytaru.
1: O 3. ráno byl opitý.
3: Byl opitý s Elvisem?
0: Že mu rozbije hubu.
1: Počkej,
3: jako fakt?
1: On sa rozhodl, že sa vláme k Elvisovi domov a že sa s ním pobije.
3: Taky špatný koncert asi.
1: Před vchodovými dvermi ho ale spacifikovala ochranka.
4: Yeah. Yeah. Že ho chtěl zbyt, tak už je dobrý.
1: Chcel ho zbyt.
4: Já ho viděl
3: na vůbec nejste slyšet, kluci, hraje muzika.
4: Slyšeli jste to, tohle jak doma.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Mám tě rád, i když dělá mi chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
6: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Pokud se nepletu, tak v divadle Járy Cimrmana ženskou roli hraje většinou Miloň.
1: A nejlíp.
2: Nejlíp. Miloň Čepelka má dneska narozeniny.
3: Já se pýtám, je starší pan Čepelka alebo nákupný vozík na kolieskách?
0: Myslím, že Čepelkovi může být 85
3: třeba. Ale on je rovesníkom s panem Svěrákom, takže rovných
2: 90 let.
1: Já myslím, že kolečko je mladší.
2: Já si taky myslím, vozík je mladší.
0: Já bych řekl, že vozík je starší.
3: A vozík je mladší o rok.
1: Jenom.
2: Vážně.
3: Takže Čepelka 90, nákupný vozík na kolieskách 89 rokov. Kdo může povedať, že jsem starší než vozík na kolieskách?
2: 15 vteřin zábavy.
4: Co se to děje?
5: Nedá se hrozný vítr.
6: To je prosulý vichr z hor. Dědeček mi o něm vyprávěl. Vrací se každých 100 let.
4: Držte se pevně.

0: Dobře.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: Tak co tam máme?
3: Je to ze života, ale kamarád hovoril.
2: Tak já trošku fukru.
4: Po sexu vždy přítelkyni pevně obejmu a dlouho, dlouho objímám. Jakmile vypustí vzduch, tak poskládám a dám zpátky do skříně.
2: Ale já vám něco řeknu. Já jsem s ní jednou tančil. A když jí trochu pofouknete, jako povyfouknete, a pak jí vemeš v base.
0: Tak je poddajníš.
2: A pak si jako přimáčeš, tak ona udělá.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
12: Slovo dostává Ondra.
13: Já přeju hezké odpoledne. Do koaliční novely o rozšíření trestného činu neplacení výživného by se mohla dostat také nepromlčitelnost vraždy, změny v takzvaném dětském certifikátu nebo úprava kuplířství v online prostředí. Při nehodě nákladního automobilu dnes zemřel ráno na Pardubicku na dálnici D35 51letý řidič. Táč s návěsem sjel ráno mimo dálnici a převrátil se na příkopu na bok. Muž nebyl připoutaný. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. A hostem presklubu bude už za chvíli předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do Senátu.
11: Frekvence 1. Počasí.
13: Teploty dnes v noci budou kolem 9 až 4 stupňů Celsia, na horách kolem 5. Bude spíš polojasno až skoro jasno. Zítra bude převážně velká oblačnost také se srážkami. Ve čtvrtek teploměr má ukázat 13 až 17 stupňů.
14: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
11: Frekvence 1. Doprava.
13: Jdeme ještě na silnice, zdržíte se stále na dálnici D1 u Brna, a to konkrétně ve směru od Prahy, necháte tam zhruba nějakých 15 až 20 minut. Kolona začíná už na 178. kilometru. A zdržíte se ještě také stále na Pražském okruhu, za sjezdem z D5 směrem k dálnici D1, tam necháte asi 10 minut kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu, teď už začíná Pressklub.
11: Frekvence 1, Pressklub. Romana Navarová a host.
15: Za pár dní uplyne rok od voleb do poslanecké sněmovny. Na Frekvenci 1 děláme se zástupci stran roční inventuru. No a dnes je se mnou ve studiu Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09. Vítejte, pane předsedo.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Já ještě řeknu, že dnes z časových důvodů pana předsedy přetáčíme Pressklub v odpoledních hodinách. Když se dnes podíváme, tak TOP 09 má ve sněmovně 9 poslanců, před volbami jich měla 14, ještě jsem se dívala dál do historie, rok 2010, 41 poslanců, třetí nejsilnější strana ve sněmovně. Tak co se děje v TOP 09?
16: Tak je potřeba říct, že po roce 2017 jsme měli jenom sedm poslanců. Tak my jsme kandidovali v koalici Spolu, ta oslabila, takže tomu odpovídali ten zisk, že jsme oslabili ze 14 na 9 mandátů. Co tomu předcházelo, tak bylo naše vládní angažmá, asi zpětně ne vše bylo optimální. Jsem rád, že se naší té bývalé vládě podařilo do nějaké míry stabilizovat veřejné finance, konzolidovat, ale zpětně si říkám, že jako TOP 09 jsme měli být asi trochu razantnější, protože od začátku jsme si tu konzolidaci, konzolidační tempo představovali výrazně, výrazně vyšší. Šli jsme na koaliční kompromis a myslím si, že to byla možná ta chyba.
15: Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel mluví o Spolu jako o projektu, který má pokračovat. Co je dnes podle vás ta hlavní věc, která vás z ODS a KDU ČSL ještě skutečně programuje, propojuje a spojuje, pakliže vůbec nějaká?
16: Tak těch průniků je celá řada. Já bych řekl, že je potřeba, abychom užej spolupracovali, zvlášť po tom roce, tak kdy jsme si to všechny opoziční strany vyzkoušeli. Byl to tlak uvnitř všech stran, že je potřeba, aby ty jednotlivé strany si budovaly ty značky. Dle mého soudu je zcela evidentní, že tudy úplně cesta nevede, že je potřeba v rámci opozice užej spolupracovat a soustředit se na budoucnost v rámci nějakého ideálně projektu, něco jako bylo Spolu.
15: Když se teď vrátíme na ten začátek, kdy jsem říkala o té inventuře, tak TOP 09, když se ohlédnete za tím rokem, tak co je ta první věc, kterou byste jako TOP 09 udělali jinak?
16: V tom, co jsme dělali my, tak já úplně takhle si nemyslím. Kdybych se vrátil ještě o kousek dál, tak je to, co jsem říkal, že jsme měli být trochu tvrdší.
15: Dobře, zeptám se trochu jinak, jestli vám to pomůže. Co považujete za nějaký konkrétní výsledek, který se TOP 09 za ten rok v opozici podařilo prosadit nebo nějak ovlivnit?
16: Když se projednával státní rozpočet, tak si myslím, že jsme předložili jako TOP 09 jednoznačně nejkomplexnější balíček pozměňovacích návrhů, kde jsme našli úspory přesahující 64 miliard, zároveň i navýšení výdajů na obranu, na bezpečnost naší země. Bohužel vládní koalice se dal předpokládat, tak ten balíček neschválil. Druhá věc, tak ono je to spíš takové, a to patří k opoziční práci, že se něco zatím té koalici, s čím my absolutně nesouhlasím, nepodařilo projednat, a to je likvidace nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Zatím ten návrh, ono byly různé spekulace, tak
15: ano,
16: na něj
15: nedošlo.
16: Ale v červnu
15: nedošlo. Se nic nestalo a tak dále. Máme tady dneska skoro konec září.
16: Takže v tuto chvíli je jistota, že ta novela rozhodně nebude platit od 1.1.2027, jak vláda požadovala. Já vnímám média obecně, ale samozřejmě i média veřejné služby jako nedílnou součást demokratické společnosti. Proto za ně budu já i TOP 09 bojovat do roztrhání těla.
15: Vy jste tady naznačil, co se týkalo rozpočtu, co se vám dařilo nebo prostě předestřít voličům i vládě. Vláda tvrdí, že plní svůj program. Vy, jakožto opozice, naopak mluvíte o řadě problémů od rozpočtu po školství. Tak co je podle vás dnes ta největší konkrétní chyba vlády, na kterou, ale pozor, TOP 09 má vlastní řešení?
16: Tak určitě z mého pohledu je to jak absolutní rezignace na rozpočtovou odpovědnost. Prosadili si změnu zákona, to bylo dlouhé, veto senátu, veto pana prezidenta. My jsme jednoznačně upozorňovali na ty problémy, které to sebou ponese. A v tuto chvíli vláda předložila rozpočet s gigantickým schodkem, druhým největším v historii, který nemá žádné opodstatnění. Je tady ekonomický růst, nízká nezaměstnanost a je to totálně nezodpovědné. Nezodpovědné k budoucím generacím, protože ty to jednou zaplatí a hrozí nám, že za 10 let narazíme do dluhové brzdy a to už nebudou reformy, které budeme my mít v rukou. To nebudou úspory, které my budeme hledat, ale to budou vynucené škrty, radikální, to budou škrty v důchodech a podobně.
15: Rozumím, a když kritizujete vládu kvůli rozpočtu, tak jste připraveni říci voličům také konkrétně, kde byste ty peníze vzali? Vy jste mluvil o nějakých 64 miliardách, tak kde?
16: Stejně tak, jak jsme předložili ten komplexní balíček při projednávání rozpočtu na letošní rok, tak až budou kapitolové sešity, až se bude projednávat ve sněmovně státní rozpočet na příští rok, tak přijdeme s dalším úsporným balíčkem. Jedna věc je najít úspory. Ale ta naše situace České republiky a ten výhled do budoucna je tak žalostný, zvlášť tím téměř 400 miliardovým schodkem, že hledat úspory nestačí.

0: se zefektivníte a zoptimalizovat.
1: Na frekvenci 1 posloucháte Press Club dnes z časových důvodů pana předsedy Jana Jakoba z TOP 09 předtočený. Ještě jen doplním, že za pár dní uplyne rok od voleb do poslanecké sněmovny a proto zveme zástupce všech zvolených stran. Všichni přijali naše pozvání až na motoristy, kteří na naše pozvání nereagovali. Pokračujeme.
2: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
1: Pojďme teď, tedy, pane předsedo, dostat se k samotným volbám. Jak už jsem zmínila, za necelé 3 týdny jsou tu komunální a částečně také senátní volby. TOP 09 do nich vstupuje se samostatnou kampaní a také s kandidáty do Senátu. Tak co má podle vás volič v těchto volbách ocenit právě na TOP 09?
0: Tak naše dlouhodobé postoje, to, že dlouhodobě jsme v podstatě jediní, kteří dokážou dávat konkrétní návrhy tak, aby naše hospodaření bylo dlouhodobě udržitelné. To, že máme jasné postoje v rámci zahraniční politiky, v rámci toho, že jednoznačně podporujeme naše členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Určitě je to i náš postoj právě k demokracii, k svobodě, k svobodným médiím. To, že podporujeme přijetí eura a tak bych mohl dál pokračovat.
1: Když se podíváme ještě na další věc, budou pro vás nějakým způsobem ty výsledky komunálních a senátních voleb zároveň vlastně jakýmsi vysvědčením za ten první rok TOP 09 v opozici?
0: Já si myslím, že to tak úplně nefunguje, zvlášť u těch komunálních voleb, sám jsem taky stále, byl jsem starostou, jsem zastupitel u nás v Roztokách a tam je to určitě o těch místních osobnostech, o tom, jakou práci odvedli u nich na radnicích, takže tam si myslím, že to zásadní vliv přesah nemá. Druhá věc jsou senátní volby, což jsou celostátní volby a ty považuji za klíčové, protože Senát je důležitou součástí parlamentu, horní komorou, která má zásadní pravomoci a je důležité, aby ty, řekněme, opoziční, demokratické, nepopulistické strany, aby si udrželi v Senátu většinu.
1: Jak byste definovali případný, a teď si vyberte, úspěch či neúspěch? Kolik z vašich současných senátorů chcete obhájit a jaký ten výsledek v těch volbách by už pro vás byl důvodem k nějaké vnitrostranické debatě, řekněme?
0: Vnitrostranická debata, tak o budoucnosti debatujeme velmi, velmi často. Nemyslím si, že by výsledky těchto voleb měly rozkolísat nějak vedení strany nebo něco podobného, protože si myslím, že dopadneme dobře. My obhajujeme dva senátory, za úspěch bychom považovali, když ty dvě pozice obhájíme ideálně, bychom získali senátora třetího, takže já doufám, že kolegové Grulich třetina obhájí a Zdeněk Šarapatka kandidující v Praze, tak se stane senátorem. Ve většině dalších obvodů jsme upřednostnili dohodu v rámci opozičních stran. Mnozí naši další kandidáti jsou v rámci vlastně koalic různých v rámci
1: Takže nejde
0: opozice.
1: Nějaké centrální nařízení, tedy s kým ty budoucí koalice ve městech a v obcích
0: Ne, tak u nás platí klasická zásada, že nespolupracujeme s komunisty, s SPD, máme samozřejmě výhrady ke spolupráci s hnutím ANO, to obecně platí.
1: Řekněte mi, kdo je podle vás dnes typický volič TOP 09? Je to stále ten městský, proevropský a pravicově orientovaný volič, nebo se chcete pokusit oslovit i lidi mimo tuto vaši tradiční skupinu?
0: Tak já myslím, že to primárně

0: hodnotově založený člověk, který si váží své svobody a demokracie a občas upřednostňuje i tyto hodnoty před svým pohodlím. V začátku TOP 09 jsme měli silnou voličskou základnu u mladých a tady vidím taky velký potenciál. Nakonec v poslanecké sněmovně jsme předložili návrh na to, aby mohli mladí lidé od 16 let právě v komunálních volbách, volbách volit. Bohužel do těchto voleb se to nestihlo. Otvíráme tu diskuzi a myslím si, že lidé, kteří když jsou na brigádách, odvádějí daně, nesou odpovědnost, jsou součástí života ve své obci a ve svém městě, tak by měli možnost i volit.
1: Pokud TOP 09 naváží na to, co jste zmínil, k té odpovědnosti, pokud TOP 09 ve volbách, pane předsedo, výrazně neuspěje, tak bude podle vás na stole otázka vedení strany, anebo je podle vás potřeba oddělit ty komunální volby od hodnocení té celostátní politiky?
0: Já si nemyslím, že výrazně neuspějeme. Máme řadu komunálních politiků, ti dělají svoji práci velmi dobře, nejsou žádné skandály, jako třeba u různých starostů, místo starostů, zejména z hnutí, ano, takže já jsem přesvědčen, že oni svoje pozice obhájí, protože svoji práci dělají kvalitně, takže nemyslím si, že bychom po volbách řešili otázku vedení naší strany.
1: Kdyby byly volby zítra, čistě hypoteticky, s čím by TOP 09, pane předsedo, šlo za voliči, co dnes nemá?
0: Tak s tím, co je nám pořád vlastní, s tím, že jsme odborně připraveni, že jsme zodpovědní, že umíme hospodařit a můžou se voliči na nás vždycky spolehnout, že budeme prozápadní, že budeme podporovat naše členství v Evropské unii, potřeba je pracovat právě na té úrovni tam, že budeme dělat kroky k tomu, abychom přijmuli euro a že nám jejich názor není lhostejný a rádi bychom pomohli i mladým lidem, kteří jdou do toho dospělého života.
1: Ještě je teď aktuálně nějaký problém, který v současnosti TOP 09 řeší?
0: Tak my řešíme ty problémy, které přináší život, jakoby vnitřní problém, ten v tuto chvíli žádný zásadní nevidím. Takže samozřejmě sledujeme kroky vlády, tak jak opozice má a sledujeme i celospolečenské výzvy, to bych uvedl třeba AI a co všechno do budoucna to společnosti přinese.
1: Říká host dnešního přetočeného presklubu na Frekvenci 1, jímž byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Děkuji za váš čas.
0: Já děkuji, nashledanou.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme.
2: Hezký večer, zdravím vás, kvůli týdne 20 minut po 18. hodině. Máme za sebou velmi hezký sluneční den. Nastartovaný je podzim, zcela oficiálně a podle všeho o víkendu se dostaví babí léto. Myslím, že to jsou hezké zprávy. Já těma hezkýma nebudu šetřit dneska večer, mám jich pro vás spoustu. Za chvilku Eros Ramazzotti, Eva Farná, ticho, dobrou zprávou je taky poslední slovo, které nám zase o něco nakynulo, tak už vám to vezu. Teď Martin Solvik a hello.
1: Frekvence 1.
0: A Milan Bílek.

0: Sebasta se una canzone a to byl Eros Ramazzotti o půl sedmé, tak možná tam míříte a vypadá to, že do zcela zaplněné O2 arény, kde dnes budou kmání dámy z kapely Pussycat Dolls. Pussycat Dolls právě dnes v pražské O2 aréně, jak se dívám, tak hala byla otevřena úderem 18. hodiny. O 19. vás čeká vlastně začátek vystoupení předjezdců, to znamená Deja Vu. A v 19.40 poměrně velká hvězda Lil Kim, ale asi to není nic proti tomu, co nastoupí lehce před 21. hodinou, to znamená Pussycat Dolls přijíždí díky oslavě 20. výročí vydání své debutové desky. A vlastně se taky slaví návrat téhle skupiny po letech, protože v Praze byli naposledy v roce 2009. Tak pokud vás čeká tenhle večer v O2 aréně, tak ať vám ten večer dámy vylepší a posadí někam na večer nezapomenutelný. Užijte si to. Už za chvíli Bee Gees, Roxette, taky Alex Warren a Fever Dream.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Jovina Game, to byly Bee Gees, 11 minut po půl sedmé, hezký večer vám přeji. Zítra ráno, když vyhrajete a když to trefíte, získáváte 14 500 korun, přesně tolik pro vás máme v jackpotu posledního slova. Hádáme poslední slovo skupiny Čechomor, tak tedy?
1: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co nesmí chybět pánům na koncertě? Vy jste typovali dneska Panoušci, Nálada, Cymbál, případně Voda, tak to jsou logické odpovědi, ale jsou špatné. Tak zítra jinak lépe. Zítra volejte Lubce a Mírovi a získejte skoro 15 000 korun. A přidáme ještě něco navíc.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: A zítřejší ráno na Frekvenci 1 bude v němčině.
5: Ja, guten Morgen, unser Gast bude herec.
4: Herec Marek Němec.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo. Sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.kapilan.cz
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Ondra.
5: Hezký podvečer. Agresivní postoj Ruska představuje podle prezidenta přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Ceny ropy uprostřed týdne opět začaly růst nahoru a se zdržením ještě stále počítejte na Pražském okruhu i na dálnici D1. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost, řekl v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každým dnem. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Důsledky ruské agrese ale podle něj sahají daleko za hranice Evropy. Poslanec hnutí ANO Jan Richter si v Chomutově více než 6 let pronajímal obecní byt od městské firmy, ve které je díky politickému postavení předsedou dozorčí rady. I s platem poslance přes 170 tisíc korun měl podle Seznam zpráv platit nájem jen okolo 60 korun za metr čtvereční.
6: Byt prošel před jeho nastěhováním rekonstrukcí za 194 tisíc korun. Částku Richter zaplatil z vlastního a poté mu peníze byly postupně z nájmu odečítány a právě na nájemné měl po opravě zaplatit přes 35 tisíc. Richter podle webu Hlídač státu přitom měl jen díky práci poslance 175 tisíc korun měsíčně. V té době, kdy byt obýval, měl i další příjmy. Například byl místopředsedou Českého fotbalového svazu. Kateřina Vavřín, nová frekvence 1.
5: Ceny ropy uprostřed týdne opět obnovily růst. Obchodníci přicházejí a přehodnocují vyhlídky na obnovení dodávek z Blízkého východu a zvažují dopad prudce rostoucích cen pohonných hmot. Severomorská ropa Brent se po pětidenním poklesu vrátila zpět nad $100 za barel. Fotbalisté Ostravy v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Skiba. Krátce po změně stran vyrovnal Juščenko a ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Jurečka.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Teploty zítra budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na horách jen kolem 6 až 8. Bude převážně velká oblačnost, čeká nás také zataženo. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo přehánky.
7: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: A jdeme ještě na silnice, stále se zdržíte na dálnici D1 a to před Brnem. Je tam menší kolona při příjezdu od Prahy na 180. kilometru, necháte v ní asi 5 minut. Taky pozor, na dálnici D5 je hlášená dopravní nehoda, která se stala kousek před Prahou v úrovni Berouna, a to konkrétně na 15. kilometru ve směru na Plzeň. Momentálně je tam auto v příkopě, na místo jede také vyprošťovací služba. No a zdržíte se ještě taky na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové na 48. kilometru. Je menší kolona a hustý provoz. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
4: Hezký večer po 19. Petra Jablonského vám samozřejmě vezu a taky důležité události 23. září, z čeho byl svět svého času a paf na 23. září a podíváme se samozřejmě i do minulého století a teď si ale dáme muziku. Dáme si Erasure, Carly Rae, Call Me Maybe a teď Leonie, Don't Worry.

0: Stage, a to byl Erasure. Na žádném správném mejdanu nesmí chybět tenhle hit. I po letech je hodně živý a vždycky jdou přitom ruce nahoru. 15 minut máme po 19. hodině. Jaké bylo 23. září v pop music? Konspirační teorie tady vždycky byly a vždycky budou a v 69. roce odstartovala konspirace, která se týkala Paula McCartneyho, že je tedy Paul mrtvý. Jedny studentské noviny otiskly článek o tom, že Paul McCartney z Beatles zemřel v roce 1966 při autonehodě a byl nahrazen dvojníkem. Fáma se bleskově šířila do celého světa a chvilku vydržela. V roce 1980 měl úplně poslední koncert Bob Marley. Král reggae odehrál své úplně poslední živé vystoupení v Pittsburghu a doslova krátce předtím, než později podlehl rakovině. No a David Bowie vydal právě tento den oblíbenou píseň Heroes, jednu z mých nejoblíbenějších, mám ji moc a moc rád. No a stala se z jednou z nejikoničtějších skladeb celé jeho kariéře. Tak na ty ikonické, ty my taky umíme tady na Frekvenci 1, myslím, že jich dnes večer dostanete ještě docela dost. Za chvilku náš ranní host a předtím Eric Carmen, Hungry Eyes, Wakefield, anebo Poetika a Blízko.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Angry Eyes, nezapomenutelný Eric Carmen na frekvenci 1. Máme lekce před půl osmou zpátky do rána, měli jsme tady další hereckou návštěvu, jste byli Jiří Hán a my jsme se bavili taky o jednom z nejznámějších seriálů v Česku, který to kde byl, to je samozřejmě Ulice. Tak jaký byl ten jeho návrat právě do toho seriálu?
1: No tak já myslím, že to bylo hodně zásadní, vzhledem tomu, že já jsem byl v Ulici naposledy před 6 lety, kde jsme dva roky točili s Hankou Holišovou, scenáristi nám psali Liebesbrief, jakože opravdu jsme se dávali postupně dohromady, aby jsme vytvořili takový ucelený vztah plný lásky a porozumění. Po 6 letech jsem se vrátil, teď už to říct si můžu, protože ty díly běží, ale já jsem se vrátil, takže těsně před svatbou s Hankou, kterou jsem plánoval a požádal jsem jí o ruku, tak se zjistilo, že vlastně mám milenku a že ta se mnou otěhotnila. No. A já samozřejmě jsem začal dostávat na těch sociálních sítích
2: kapky
1: že jsem hajzl a takovýhle věci. To tak jako je, že jo? Někteří diváci to prožívají, asi to prožívají hodně. Já vždycky se snažím diplomaticky odpověď, že to nejsem já, ale že to je scénář, který já jako herec plním. Prožívají to, je to vlastně něčím až kouzelný, jak někdy divák s tím příběhem dokáže jít a vlastně komentovat ho a pak si vás i zařazovat do různých škatulek, že teď teda budu asi pro diváky Ulice ten podvodník, tak třeba já nevím, za roku vidím, že se to třeba změní.

0: prázdniny, ale to I can see clearly now. 7 minut po půl osmé. Petr Jablonský bude nastoupen pro vás zase v neděli po 13. hodině a my tady máme jeden z těch pravidelných návratů do neděle minulé. Koho jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, s kým mluvím?
2: Dobrý den, tady je Monika z Pražského Proseka. Máte tam někde pana prezidenta? Chtěla bych se ho na něco zeptat.
3: Paní Moniko, dobrý den, jsem tady a můžete se ptát.
2: Dobrý den, pane prezidente, velice si vás vážím, volila jsem vás a pokud budete znovu kandidovat, budu vás volit, ale jsem znepokojená, že jsem se doslechla, že snad pan Marek Eben má být mu udělen, nebo se zvažuje, že se mu bude udělovat státní vyznamenání. Mně se tato teorie zdá předčasná, protože bezesporu pan Marek Eben je umělec, je vtipný, je schopný, je možná všeho schopný, protože on je vlastně, on je velice vytížený, ale vadí vadí mi, že jako si dělá legraci z žen, že uráží ženy a dělá si legraci z velkých žen, vysokých žen. Já mám 1,82 m. Určitě bych měla radši 1,76 m nebo 1,74 m, ale to si člověk hod nevybere. Aha.
3: Víte co, já vám slíbím, že já s ním promluvím, jo? Teďkom bude předávání státní vyznamenání. Já mu vyčiním, řeknu mu, hele, ještě jednou mi to uděláš a vrátíš mi to, tu medaili, ti říkám, jo?
2: Dobře, tak mu ji nedávejte, prosím vás, nedávejte.
3: A už jsem mu to slíbil a on teď chudák ještě ho vyhodili ze Stardance, prosím vás, má trauma, tak aspoň dostane tu medaili. Přejme mu to,
2: Tu Stardance by měl moderovat někdo, kdo umí tančit, že by tam tančil třeba jasně. Petr Šadek, nebo,
3: já mu řeknu,
2: třeba
3: prostě,
2: vy, pane prezidente, vy jezdíte na motorce, kdybyste tam jel na motorce.
3: Určitě, určitě. Je to dobrý námět, nebojte se, promluvím s ním, vyčiním mu samozřejmě, udělám si s ním legraci, řeknu, ty jsi takový přerostý vysoký bydlo, ty jedno. Ne, vtip. No tak mějte se krásně a zase
2: tak
3: někdy naslyšenou.
2: Tak celou frekvenci jedna, všechny posluchačky, posluchače, naschledanou.
3: Naschledanou.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
4: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: one and only.
1: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Ondra.
4: Já přeju hezký večer. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti u nejzávažnějších trestných činů. Rusko a Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky a obilí. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu, většinou se už ale kolony rozjeli. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou dnes v poslanecké sněmovně představil novinářům. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Vláda Andreje Babiše za chvíli bude mít rok od nástupu do funkce. Navíc se blíží komunální volby, které můžou lehce ukázat oblíbenost současných stran. Dosavadní působení kabinetu hodnotil v našem presklubu také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Ten připomněl i boj s televizními poplatky, které vláda chtěla zrušit od ledna, což se ale podle něj asi nestíhá.
5: Je jistota, že ta novela rozhodně nebude platit od 1.1.2027, jak vláda požadovalo. Já vnímám média obecně, ale samozřejmě i média veřejné služby jako nedílnou součást demokratické společnosti. Proto za ně budu já i TOP 09 bojovat do roztrhání těla.
4: Celý pořad najdete už nyní na našem webu frekvence1.cz. Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky nebo obilí. Dnes to podle Reuters prohlásil americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se na okraji všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN setkal s ruskou delegací vedenou šéfem diplomacie Lavrovem. V úterý se v newyorském sídle OSN sešli prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zelenský poté prohlásil, že Ukrajina by energetické příměří přijala. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertogenboši a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládnul rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 se zajistil finanční odměnu v přepočtu asi 426 tisíc korun.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploty dnes se budou v noci kolem 2 až 5 stupňů Celsia, ve zbytku Česka to bude kolem 9 až 4 stupňů Celsia. Počítáme s tím, že zítra se opět zatáhne, přijdou také déšť a přehánky, nejdřív samozřejmě v Čechách a potom postupně také na Moravě a ve Slezsku. Čtvrteční teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: No jdeme ještě na silnice. Menší zdržení vás stále potká na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti mezi 7. a 10. kilometrem. Necháte zhruba 10 minut navíc kvůli koloně. Jinak už se jezdí bez větších komplikací i na naší nejstarší dálnici, na dálnici D1. Tam už kolony opět nejsou, a to ani u Brna. Tak ať to vydrží, přeju samozřejmě šťastnou cestu a dobrý dojezd domů. Teď už s Milanem Vílkem.
3: Hezký večer, po 20. hodině vám přeji. Vyrazíme do světa, do Paříže, protože se chystá aukce velmi slavných obrazů, které nemají obdoby. Respektive to, co se z toho vyklube, ta konečná cena tady asi ještě nikdy nebyla. Tak za chvilku něco o impresionistech ve večerní vysílání Frekvence 1, no jasně, proč ne. A taky Michael Jackson, Fergie, nebo teď Miraj, když nemůžeš, tak přidej.

Michael Jackson. 13 minut po 20. hodině. Tak kdyby náhodou jste měli hodně, ale opravdu hodně, a měli jste to třeba z té výhry, která tady nedávno padla, nebo před pár měsíci, a to tuším bylo 2,5 miliardy, tak byste na to měli. O čem mluvím? Chystá se aukce obrazu zakladatele impresionismu, a to je Claude Monet. Jsou to obrazy, které se dlouhá desetiletí ukrývaly v jedné soukromé sbírce a míří do aukce a mohou se prodat za ceny, které byly v Monetově rodné Francii dosud nevídané. Čili může padnout velký aukční rekord, kde kdo se na to chystá. No a v nabídce se objeví jedna z nejvýznamnějších sbírek tohoto malíře, která kdy šla do aukce ve Francii. Je to, nemá to vlastně jako obdoby, alespoň o tom píše aukční dům Sotheby's. No a kolekce sice čítá pouze 6 položek, ale jejich cena se odhaduje na skoro 50 milionů eur, což je více jak 1 miliarda korun. Tak je to

0: samozřejmě jenom odhad, protože to může být a tak to zpravidla bývá. Myslím, že to bude v případě tohoto velmi slavného malíře ještě o něco více. Možná si říkáte 6 obrazů, miliarda korun. Jak je to možné? No tak je to prosté. Peníze se dál a dál tisknou a přibývají, ale obrazy tohoto malíře už nikdy nebudou. A kdo si to dobře spočítá, má, tak koupí. Za chvilku Mike Oldfield, Chesney Hawkes a taky Gracie Abrams a That's All True.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Enter France a Michael Field a Maggie Reilly před půl devátou na frekvenci 1 Whitney Houston přidávala do Run to You. Pokáč, novinku Ignore a Suchánek a kolečko pro jistotu. Další odpověď na váš dotaz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Mně se říká, že někdo vidí rudě. Opravdu se mu při vzteku změní barva vidění? Nebo je ten básnický způsob, jak říct, že už má chuť někoho praštit? Roman 39 Nymburk.
3: Já si myslím, že jestli, tak je to vidět černě, člověče, mám já.
2: Jo.
3: Že mi takhle ze spora lezou černý vlny, jako.
2: A mně se teď stalo, že já jsem byl na tom zatmění toho slunce, do kterého nesmíš koukat. Neviděl jsem toho, protože jsem měl, že proč mají všichni ty brýle. Jako. A smířil jsem to nevěděl, jsem nějak hodně práce ten den. Jsem se do toho koukal vlastně několik vteřin v kuse a zjistil jsem, že jako pak jsem se dočetl, že mám oslepnout, tak jsem čekal.
3: No.
2: A četl jsem, že oslepnul až ráno.
3: No.
2: Na ráno jsem se probudil nic, protože se mi hodně mrkve samozřejmě celý život, ale to je obrana proti zatmění slunce, takže při vzteku změní barvení asi, jo, a právě tam jsem slyšel, že máš černý tečky, když víš, jako
3: blbě. No, to tě praskají.
2: No, to se zdíval do slunce.
3: To tě praskají, to je krev vlastně, akorát ty vidíš černě vevnitř.
2: Hmm.
3: Takže možná vlastně vidíš rudě, že je to ta krev. Ale to oko si to promítá jako černý.
2: No ne, takže ta světle červená dohromady s tou černou dá tu rudou. Jo ne, že ty vidíš rudě, ale myslíš si, že vidíš černě.
3: No, ne, ty vidíš černě, ale myslíš si, že vidíš rudě. Ta jednou, no prostě je to krev, ale ty vidíš černě.
2: A když prostě vidím růžově, jak se říká.
3: Tak seš blízko s někoho hodně malýho asi.
2: Tak co bysme na to
3: říkali? No ne, protože se říká, vidíš rudě, vidíš černě, já to vidím černě, se říká. Pak někdo vidí rudě při háce. Vidím modře.
2: Se říká taky.
3: Jo, taky?
2: Jo. Vidím zeleně, se říká, když máš zelený zákal.
3: Vidím zeleně?
2: Vidím zeleně, no, to je klasika. Jak se máš, Frantone, já už vidím zeleně, znáš.
3: Aha, to myslíš, že to říkají vojáci?
2: Vidím šedě, to je při šedém zákalu.
3: Jo.
2: A vidím růžově, když vidíš něco růžového hodně blízko, no.
3: No.
2: Třeba prase.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Grandy, a to byla Whitney Houston, 9 minut po 9, příjemný večer a tak dál a dál. Na sítích můžeme vidět plné košíky hub a houby rostou nebývalé. Ono to vypadá aspoň podle názvu, že my jsme tomu jaksi přizpůsobili i ten zítřejší presklub, ale to je samozřejmě jenom schoda, tak připomínám, že hostem presklubu bude předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu. Takže zítra, jak se dívám, živě to nebude, bude to přetočené, ale bude to dostatečně živé na to, abyste si nás dali opět na ucho s dalším presklubem pro tento týden. Už za malou chvíli byla v taky Taylor Swift anebo Xindlake z Puberťák.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Nájec a to byl a většina frekvenci jedna, tak co nám dal dnešní den, s tím dorazí Ondreu za chvilku ve zprávách o 21. Tak my si dáme určitě po 9. hodině večerní Spice Girls.

0: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Ondra.
3: Hezký večer. Energetické společnosti začínají postupně zdražovat své fixované produkty elektřiny a také plynu. Soukromí lékaři chtějí peníze na elektronizaci svých ordinací a kolony se rozjeli, jezdí se už bez většího zdržení. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty, ceny elektřiny a také plynu. Reagují tak na růst cen na velkoobchodním trhu. 100 korun navíc za megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. A jak řekl Frekvenci 1 energetický analytik Jiří Gavor, postupně se ale s ohledem na start topné sezóny přidají i další dodavatelé.
4: Pomalu už budou oznamovat dodavatelé i zdražení smluv na dobu neurčitou. A je to jenom otázka strategie a taktiky dodavatelů, kdo z nich se první odhodlá a jaké bude zdražení. Neočekávám, že bude drastické, třeba nějak na ten dvojnásobek, ale ty 100 koruny na megawatt hodinu si určitě přidají.
3: Gavor doporučuje zvážit zafixování cen elektřiny a plynu na 2 nebo 3 roky. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 milionů korun. Chtějí od státu evropské dotace, jako dostaly nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronické dokumentaci. Zástupci praktických lékařů to dnes oznámili na tiskové konferenci. Koalice sdružuje celkem 23 tisíc z nich. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ropa, benzín nebo diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji tak brutálnější. Dnes to v OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se už přes 4 roky brání ruské invazi a podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. A uspěl i druhý český zástupce v soutěží. Pražská Sparta zvítězila doma nad Faulem Konstanta hladce 4-1. Odvety se hrajou za týden.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude 13 až 17 stupňů Celsia, oblečno až zataženo, v Čechách postupně také na Moravě a ve Slezsku se nám také ještě navíc rozprší. Během dne a večera potom bude částečně srážek ubývat. Místy také může přijít i polojasno.
5: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Kolony se daly do pohybu, už se jezdí bez větších komplikací. I na Pražském okruhu stále tam sice panuje hustý provoz, a to především ve směru k letišti. Už se tam ale zdržíte maximálně v řádech jednotek minut. Tak ať to vydrží, teď už pokračuje večerní vysílání a Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji, my se dáváme taky do pohybu, ale bude to takové volné vzhledem k té hodině, takové skoro pomalé v případě Patrika Swayzeho, případně Eda Sheerana, hitu Celestial, to všechno pro vás mám stejně jako Martu Jandovou, plus taky velké hlavy byly mimořádné po 17. hodině. Teď jeden originál, tady je Marek Ztracený.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: She's like the wind, to byl Patrick Swayze pravidelně v našem hlavně večerním playlistu. A to je dobře. Tak sedli vám velké hlavy dneska po 17. hodině a že jste to minuli, no tak dáme si aspoň kousek. A je to taková vizitka toho, co bude i zítra. A dnes Bruce Springsteen a jeho narosky.
1: Ano, tak to byl tlačící Bruce Springsteen.
2: Na kombajnu.
0: Na kombajnu.
1: Tak jo.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Bruce Springsteen má dneska narozeniny. Street of Philadelphia z filmu Philadelphia, myslím, nádherná.
2: On má 77 rokov.
4: To je šílený, jak to stárne.
2: A já mám takovou jednu jeho životnou jako záležitost. V roku 76 po Elvisovom koncertě sa opitý Bruce Springsteen o 3. ráno rozhodol, že urobí čo?
4: Stane se muzikantem.
2: Málo to něco společné s tím Elvisom.
4: Koupí si kytaru.
2: O 3. ráno byl opitý.
5: Byl opitý s Elvisem?
1: Že mu rozbije hubu.
2: No!
5: Jako fakt?
2: On sa rozhodl, že sa vláme k Elvisovi domov a že sa s ním pobije.
5: Taky špatný koncert asi.
2: Před vchodovými dvermi ho ale spacifikoval ochranka.
1: Yeah.
4: Yeah. Chtěl zbydlit, tak už je dobrý.
2: Chtěl ho zbyt.
4: Takový dobrý zpěv. Já ho viděl
2: živo na vlastní.
5: Vůbec nejste slyšet, kudy hraje muzika.
4: Slyšeli jste to? To bylo jak doma.

0: Zeppelin, If You Want, Modern Talking a jejich zásah z 80 na frekvenci 1. No a Marta Jandová, ta se přidala dnes po 10. hodině, tak tedy?
1: No nic, já jsem dneska navodila téma plavání, protože plavání je poměrně důležitá věc, si myslím, v jakýkoliv době a každý se to plavání učil trošičku jinak. Já jsem tady naznačovala plavání právě třeba v 80. letech, kdy vás instruktoři prostě ze školy hodili do vody a tam byly nějaký takový jako instruktorky právě, nebo instruktoři a ty měli takový ty dřevěný tyče a když jste se nějak jako konečně domáchali ke břehu, jako k toho bazénu, tak vás zase odstrčili. A já vždycky měla tenkrát pocit, že se utopím, nenaučili mě vůbec, vůbec nic, jenom vlastně z té vody mít strach, protože to znamenalo, topím se a místo, aby mi někdo pomohl, tak mě ještě strčí dál. Mám tady pár zpráv, protože vidím, nebo čtu, že to rezonuje i ve vás. Napsal mi René z Mělníka. Ahoj, jak se říká, nauč ho plavat, hoď ho rovnou do vody. Strýc mě hodil z houseboatu do Vltavy v Županovicích v 60. letech. Bylo mi 7 let. A jak je vidět, tak úspěšně. Jinak bych tu zprávu nedostala. Ještě Iveta z Teplic píše, ahoj Marto, plavání mám ráda. Na základní škole jsme měli kurz plavání. Pak mě učil plavat a nebát se vody strejda ze Slovenska o prázdninách. Tak koukám, co tady ještě třeba přišlo. Je to totiž tak, já třeba, jak jsem vám říkala, že nás prostě hodili taky přesně do toho bazénu, odstrkovali nás těma tyčema. Já jsem se potom strašně plavat bála a když jsme potom byli v bývalé Jugoslávii, tak tam byl takový bazén, kde byla jako i kousek hlubokýho a já jsem byla hrozně vytrvalá a tady ty dva metry jsem vždycky plavala kolem té zítky, kdybych náhodou se topila, ať se můžu chytit. Protože jsem se mrvomocí chtěla sama naučit plavat, abych nemusela zase se nechat odstrkávat tou tyčí od těch instruktorek. A fakt jsem se to naučila. Vlastně nakonec sama, když na mě nikdo nekoukal, když mi nikdo nic neříkal, protože jsem se bála, že to bude ještě horší. Tak jsem tomu radši chtěla předejít.

0: Yvonne Same Thing, to byla Belinda Carlisle, to byl další svěží vítr z 80. tady na frekvenci jedna velké hlavy se dneska upřeli a samozřejmě v tom dobrém do Bruce Springsteena, který právě dnes slaví narozeniny a není sám, protože ten dnešní den, musím říct tady, že je neuvěřitelně plodný na narozeniny slavných. Vidím tady Darinu Vymě Talíkovou, sportovní komentátorku, která dnes slaví narozeniny. No a zvěst, které už nejsou mezi námi, vynikající Jaroslav Seifert, český spisovatel, nositel Nobelovy ceny, případně Ray Charles. Ray Charles, výborný muzikant, zpěvák, který by také dnes slavil narozky. Tak nejenom božský Bruce, ale celá řada dalších. Možná i vy, tak všechno nejlepší k vašim narozkám, které máte nebo mít budete za okamžiky Maple Day, No Name, ale už Capaldi, Before You Go.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A zítřejší ráno na Frekvenci 1 bude v němčině.
4: Ja, guten Morgen, unsere Gast bude herec.
3: Herec Marek Němec.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr spravedlnosti zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti. Rusko a Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky. A teploty budou kolem 17 stupňů Celsia. Opět má také pršet. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva. Návrh o případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se mohlo týkat například těch činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Vláda Andreje Babiše za chvíli bude mít rok od nástupu do funkce. Blíží se i komunální volby, které můžou lehce ukázat oblíbenost současných stran. Dosavadní působení kabinetu hodnotil v našem presklubu i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. A ten připomněl i boj s televizními poplatky, které vláda chtěla zrušit od ledna. To se ale podle Jakoba zřejmě nestihne.
2: Je jistota, že ta novela rozhodně nebude platit od 1.1.2027, jak vláda požadovala. Já vnímám média obecně, ale samozřejmě i média veřejné služby jako nedílnou součást demokratické společnosti. Proto za ně budu já i TOP 09 bojovat do roztrhání těla.
1: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky nebo obilí. Dnes to podle Reuters prohlásil americký ministr zahraničí Rubio, který se na okraji všeobecné rozpravy OSN setkal s ruskou diplomací vedenou šéfem diplomacie Lavrovem. V úterý se pak v newyorském sídle OSN sešli prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Zelenský po jednání prohlásil, že Ukrajina by energetické příměří přijala. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi v přepočtu 426 tisíc korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Postupně se opět ochladí a také rozprší, nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploty do té doby budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Na horách budou ve čtvrtek kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Hezký večer vám přeji po 22. po těch dalších zprávách. Po ránu tady dnes byl herec Jiří Hána, kterého taky znáte z četních policejních rolí a my jsme chtěli vidět podrobnosti s Lubkou a Mírou. To znamená, ty pistole to byly opravdové, případně makety. Tak na to jsme se ptali, výsledek už za chvilku. No a já tady zmíním ještě kaviár, protože do budoucna prý bude kaviár, pokud mu náhodou jako holdujete a máte ho rádi, tak jakože bude úplně pro každého. Tak na to mi něco nesedí víc. Už za chvilku. Teď Ariem, Leona Luz, nebo Palo Habera.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Lose in My Religion, to byl R.E.M. do toho dnešního hezkého, ale studeného večera, který tady máme. Dneska jsem tak jako očima přelétl jeden titulek, on se do toho opřel i Wall Street Journal, kde se psalo o tom, že do budoucna bude kaviár pro všechny. To by bylo fajn, ale zase tak jednoduché.

0: suché to nebude, každopádně kaviár je samozřejmě luxusní delikatesa, my to máme zafixované, takže to je určené pro nejvyšší vrstvy, tak zlevňuje. A zlevňuje proč? Protože na trh nastupují noví prodejci a ti přeskakují jako velký obchod a prodávají přímo spotřebitelům a díky tomu jdou jaksi ceny dolů. No a tahle pochoutka, která je vyráběná z rybích ikér, je známá jako symbol luxusu a třeba nejmenovaná značka má slogan Kaviár pro všechny a nabízí plechovku 30 gramů kaviáru za méně než 100 dolarů. Tak v přepočtu na celých 2200 korun, což je v uvozovkách levné. Tak to je to Kaviár pro všechny, že pořád to bude drahé, ale bude to lehce zlevňovat. No a třeba mezi slevami byla i plechovka 125 za pouhých 138 dolarů. Takže začínající značky otřásly trhem s kaviárem, kterému doposud vládli tradiční prodejci. Tak to, že to bude levné, znamená, že když bude dobře, tak 100 gramů kaviáru za 2,5 tisíce, což jsou pořád samozřejmě peníze. Tak kdyby náhodou jste se chtěli dopřát, tak pozor na náhražky a na fejky, těch je neustále dost. Kupujeme samozřejmě černý kaviár. Samozřejmě platí to, že nejlepší je z jesetera, ale ten úplně nejlepší je z ryby, která se jmenuje Viza Velká, což je beluga. Kdyby náhodou jste si chtěli jako hodně dopřát a vyhodit z kopítka, tak dobrou chuť. Za chvilku George Michael, taky Aqua nebo Činasky a Hlavola.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Hostem byl u nás na Frekvenci 1 nedávno Jiří Hána. Tak my se ještě jednou po George Michaelovi a hitu Carlos Whisper vrátíme do dnešního rána. A jestli pak má Jiří ve svých četných policejních rolích opravdovou pistoli bez nábojů, případně maketu, nebo jak to má?
1: Oni, makety to jsou, ale není to taková ta maketa umělohmotná.
2: No to by bylo poznat, že?
1: Jsou to většinou takhle makety, jsou to většinou zbraně na poplašňáky, jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou uspůsobeny tak, aby ani ten poplašňák nebyl vystřelen. To znamená, že ta zbraň má svoji váhu, je opravdu z kovu, jo? Aby to působilo věrohodně, aby člověk netasil tu zbraň jako umělomocnou hračku. Když tak te doporučuji, puste si statečné srdce. A když William Wallace už zemřel, tak na konci potom je takový zpomalený záběr, kdy se ti Skotové rozbíhají a chtějí bojovat za toho Williama. A tak běží ti skočit jen dvoumetrový, jako jo, tyhle ty chlapy, jak běží s těma sekerema a tak dále, tak si podívejte na detail toho jednoho vojáka, který drží sekeru a jak se mu klepe, jak je gumová, jako jo. Takže to doporučuji. Takže tohleto my nemáme žádné gumové hračky, my máme opravdu zbraně, které mají váhu, dobře se jakoby drží, jo, jako ta skutečná zbraň, akorát jsou to na poplašňáky zbraně.

0: Circle of Life a to byl Elton John tady na Frekvenci 1. Tak kam míříte na víkend, případně v rámci těch dalších dnů, kam povedu vaše cesty, že by to byla Itálie, případně Řím. Kolo jsou mě nádherné, ale pozor, abyste nebyli překvapeni, je to jedna z těch čerstvých večerních zpráv. Kolo jsou v Římě zůstane zavřené zítra jako výraz solidarity s rodinou 22-letého muže, který zemřel v noci na dnešek při práci na instalaci nového osvětlovacího systému. Tak Kolosum hlásí zavřeno. U nás určitě otevřeno každou minutou, každým okamžikem. No a my vás ještě dnes večer samozřejmě budeme lákat na zítřek, na poslední slovo, na soutěže, které pro vás máme. Ano, Lord of the Dance, volné vstupenky, o ty budeme soutěžit i zítra na mnoho dalšího. Tak si to nechte líbit. Za chvilku Bon Jovi, Slza, teď Dua Lipa, Love Again.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Některé společnosti zdražují své fixované produkty elektřiny a plynu. Lékaři chtějí peníze na digitalizaci svých ordinací a ve čtvrtek budou teploty kolem 17, místy opět zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují tak na růst cen na velkoobchodním trhu. Stovky navíc za megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. A jak Frekvence 1 řekl energetický analytik Jiří Gavor, postupně se i s ohledem na start topné sezóny přidají další dodavatelé energií.
4: Pomalu už budou oznamovat dodavatelé i zdražení smluv na dobu neurčitou. A je to jenom otázka strategie a taktiky dodavatelů, kdo z nich se první odhodlá a jaké bude zdražení. Neočekávám, že bude drastické, třeba nějak na ten dvojnásobek, ale ty 100 koruny na megawatt hodinu si určitě přidají.
3: Gavor také doporučuje zvážit zafixování cen elektřiny a plynu na 2 nebo 3 roky. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí od státu evropské dotace, jako dostaly nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských peněz jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ani ropa nebo benzín, případně diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější. Dnes to během všeobecné rozpravy zasedání valného shromáždění OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už přes 4 roky brání ruské invazi a podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Uspěl i druhý český zástupce v soutěži. Pražská Sparta zvítězila doma nad Farolem Konstanta hladce 4-1. Odvety se hrají za týden.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Čekáme opět déšť, nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploměr bude ve čtvrtek ukazovat hodnoty kolem 13 až 17, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tak tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
5: Hezký večer vám přeji, hezký večer první podzimní, tak to je, máme 23. září a z toho dnešního hezkého dne si dáme finálních 60 minut. Teď Celine Dion, New Day, hezkom.
2: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: frekvenci jízda Alice Springs. Za pár hodin je tady to první kolo posledního slova a už pro vás máme hezké peníze. Zase pro vás máme o 2000 více, to znamená více jak 14 000 korun za to, když uhadnete poslední slovo skupiny Čechomor. Tak co potřebují mít na svém koncertu, volejte nám zítra ráno, hlavně Lubce a Mírovi. Za chvilku Madonna, Scorpions, Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my.

Kdo by neměl rád návraty do léta, tohle byla taková nostalgie a zároveň velký letní hit skupiny Miraj, který vyšel v červnu letošního roku a u nás taky skvěle bodovali v hitparádě Frekvence 1. Už za malou chvíli Backstreet Boys, teď Pink, Just Give Me a Reason.

0: Quit Playing Games with My Heart, Backstreet Boys na frekvenci 1. Ode mě dobrou noc až do rána. Užijte si další dny, já se na vás těším v neděli po 19. hodině na finále víkendu jako vždy. Za chvilku Xindle X nebo Lady Gaga, Paparazzi.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend.

0: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ministr spravedlnosti zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti. Rusko a Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky. A teploty budou kolem 17 stupňů Celsia. Opět má také pršet. Na frekvenci 1. Zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva. Návrh o případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se mohlo týkat například těch činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Vláda Andreje Babiše za chvíli bude mít rok od nástupu do funkce. Blíží se i komunální volby, které můžou lehce ukázat oblíbenost současných stran. Dosavadní působení kabinetu hodnotil v našem presklubu i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. A ten připomněl i boj s televizními poplatky, které vláda chtěla zrušit od ledna. To se ale podle Jakoba zřejmě nestihne.
3: Je jistota, že ta novela rozhodně nebude platit od 1.1.2027, jak vláda požadovala. Já vnímám média obecně, ale samozřejmě i média veřejné služby jako nedílnou součást demokratické společnosti. Proto za ně budu já i TOP 09 bojovat do roztrhání těla.
2: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky nebo obilí. Dnes to podle Reuters prohlásil americký ministr zahraničí Rubio, který se na okraji všeobecné rozpravy OSN setkal s ruskou diplomací vedenou šéfem diplomacie Lavrovem. V úterý se pak v newyorském sídle OSN sešli prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Zelenský po jednání prohlásil, že Ukrajina by energetické příměří přijala. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi v přepočtu 426 tisíc korun.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Postupně se opět ochladí a také rozprší nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploty do té doby budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Na horách budou ve čtvrtek kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence jedna zprávy.
1: Některé společnosti zdražují své fixované produkty elektřiny a plynu. Lékaři chtějí peníze na digitalizaci svých ordinací a ve čtvrtek budou teploty kolem 17, místy opět zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují tak na růst cen na velkoobchodním trhu. Stovky navíc za megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. A jak Frekvence 1 řekl energetický analytik Jiří Gavor, postupně se i s ohledem na start topné sezóny přidají další dodavatelé energií.
2: Pomalu už budou oznamovat dodavatelé i zdražení smluv na dobu neurčitou. A je to jenom otázka strategie a taktiky dodavatelů, kdo z nich se první odhodlá a jaké bude zdražení. Neočekávám, že bude drastické, třeba nějak na ten dvojnásobek, ale ty 100 koruny na megawatt hodinu si určitě přidají.
1: Gavor také doporučuje zvážit zafixování cen elektřiny a plynu na 2 nebo 3 roky. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí od státu evropské dotace, jako dostaly nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských peněz jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ani ropa nebo benzín, případně diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit je brutálnější. Dnes to během všeobecné rozpravy zasedání valného shromáždění OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už přes 4 roky brání ruské invazi a podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Uspěl i druhý český zástupce v soutěži. Pražská Sparta zvítězila doma nad Farulem Konstanta hladce 4-1. Odvety se hrají za týden.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čekáme opět déšť, nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploměr bude ve čtvrtek ukazovat hodnoty kolem 13 až 17, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tak tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech. Frekvence.

že jsem jednou chtěla víc a z toho není vůbec nic. To, že jsem jednou

0: Dvě hodiny. Frekvence 1. Zprávy.
1: Minister spravedlnosti zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti. Rusko a Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky. A teploty budou kolem 17 stupňů Celsia. Opět má také pršet. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Minister spravedlnosti Jeroným Tejce zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva. Návrh o případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se mohlo týkat například těch činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Vláda Andreje Babiše za chvíli bude mít rok od nástupu do funkce. Blíží se i komunální volby, které můžou lehce ukázat oblíbenost současných stran. Dosavadní působení kabinetu hodnotil v našem presklubu i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. A ten připomněl i boj s televizními poplatky, které vláda chtěla zrušit od ledna. To se ale podle Jakoba zřejmě nestihne.
2: Je jistota, že ta novela rozhodně nebude platit od 1.1.2027, jak vláda požadovala. Já vnímám média obecně, ale samozřejmě i média veřejné služby jako nedílnou součást demokratické společnosti. Proto za ně budu já i TOP 09 bojovat do roztrhání těla.
1: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Rusko i Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky nebo obilí. Dnes to podle Reuters prohlásil americký ministr zahraničí Rubio, který se na okraji všeobecné rozpravy OSN setkal s ruskou diplomací vedenou šéfem diplomacie.